zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložen?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že to může být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem, krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: Ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žlutoučky.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburska.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorek. Vy jste i křtila, ne?
2: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec za tý první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už si chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: ten by tam měl být. To by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
2: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonec v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství. A měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl. A říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju, a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Chtěla být úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Že když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kosterní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, já mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala, to si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu, rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet, stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby skultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý je pramen, napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, ale já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale tamto k mamince, to byla paní doktorka Koenigová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

nebyla laskavá.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem jí nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějak extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující. A pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na JIPu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně je podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná, to znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho, proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě, jak mé po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky. Prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho. Tohle to setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohle to hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentským a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání a já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: regionu převažující polojasno, ojediněle přehánko a nejvyšší teploty až 26 stupňů. Matěj Neradile, ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v opravách výtluků po zimě. Kvůli komplikacím s výběrem firmy začaly práce o měsíc později. Úplně hotovo by tak mělo být do začátku prázdnin. Město má podle mluvčího Tomáše Grosse v plánu i opravy dalších chodníků a silnic. Třeba v Polní ulici v místní části Horní Paseky nebo nepojmenovanou komunikaci v areálu Tesly vedle Sklářské ulice.
1: My ty opravy komunikací děláme podle takzvaného pasportu, to je vlastně seznam, který máme na městském úřadu v Rožnově, seznam všech chodníků a cest, který má bodové hodnocení, které vyjadřuje jejich stav, od těch nejlepších právě opravených až po ty, které tu opravu velmi potřebují. No a právě z tohoto pasportu komunikací nám ty dvě silnice vyšly jako ty, které jsou v nejhorším stavu a je nutné do nich investovat do opravy.
0: Uherský Brod dokončuje stavbu nové útulny v místní části Maršov. Poskytne zázemí pro poutníky i pěší turisty procházející regionem. Město tak reaguje na rostoucí oblibu dálkových tras a chce podpořit šetrný cestovní ruch i zlepšit dostupnost odpočinkových míst v krajině. Pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
2: Maršov se nachází přímo na trase cyrilometodějské stezky, která přivádí do oblasti poutníky z České republiky i ze zahraničí. Právě pro ně bude nová útulna významným bodem, kde si budou moci odpočinout a v případě potřeby i přenocovat. Zázemí tohoto typu na Maršově dosud chybělo.
0: Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štefelfest. Pojmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Nynější název Spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války. Podle ředitelky festivalu Evy Yildizové její kolegové projednali změnu s obyvateli. Schválit to ještě musí v červnu zastupitelé města. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
3: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
3: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
5: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.
3: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Dnes ráno a večer bude ve Zlínském kraji jen malá oblačnost, jinak polojasno. Zpočátku odpoledne se oblačnost zvětší a na některých místech se objeví i přehánky nebo bouřka. Srážky však budou rychle postupovat dál na východ. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 16 až 8 stupňů. Nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 mezi 24. a 17. kilometrem je doprava svedena do jednoho směru. Počítejte s jízdním pruhem v jednom, jak ve směru na Zlín, tak ve směru na Olomouc. Ze zpráv bylo vše, další v našem vysílání zase za půl hodiny. Hezké ráno přeje Český rozhlas Zlín.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dnešní 7. červnové a zároveň první letní nedělní ráno strávíme společně. Namícháme vám osvěžující koktejl novinek z kraje, reportáží a písniček. No a jsme moc rádi, že jste si přivstali a že jsme třeba dnes vaše úplně první ranní potěšení. Jak to na teploměrech v kraji vypadá teď, zjistíme hned za pár minut, stejně jako to, co stojí za to pro 7. červen připomenout z historie.

0: ale ze všeho nejdřív je čas na písničku. Budíček má Karel Gott a s ním i Markéta Janíková. Dobré ráno, Moravo.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Michal Tučný a Pavel Bobek dospívali v raním Českém rozhlase Zlín právě teď 3 minuty před 17:15. A dobré ráno vám přeji do 7. června do 158. dne letošního roku. Svátek dnes slaví Iveta. Jméno se do češtiny dostalo přes francouzštinu a vykládá se jako tisový luk nebo třeba také lučištník, tak zní tedy překlad z francouzštiny. No ale druhá verze výkladu jména Iveta se odvozuje od zkráceniny jména Judita a pak by se také překládalo jako židovka. No a na startu nejdřív zalistuju historii, tak tedy právě 7. června roku 1781 byl v Praze položený základní kámen Stavovského divadla. O 2 roky později stála v místě stavba, která dostala název po svém zakladateli hraběcí Nosticovo národní divadlo, ale hrálo se v něm pouze v němčině. V polovině 20. století pak jméno dostala budova po Josefu Kajetánu Tylovi, no a konečně sametová revoluce vrátila budově její historický název Stavovské divadlo. Přesně před 178 lety, to bylo rok 1848, se narodil francouzský malíř Paul Gauguin. Byl to samouk a proslavili ho především malby exotických idylek a také polynéských krásek. Dnes je to také přesně 78 let, co 7. června roku 1948 Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta a jeho nástupcem se tehdy stal Klement Gottwald. No a konečně narozeniny, ty dnes oslaví houslový virtuóz Václav Hudeček, je ročník 1952, proslul u nás i v zahraničí, kromě jiného se věnuje i interpretaci soudobých českých autorů, tak posíláme přání všeho nejlepšího, těšíme se na letní setkání, třeba v rámci luhačovických hudebních dnů. No a dnešek, tak ten přinese vysoké odpolední teploty, možná i přehánky. Podrobnosti přinesu hned po písničce. Hrát bude a zpívat. Marie Rotrová, dobré ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Takhle vám k rannímu vstávání 6:03 zpívala z Českého rozhlasu Zlín Marie Rotrová.
1: Počasí.
0: A první ranní přehled začneme aktuálními teplotami ve Zlínském kraji. Vezmeme to pěkně město po městě, tak tady Kroměříž 13 stupňů Celsia. To je nejteplejší hodnota v kraji, tedy pokud pominu stanice na nejvyšších místech Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy, tam je dokonce 15. Staré město i Holešov hlásí 12 stupňů, Bystřice pod Hostýnem 11, na Hošťálkové je 9 a ve Zlíně 12 stupňů, Vizovice se hlásí 9 stupňů Celsia, Bojkovice 12, Luhačovice i Strání 10. Ve Štítné nad Vláří mají 8 stupňů Celsia, Valašské Meziříčí má 11, Vsetín i Valašská Sednice 9, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva 10 a nejchladnějším místem jsou teď Velké Karlovice, tam je pouhých 7. Noc charakterizovala velká oblačnost se slabými přeháňkami, oblačno krátce až zataženo, hlavně k ránu, kdy teď ještě od západu mohou dorazit doznívající slabé přeháňky. Teploty byly převážně mezi 13 až 10 stupni Celsia a rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé. Ale bude se rychle oteplovat, dnešek bude slunečný a teplý, odpoledne nás možná čeká i bouřka. Ráno a večer teď vidíte možná z okna malou oblačnost, jinak bude polojasno, pak odpoledne se oblačnost může zvětšovat a na některých místech v kraji se objeví i přehánky nebo bouřka. Srážky ale budou rychle postupovat dál na východ, no a teď ty dobré zprávy, vysoké odpolední teploty mezi 23 až 26 stupni. Vád bude jen mírný západní až severozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí, ale přinese postupně velmi dobré rozptylové podmínky. Tak ať je dnešek krásný, příjemný. Jsme moc rádi, že ráno trávíte s námi, tedy s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Sebevědomí. Pro někoho každodenní samozřejmost, pro jiného trápení, se kterým si neví rady. Kde se sebevědomí bere a proč někomu chybí? S terapeutem Adamem Schmidtem to na pohovce Jošky Kubáníka probereme v neděli od 11. hodiny. Na moudré rady i na vás se těší Joška Kubáník.
0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
2: Ale je nehuse,
3: řekl na to Zikmund.
2: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
4: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 4 minuty před půl šestou, dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín, před námi ještě do půl dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A to dnes bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo? Dozvíte se hned.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty vám, Matěj Neradilek. Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice ulu ve zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Vsetín obhájil loňské prvenství v krajské soutěži zaměřené na odpadové hospodářství a získal ocenění za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve své kategorii. Výsledky jubilejního 20. ročníku soutěže o keramickou popelnici vyhlásili organizátoři v Čiperově vile ve Zlíně. Vsetín zvítězil mezi městy nad 15 000 obyvatel. Na pražské Letné se dnes po třetí roztočí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akce připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádá ji nadační fond Nina. Od 11 do 17 hodin bude kolotoč zdarma pro děti a doplní jej řada dalších aktivit, například výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Podle spoluzakladatelky fondu Kristýny Chovancové je smyslem akce zvýšit povědomí o tomto onemocnění. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Druhý den své týdenní cesty povede mši v Madridu. Později se má setkat s členy augustiniánského řádu a s osobnostmi z oblasti kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedro Sánchezem a poslanci parlamentu. Postupně navštíví i Barcelonu a Kanárské ostrovy. Jeho cesta je první papežskou návštěvou ve Španělsku za posledních 15 let. Dnes ráno a večer bude ve Zlínském kraji jen malá oblačnost, jinak polojasno. Zpočátku odpoledne se oblačnost zvětší a na některých místech se objeví i přehánky nebo bouřka. Srážky však budou rychle postupovat dál na východ. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 15 až 7 stupňů a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, nejen na cestách posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nakládáme už od roku 1226. Tak zní moto oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. A nakládané okurky jsou s tímto jihomoravským městem neodmyslitelně spjaté. Jak ale znojemská okurka vlastně vznikla? A proč už se ve Znojmě nevyrábí ve velkém? Prozradíme za chvilku a jestli jsme vás inspirovali k snídani, tak to už necháme na vás. Příjemné nedělní vstávání, zdravíme z ranního Českého rozhlasu Zlín.

0: Slavná kapela UB40 dohrála v raním Českém rozhlase Zlín 9 minut po půl šesté. Jsme moc rádi, že s námi vstáváte a rovnou vás vezmu na oslavy. A ty budou pořádně velké, Znojmo si to zaslouží, protože si tento víkend oslavami připomíná 800 let od svého založení, respektive od povýšení na královské město. Program v centru, který je věnovaný hlavně historii, doplňuje grafika a suvenýry, inspirované slavnou Znojemskou okurkou. Ta je s městem stále neodmyslitelně spjatá, přestože se ve Znojmě už roky ve velkém nevyrábí.
1: Do ulic Znojma se vydáváme s otázkou, co pro lidi znamená slovní spojení znojemská okurka.
2: To jsou nejlepší okurky na světě.
3: No, pokud je dobře udělaná okurka, tak je to skvělý jídlo.
4: Legenda.
1: Právě na této legendě stojí část vizuální identity oslav 800 let Znojma, které organizátoři ze Znojemské besedy příznačně nazvali Znojemská nakládačka. Mluvčí besedy Kristýna Musilová mi v turistickém informačním centru představuje i některé upomínkové předměty oslav.
5: Jsou to víčka s vtipnými klejmy, jako jsem dobře naložená, dále to jsou tašky v zavařovačce.
1: Ty jsou vystavené ve vitríně spolu s tuškami a bloky, na kterých je tvar jubilejního čísla 800 inspirovaný tvarem zavařovaček. Přestože okurky hrají v programu jen dílčí roli, lidé si motiv podle Musilové oblíbili.
5: Ta okurka se tak nějak trochu vytrhla z toho kontextu. Ono je opravdu vtipné, když to třeba právě vidíte na prodejních místech, že tu okurku opravdu můžete vzít do ruky.
1: Ukazuje Musilová na zelenou svíčku v okurkovém tvaru. Do Znojma se okurky poprvé dostaly v 16. století z Orientu díky opatovi loutského kláštera Šebestiánu Frajtágovi. Popisuje nezávislý místostarosta Znojma a historik Jiří Kacetl.
6: Tohle bylo všechno, jako řekněme, v malém, nebo z těch pramenů, které máme k dispozici, tak nám z toho nevyplývá, že by to byl nějaký opravdu velký fenomén.
1: Tím se okurky staly v druhé polovině 19. století. Kvůli epidemii revokazu na vinicích se lidé začali víc věnovat pěstování zeleniny. Za přelomový Kacetl označuje rok 1862 a jméno France Bradače.
6: Hodinář původně začal prostě nakládat okurku do sladkokyselého nálevu, slaného nálevu, oba dva nálevy jsou relevantní pro Znojemsko, a začal to na koňských povozech rozvážet na trhy znojemské.
1: Další menší pěstitelé pak nakládanou zeleninu začali exportovat díky rozvoji železnice.
6: A pak ti úspěšní podnikatelé si zakládali velké podniky především na dolním předměstí Znojma, vznikaly octárny.
1: To pokračovalo i v období první republiky. Nakládání okurek bylo spojené především s německy mluvícím a židovským obyvatelstvem Znojma. Vše ale změnila druhá světová válka. Recepty původních obyvatel ale úplně nezmizely. Nakládané okurky podle znojemského receptu se dodnes vyrábí v Rakousku, ale třeba i ve Švédsku.
6: Ti, co stihli utéct před genocidou nacistickou, ten nejslavnější Lev Felix, značka znojemská předválečná, tak se nám najednou objevuje v městě Eslev.
1: Po válce pak všechny znojemské podniky znárodnil stát a vznikl koncern Fruta a značka Znojmia. Výroba pokračovala i po sametové revoluci.
6: Ale ten velký koncern znojemské Fruty nepřežije tu transformaci ekonomickou, je podle tehdejších vlastně děravých zákonů vytunelován.
1: Znojmia nakládané okurky ve Znojmě nevyrábí už 10 let a před 2 lety z Česka značka zmizela na dobro, když závod přesunul její norský vlastník do zahraničí. Výrobu okurek ve Znojmě ale stále drží několik menších místních podnikatelů. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radek Tomášek vám zpříjemnil nedělní vstávání pro 7. červnový den, ale zároveň také první letní neděli. 6:15 je čas na podrobnosti k dnešnímu počasí.
1: Počasí.
0: Nejprve začneme aktuálními teplotami v kraji. Ty se pohybují v rozmezí 15 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší hodnoty hlásí Kateřinice Ojičná, tam je 14, Maruška Hostýnské Vrchy, tam je teď 15 stupňů Celsia a z měst je nejtepleji v Kroměříži, tam už mají 13. No a nejchladnějším místem v kraji jsou Velké Karlovice, tam je 7, 8 stupňů mají ve Štítné nad Vláří. Dnešek by měl být slunečný a teplý, odpoledne nás čeká možná i bouřka. Teď ráno a večer čekejte malou oblačnost, ostatně pohled z okna napoví. Jinak je ale v kraji polojasno, zpočátku odpoledne se pak oblačnost zvětší. Na některých místech v kraji se odpoledne mohou objevit i přehánky nebo bouřka a srážky pak budou rychle postupovat dál na východ. Odpolední maxima mezi 3 až 26 stupni Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřce přechodně zesílí. No a rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak přes den velmi dobré. Tak tedy dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Galonová zpívala teď po ránu do oušek z Českého rozhlasu Zlín vám, kteří posloucháte i teď 7 minut před 6. No a hned po ránu vás kapku rozesmát, to je jeden z našich dobrých zvyků. Dnes je nachystaný zpívající právník Ivo Jahelka a jeden z jeho četných případů.
1: Žalovaný soused se vehementně bránil jakékoliv tedy účasti na škodě, argumentoval docela, myslím, pěkně slovy. Toho psa jsem sousedovi nezahubil, na to bych fakt neměl srdce. Já vím, jak mi bylo špatně, když jsem loni trávil tu ovci.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na srazu veteránů ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku se dnes představí speciály z rally Paříž-Dakar. Návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku mají nově k dispozici audioprůvodce. Stáhnou si ho do mobilu pomocí QR kódů. Česká správa sociálního zabezpečení začne přecházet

0: jako třeba vojenskou, zemědělskou a hasičskou techniku, pokračuje jedna z organizátorek akce Martina Juřenová.
1: Letoštím největším magnetem pro návštěvníky bude určitě dakarská sekce. Do Starého Města dorazí 5 velkých pouštních speciálů, Tatrovky Iljasky, ale i jejich neméně slavní piloti a navigátoři. My se můžeme těšit na Jiřího Muskala, Tomáše Tomečka a Jaroslava Juklíka.
0: V letošní turistické sezóně si mohou návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku poslechnout výklad díky novému audioprůvodci. Komentáře o historii hradu jsou dostupné díky QR kódům na kovových destičkách rozmístěných na různých místech památky. Stačí mít u sebe chytrý telefon a audioprůvodce se díky němu načte, popisuje správce hradu Jiří Holík.
2: Funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu. Tam si můžete přečíst text a je tam i audio, takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce.
0: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Doména.gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci v tom, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Sport. Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazili stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
3: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě poté ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
0: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Ve skupině se utkají taky s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Počasí. Dnes ráno a večer bude ve Zlínském kraji jen málo oblačnosti, jinak očekáváme polojasno. Zpočátku odpoledne se oblačnost zvětší a na některých místech se objeví taky přehánky nebo bouřka. Srážky však budou rychle postupovat dál na východ. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně 15 až 7 stupňů, nejvýše dnes naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. A to z důvodu rekonstrukce, proto je zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje naše ranní vysílání.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Téměř 5 minut po 6. A další hodinku nakousneme s Václavem Neckářem, pak zjistíme, co spojuje Popelku a Jarka Nohavicu a vypravíme se i do jinak nedostupného státního okresního archivu na Klečovce. Jsme moc rádi, že i první červnovou neděli vstáváte s námi. Tak krásný den za celý ranní tým Českého rozhlasu Zlín, Markéta Janíková.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Takhle se Václavu Neckáři povedla slavná Mrs. Robinson ze stejnojmenného filmu. No a teď 9 minut po 6. se podíváme trochu na zoubek dnešku. Vstáváme spolu do 7. červnového dne, tak jaký byl v historii. Začneme tou válečnou. Právě 7. června roku 1942 v Praze na Pražském hradě se konal první pohřeb Reinharda Heydricha. Druhý pak proběhl 9. června v budově nového říšského kancléřství v Berlíně. A na jaké osobnosti dnes zavzpomínáme? 73. narozeniny by dnes oslavila herečka Libuše Šafránková, rodačka z Brna. Už v době studií na brněnské konzervatoři hrála Shakespeareovu Julii na scéně brněnské Mahenovy činohry. No a také získala roli barunky ve slavném filmu Babička. Nezapomenutelná je samozřejmě její Popelka a taky připomenu, že za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Kolia z roku 1996 byla oceněna Českým lvem. Zemřela 2 dny po svých 68. narozeninách. Stejný ročník, rok 1953, je i Jaromír Nohavica. Ten tedy dnes slaví 73. Písničkář, folkový zpěvák, hudební skladatel a textař se narodil v Ostravě, proslavil se už svým prvním textem Láskovo níž deštěm pro Marii Rotrovou a později začal sám veřejně vystupovat. A pak je tu rok 1874, právě 7. června, se narodil podnikatel Antonín Baťa. Pozor, neplést s mužem, v jehož vile také vysílá Český rozhlas ze Zlín. To byl nevlastní bratr Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr Tomáše. No ale Antonín byl jeho vlastní bratr. A právě s ním, tedy s Tomášem a sestrou Anou, založil Antonín Baťa v roce 1894 slavnou obuvnickou firmu ve Zlíně. Po návratu z vojny v roce 1899 onemocněl tuberkulózou a právě v červnu roku 1908 zemřel. Hned po písničce ale budeme vzpomínat na jeho o něco slavnějšího bratra Tomáše, který se vám vždycky vybaví, když se řekne jméno Baťa. No a máme k tomu velmi dobrý důvod. Zůstaňte s námi i dál. Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Státní okresní archiv Zlín uspořádal v sobotu, včera ve svém sídle na zámku v Klečůvce, den otevřených dveří. Stovky návštěvníků nahlédly do běžně nepřístupných prostor, včetně depozitářů, a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o Tomáši Baťovi, kdy se narodil, která porodní bába ho přivedla na svět, nebo jaké měl známky ve škole. Právě významnému rodákovi ze Zlína Tomáši Baťovi byla celá prohlídková trasa včera věnovaná.
1: Ve třetím čtvrtletí měl pětku z psaní.
2: Podivuje se při pohledu na prospěch Tomáše Bati jedna z návštěvnic Eva Běhulová.
1: Tak přece jsem učitelka bývala, že? Tak to mě zajímá.
2: A jste tak trošku šokovaná?
1: No, jsem úplně šokovaná. Teda úplně jedničky, dvojky bych nečekala, protože Tomáš Baťa byl obrovsky svůj, ale pětku bych taky nečekala. A čtverky. No, tak jako asi tu školu úplně tak nemiloval.
2: Že Tomáš Baťa nebyl v žádném případě vzorný žák, mi potvrzuje i archivářka Barbora Křepelková.
3: Ne, on byl trojkař. Nejhorší známky měl takové jako psaní, mluvnice, tomu šlo nejhůř. A jako typický kluk, nejlepší tělocvik, to byly dvojky. Ale jinak měl prospěch spíš podprůměrný.
2: A tady ten prospěch, to je vlastně z které jeho třídy?
3: To je z páté třídy, z roku 1896-97, těsně předtím, než se jeho rodina odstěhovala do Uherského Hradiště.
2: Takže ti, co se dneska neučí příliš dobře, nemusí mít obavu z toho, že by z nich třeba v budoucnu nic nebylo, nebo tak?
3: Určitě nemusí, tak známky nejsou všechno. Je to jenom to, jak prospíváme v nějakém školním systému, ale takový ten selský rozum a podnikavého ducha může mít samozřejmě každý.
2: Během prohlídky si zájemci mohli projít takřka kompletně celý zlínský archiv, říká jeho ředitel David Valůšek.
4: Běžně se návštěvníci našeho archivu dostanou pouze do badatelny, kde mohou studovat, ale při dnu otevřených dveří máme tu trasu zpřístupněnou, takže vidí několik depozitářů, do kterých mohou nahlédnout, a jedním depozitářem dokonce přímo procházejí. Je to depozitář, kde jsou uložené fondy místních národních výborů.
2: A my jsme spolu teď právě v té badatelně, kde je nyní mimořádně vystavený originál zlínské matriky z let 1857 až 1879.
4: V ní je zapsáno narození Tomáše Bati, ale nejen jeho samozřejmě, všech dětí, co se narodili ve Zlíně, a také jeho starších dvou sourozenců, s kterými v roce 1894 založil firmu Baťa.
2: A co se z té matriky vlastně o Tomáši Baťovi dozvíme? Je tam jenom datum narození, anebo už tehdy třeba se tam taky dávaly míry váhy?
4: Ne, míry váhy tam nenajdeme, ale najdeme tam docela dost informací. Dozvíme se nejenom, kdy se dítě narodilo, ale také, kdy bylo pokřtěno. Pak jsou tady údaje o rodičích. Vždycky je tam uvedena také porodní bába. Všechny tři sourozence, kteří založili později firmu, tak rodila stejná porodní bába Františka Sousedíková. A také se dozvíme, kde se narodilo to dítě, takže u Tomáše Bati je zapsáno, že se narodil v domě číslo popisné 142, což byl dům jeho rodičů, který stával v místech, kde dnes stojí Městské divadlo ve Zlíně.
2: Dodává David Valůšek, podle kterého zlínský archiv ukrývá asi 6 kilometrů šanonů s několika miliardami dokumentů. Z Klečůvky Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Takhle vám do ouška zpíval 9 minut před půl sedmou Karel Zich. No a já už zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Je tam pan Petr Minstr. Přeji vám krásné ráno, hezký den.
1: Dobré ráno.
0: A hned zjistíme, jestli pak bude. Ale začněme prosím aktuálními teplotami. A taky nad námi je krapítko Mordor. Tak jak to vypadá?
1: Ta oblačnost je opravdu veliká, v podstatě se teď krátce zatáhlo v celém kraji. Vyskytují se také slabší srážky, ty jsou ale teď jenom výjimečně, hlavně v té severní části a jsou slabé. Ještě nějaká ta přeháňka ráno bude doznívat, nicméně alespoň ta zatažená obloha zvedla trochu teploty ráno, protože minimálně byly v širokém rozmezí od 13, hlavně na kopcích, až po 7 stupňů v údolích. No a teď se nám to víceméně vyrovnalo mezi 10 až 14 stupňů. Vítr pofukuje slabší proměnlivý, no a naznačoval jsem, že to bude spíše ranní záležitost, alespoň teď zpočátku během rána se ta oblačnost, menší srážky se přesunou dál na východ a krátce bude tedy i slunečno, nicméně zas ještě odpoledne, hlavně zpočátku, potom ta polojasná postupně až oblačná obloha zase přinese nějaké přehánky, může být i bouřka výjimečně, která se potom rychle přesune dál na východ a později odpoledne opět bude oblačnost ubývat a tam už to bude až do vyjasnění. Takže ještě pozlobí ta okluzní fronta, která nad naším územím bude v těch odpoledních hodinách, alespoň krátce. No a ty teploty 23 až 26 stupňů s tím, že vítr mírný, severozápadní nebo západní, ale v bouřce nebo přehánce bude ještě přechodně zesilovat.
0: Popsal jste proměnlivé počasí, tak jakou přinese biozátěž?
1: Biozátěž je na jedničce, mírná zátěž.
0: Srovnávejme v historii 7. červen, jaké byly teploty, jaká byla maxima a minima?
1: Měli jsme i 30 stupňů v maximech ve Starých Luhačovicích, dokonce 34,8, to byl rok 1998, zatímco v Huslenkách minimální hodnota ráno byla půl stupně pod nulou a to byl rok 1958.
0: No a ještě vás poprosím o výhled na začátek příštího pracovního týdne, jaké bude pondělí?
1: Pondělí bude slunečné, ráno bude v některých údolích podobně chladné jako dnes, ale většinou to bude kolem těch 9-10 stupňů, odpoledne potom 23-26. Oblačnost bude přibývat potom až na noc, na úterý a úterý už bude převážně zatažené. Sice nějaký drobný sluneční svit a teploty vyžene i k 25 stupňům nebo možná i víc, ale bude se přibližovat další fronta, která přinese docela dost přeháněk bouřek, to bude spíše v odpoledních hodinách. No a ty teploty nadále od středy budou potom hodně snížené na ten luxus, co jsme si teď zvykli, až s letními teplotami, tak budou dosahovat spíše pod 20 stupňů.
0: Díky za podrobnosti, přeji vám krásnou neděli, brzy naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tady Matěj Radilek. Ve Zlíně se dnes odpoledne uskuteční 10. ročník putování za tajemným Zlínským hradem. Sraz účastníků akce je ve 14 hodin u lyžařského svahu. Odtud se společně vydají lesní trasou na Hradisko, kde je čeká program se středověkou tématikou. Dobrovolníci ze spolku Inspirace Zlín připravili ukázky tradičních řemesel, ražbu mincí, historický kvíz, ale i aktivity pro děti. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Posledním dnem dnes pokračuje mistrovství Evropy v jízdě do vrchu Ecce Homo. Automobiloví závodníci absolvují dvě soutěžní jízdy. Ty určí vítěze celého závodu. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 6 hodin večer. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a vzájemnému mírovému jednání. Putin nabídku odmítl s tím, že nevidí v případném setkání smysl. Dnes ráno se bude ve Zlínském kraji přesouvat k východu velká oblačnost a ojediněle se objeví i slabá přehánka. Potom bude krátce polojasno, odpoledne spíše oblačno. Zpočátku odpoledne se vytvoří lokálně přehánky, výjimečně i bouřky. Srážky budou rychle postupovat dál na východ a později odpoledne bude oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 16 až 9 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Luhačovicích na Zlínsku je uzavřena ulice Úprkova. Důvodem jsou stavební práce. Krátké zprávy končí a dál pokračuje víkendové ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Téma větrných i fotovoltaických elektráren v našem kraji nebo tip na výlet na Čubovu vyhlídku. I to vás čeká, když s námi zůstanete právě teď po 6:30. No ale nejdřív vás zvu na veselku. Kdo bude ženich? Vývla Starédl.

0: Pavel Habera tým dospíval v ranním Českém rozhlase Zlín teď 9 minut po půl sedmé. No a já mám pro vás tip k návštěvě našich webových stránek, protože i tento týden jsme se podrobně věnovali důležitému krajskému tématu v pořadu O čem se mluví. Obce ve Zlínském kraji nesouhlasí s návrhem tzv. Akceleračních zón, které mají urychlit výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. V regionu jich stát navrhuje 11 dotčené samosprávy, ale prostřednictvím kraje poslali Ministerstvu životního prostředí své námitky. A podle Evropské asociace Wind Europe, přitom Česko patří k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky v Evropě a větrné elektrárny se na výrobě elektřiny podílejí zhruba 1%. Podle ředitelky energetické agentury Zlínského kraje Miroslavy Knotkové je to málo.
1: Rozhodně je to málo, protože k tomu, čemu se zavázala Česká republika do Evropské komise, tak potřebujeme maximum obnovitelných zdrojů posílit a co nejdříve postavit.
0: Celý tento rozhovor z cyklu O čem se mluví věnovaný chystaným akceleračním zónám ve Zlínském kraji si můžete poslechnout na našich webových stránkách. No a nejen to, podívejte se i do našich víkendových tipů. Třeba tam pro dnešek najdete ten svůj.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Před chvilkou jsme vás zvali na náš web zlín.rozhlas.cz, kde vás čeká spousta zajímavých víkendových tipů, tak schválně, jestli nám dnes bude přát na ně nebo na výlety počasí.
1: Počasí.
0: Začneme nejprve u aktuálních teplot, tak jak je naměřily meteostanice Českého hydrometeorologického ústavu krátce po šesté. Aktuální teploty se pohybují mezi 16 a teď už 9 stupni Celsia. Nejvyšší hodnoty mají ty nejvýše položené stanice Kateřinice Ojičná 15, Maruška v Hostýnských Vrších 16 a například Holešov a Bystřice pod Hostýnem, tam už je 13 stupňů Celsia a nejnižší hodnotu hlásí Velké Karlovice, tam je pouhých 9. Dnešek zůstane poměrně příjemný s vysokými odpoledními teplotami, ale teď ráno se ještě přesouvá k východu velká oblačnost. Proto se, i když ráno nejprve bylo částečně slunečné, teď zatáhlo. Ojediněle nás ráno čeká slabá přeháňka, no ale pak bude krátce polojasno. Odpoledne spíš oblačno, zpočátku odpoledne se mohou tvořit i lokálně přeháňky, výjimečně také bouřka, ale srážky budou prý rychle dál postupovat na východ, takže později odpoledne bude oblačnosti ubývat a večer se bude vyjasňovat. Odpolední maxima příjemná 23 až 26 stupňů, vád bude jen mírný až severozápadní vítr, případně západní, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. No a co se týká rozptylových podmínek, teď ráno i díky oblačnosti mírně nepříznivé, postupně budou rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž bude příjemná na jedničce. Tak už pomalu chystejte výbavu, já za chvilku přidám tip na výlet.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Krásná vzpomínka z ranního Českého rozhlasu Zlín na jeden z velkých hitů kapely Turbo. Dospívali právě 8 minut před 7. No a vy už od nás víte, že dnes stačí pro jistotu připalit pláštěnku a můžete se vydat na cesty. Tak víte také, kde byste hledali Čubův kopec? I to nám dnes prozradí ve svém pravidelném typu Arnošt Lukeš ze spolku Valachien Touring Team. No a samozřejmě Pavel Vacek.
1: Ze Střelné do Horní Lidče přes Čubův kopec. To je hlavní osa dnešního výletu na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Průvodce nám na něm bude dělat Arnošt Lukeš, kterému přeji hezký den.
2: Hezký den vám i posluchačům.
1: A já už společně s našimi posluchači napínám sluch, aby mi neunikl žádný detail, na který nás chcete na té dnešní trase upozornit.
2: Autobusem ze Vsetína dojedeme do obce Střelná. V obci s 500 obyvateli začíná Lyský průsmyk, který dělí Javorníky a Bílé Karpaty. Směrem na východ je Slovensko. První zmínka o obci je z roku 1511. Půjdeme k nádraží, kde je turistický ukazatel. Vydáme se po červené. Trasa stoupá k lesu. Tady jsou studánky, vyhlídkový bod, kaplička a začíná křižovat cesta. Na Střelenském kopci přejdeme z červené na modrou, která nás přivede na Čubův kopec, kde na kotě 720 metrů je dřevěná rozhledna. Pěkné výhledy na hřbety poranči Javorníku a Bílých Karpat či blízké Vizovické vrchy, ale za skvělého počasí třeba i na Sulovské skály a Malou Fatru. Rozhledna je volně přístupná a otevřena celoročně. Po odpočinku pokračujeme po modré ke Kobzově lípě. Podle pověsti byla vysazena v roce 1530. Modrá značka je v souběhu s naučnou stezkou Javornických hřeben. V obci Francová Lhota žije asi 1450 obyvatel. První zmínky jsou z roku 1426. Od lípy půjdeme neznačenými ulicemi až k fontáně. Tady bych doporučil zastavení v muzeu místního rodáka kardinála Štěpana Trochty. Bylo otevřeno v roce 2015 v prostorách kardinálova rodného domku číslo popisné 55.
1: Byla by vyloženě škoda, když jsme se v rámci tohoto výletu dostali až ke dveřím muzea, abychom je neotevřeli a nepodívali se na expozici. Pojďte nás na něj prosím trošku nalákat už teď, pane Lukeši.
2: Na 12 panelech je zhrnut jeho život a dílo. Za skladné vitrině jsou umístěna dvě solidea, biskupský znak, osobní korespondence se členy rodiny, některé jeho osobní věci a unikátní originál Trochtova koncentračního čísla z Dachau. Během války se totiž zapojil do odboje a byl za to vězněn v koncentračním táboře s poznámkou návrat nežádoucí. V roce 1947 byl jmenován sídelním biskupem litoměřickým. Úřad zastával až do své smrti v roce 1974. Kardinálem byl od roku 1969 v režimu in pectore, což znamená v srdci papeže. To z důvodu, že v tehdejším Československu by mu to působilo potíže. Oficiální oznámení o povýšení bylo až v roce 1973. Od fontány máme na výběr dvě pokračování. Projít zástavbou obce až k silnici číslo 49 do Horní Lidče na autobus, to budeme mít v nohách asi 11 kilometrů. Můžeme ale pokračovat od fontány po červené směrem Půlčín až k rozcestí pod Půlčínem, kde se lze napojit na žlutou a po ní dojít do Horní Lidče. Celková délka této trasy bude 15 kilometrů. Je delší, ale určitě zajímavější než pochod po silnici.
1: A na spoustu zajímavostí narazíme na celé trase, kterou jsme ze Střelné absolvovali až sem do Horní Lidče. Jednou z nich byla například možnost rozhlédnout se z Čubova kopce do okolí. Vám děkujeme za rozšíření našich turistických rozhledů, pane Lukeši. Mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radhoštěm a Trojanovice ještě letos propojí nový úsek cyklostezky. Kroměřížská nemocnice bude mít rezidenční místo pro budoucího pediatra. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno, ojediněle přeháňku a nejvýše naměříme až 26 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rožnov pod Radhoštěm staví cyklostezku, která naváže na nově otevřenou trasu z Trojanovic přes Pindulu. Nový úsek se napojí na cestu pod Pindulí a v budoucnu by měl pokračovat druhou etapou směrem k lokalitě Sladské. Hotovo by mělo být podle místostarostky Markéty Blinkové z ODS ještě letos v létě.
2: My jsme se chopili výzvy z Trojanovické strany, kde se před nedávnem

0: Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
1: Získání rezidenčního místa je pro kroměřížskou nemocnici významný úspěch. Potvrzuje vysokou úroveň našeho pediatrického oddělení. To má 34 lůžek, na kterých se vystřídá ročně 2,5 tisíce pacientů do 19 let a přes 800 doprovázících osob.
0: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol, ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní mohou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Sport.
0: Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Sice ztratili první set, ale nakonec zvítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Moník.
3: Po prvním setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladý a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
0: Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. Počasí. Dnes ráno se bude ve Zlínském kraji přesouvat k východu velká oblačnost a ojediněle se objeví i slabá přeháňka a potom bude krátce polojasno. Odpoledne pak spíše oblačno. Zpočátku odpoledne se vytvoří lokálně přeháňky, výjimečně i bouřka. Srážky budou rychle postupovat dál na východ a později odpoledne bude oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 16 až 9 stupňů. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/438 v Bílavsku na Kroměřížsku se jezdí kyvadlově a provoz je řízen semaforem. Důvodem omezení je oprava povrchu komunikace. Ze zpráv bylo vše, další zase za půl hodiny. Je s vámi víkendový Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na startu nejprve zalistuju historii. Právě 7. června roku 1954 zemřel britský matematik považovaný za průkopníka teorie počítačů Alan Turing. Byl to ten, kdo během druhé světové války s kolegy sestrojil přístroj, který dešifroval německé kódovací zařízení Enigma. A spojencům tak pomohl vyhrát válku a zachránil tím miliony dalších životů. Moc doporučuji skvělý americký film Kód Enigmy, kde tohoto geniálního muže hraje Benedict Cumberbatch. Stále nedělní ranní Český rozhlas Zlín, kde vás už za moment čeká souhrn toho nejzajímavějšího od našich zlínských reportérů v posledních 7 dnech. Nejen o dopravních omezeních, nových hvězdách na chodníku slávy ve Zlíně, ale i o zdravotním středisku ve Vlčnově budeme mluvit hned po písničce Michala Davida. Tak příjemný poslech i teď, 5,5 minuty po 7. Je s vámi Markéta Janíková.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Dopravní omezení na silnici 1/49, zdravotní středisko ve Vlčnově i digitální průvodce Hradem Lukov. To byla témata, kterým se v uplynulém týdnu věnovali reportéři Českého rozhlasu Zlín a která vám teď nabízíme v tradičním souhrnu tohoto 23. týdne.
1: Na Zlínsku na silnici 1/49 začala v tomto týdnu dopravní omezení. První se týká úseku u Lidlu, respektive křižovatky k Baťově nemocnici ve Zlíně. Druhé je v Říčanské ulici ve Vizovicích, kde dělníci opravují most přes Želechovický potok. V obou místech je provoz řízený kyvadlově. Podle mluvčí policistů Moniky Kozumplíkové tak musí být řidiči trpěliví.
2: Dopravní policisté budou v rámci výkonu služby dohlížet na bezpečnost silničního průvozu s důrazem na maximální možný plynulý průjezd. Řidičům doporučujeme, aby se obrnili trpělivostí, byli k sobě vzájemně ohleduplní a respektovali pokyny policistů a dopravní značení. Pokud je to možné, místům oprav vozovky se vyhněte.
1: Zabývali jsme se také osudem dominikánského kláštera v Uherském Brodě. O tom bude rozhodovat magistr řádu v Římě. Řadové sestry měly kvůli vnitřním sporům z města odejít. Část z nich chce ale zůstat. A sledovali jsme i závěr filmového festivalu. Ten mimo jiné rozšířil chodník slávy před velkým kinem ve Zlíně o dvě nové hvězdy. Jsou na nich Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Proč? Odpovídá umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
3: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
1: V Otrokovicích budou mít novou dopravní strategii BESIP. Vychází z podrobné analýzy nehodovosti, dopravního chování, ale i připomínek od obyvatel. Její účel popisuje vedoucí dopravně správního odboru města Renáta Kristyníková.
4: Chceme, aby na našem území byly komunikace bezpečné. Pokud už řidič udělá chybu, tak aby jeho chyba měla co nejmenší následek, zejména následky na zdraví a životě.
1: Vlčnov na Uhersko-Brodsku odkoupil za 6 milionů korun většinu tamního zdravotního střediska. To chce předělat, aby nabídlo více lékařských ordinací, vysvětluje starosta Vlčnova Petr Kašpařík z Hnutí STAN.
5: Máme ve Vlčnově dva obvodní lékaře, jednoho zubaře, ale ty nejsou na tom zdravotním středisku, jsou v jinších objektech. Chtěli bychom všechny tyto služby zcentralizovat, abychom právě mohli nabídnout lidem takovou vlčnovskou polikliniku a třeba do budoucna nabídli prostory i nějakým novým lékařům.
1: A Hrad Lukov na Zlínsku připravil před letní sezónou digitálního průvodce. Funguje v češtině i v angličtině a vyzkoušet se ho se správcem hradu Jiřím Holíkem vydala kolegyně Karolína Macejová.
6: Tak já zapínám foťák na svém telefonu a skenuju, tak už mi vyběhl odkaz.
7: A tam si můžete přečíst text, je tam fotografie, jak to dané místo vypadalo někdy v roce 1980. Pokud se tomu návštěvníkovi to nechce číst, tak je tam i audio.
1: Celou reportáž i další aktuality najdete na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. V příštím týdnu se pak ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat třeba dokončování bytů pro seniory v Šumicích na Uhersko-Hradišťsku. David Jabůrek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jana Kirchner zpívala v raním Českém rozhlase Zlín pro všechna ranní ptáčata. Teď 2,5 minutky po 7:45. No a ranní ptáčata jsou i mý kolegové, kteří se chystají do Kovozo v Uherském Hradišti, tedy respektive ve Starém Městě Uherského Hradiště, na sraz veteránů rozbalit rozhlasovou dílnu. A tak jim ještě na cestu pošlu informaci, jestli pak si přibalit i něco nepromokavého.
1: Počasí.
0: Tak mohu říct, že možná pro jistotu ano, ale abych to měla komplet, začnu ranními teplotami. Ty se teď pohybují ve vysokém rozmezí, ve Velkých Karlovicích už stoupla ta úplně nejnižší hodnota v kraji, je tam už 10, začínali jsme ráno na 7, no a nejvyšší hodnoty hlásí Kateřinice Ojčná, tam je 14, Maruška Hostýnské Vrchy 15 a mnoho měst v kraji už hlásí 13, Kroměříž, Staré Město, ale také Valašské Meziříčí anebo Rožnov pod Radhoštěm. Dnes tedy ráno se přesouvá k východu velká oblačnost. A i když jste možná vstávali do sluníčka, teď je hodně zamračeno. Ojediněle nás po ránu čeká slabá přeháňka, ale pak bude krátce polojasno. Odpoledne spíše opět oblačno. Zpočátku odpoledne se lokálně vytvoří přeháňky, výjimečně i bouřka. Srážky ale pak budou rychle postupovat dál na východ a tak bude později odpoledne ubývat oblačnosti a večer se bude vyjasňovat. Odpolední maxima příjemná 23 až 26 a přeháňky a bouřka budou opravdu spíše lokální nebo výjimečné. Mírný západní až severozápadní vítr bude jen v bouřkách přechodně zesilovat. No a množství srážek je opravdu malé, v silnější přehánce nebo bouřce kolem 10 mm. Ráno mírně nepříznivé rozptylové podmínky budou postupně během dne velmi dobré a biozátěž, tak ta by dnes po celý den měla zůstat na jedničce. No pomalu vás pozvu i na další téma, kněžská klerika a dopisní obálka. Atributy neboli znaky, se kterými se budou znázorňovat dva noví čeští blahoslavení kněží. Slavnost mše blahořečení byla včera na brněnském výstavišti, vy jste ji u nás mohli poslouchat také živě. No a víc pro vás chystáme za moment.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale máme dělat, když nekvetou anebo začnou chřadnout? Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín bude Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů. Své dotazy si připravte na 8. června. Na setkání s Petrem Mamicou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Oba čeští kněží Jan Bula a Václav Drbola oficiálně přibyli na seznamu blahoslavených v římskokatolické církvi. Oba kněze na začátku 50. let ve vykonstruovaných procesech odsoudili a zavraždili komunisté. Církev teď jejich smrt uznala za mučednickou, blahořečeni byli oba v včerejší slavnostní mši na brněnském výstavišti, odkud jsme také my včera v Českém rozhlase Zlín poslouchali živě speciální vysílání k této výjimečné události.
1: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
2: Předčítá papežský legát Michael Černý znění vatikánského dekretu, kterým se dva čeští mučedníci dostali na seznam blahoslavených katolické církve. Dekret přečetl Michael Černý latinsky. Zbytek bohoslužby ale vedl v češtině. Kanadský kardinál má totiž český původ. Narodil se v Brně, než jeho rodiče emigrovali. Na slavnost se prý několik měsíců připravoval s českým lektorem. Moment blahořečení prožívalo jen na brněnském výstavišti více než 13 000 věřících. Ze Sušen u Chomutova přijela taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou.
3: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu a ta jednota je super, je to tady cítit, ta atmosféra.
2: Co se líbilo tobě?
4: Mně se líbilo strašně písnička Milosrdný a líbilo se mi, jak tam zpívá SBMka.
5: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat. Má vlastně v tom liturgickém kalendáři jeden den nějakou jako památku, kdy se jako připomínají ti lidé jako vzor.
2: Doplnil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. V liturgickém kalendáři budou mít Jan Bula a Václav Drbola svátek 17. června. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Matěj Radilek. Hezké ráno. Ve Starém Městě na Uherskohradišťku je dnes sraz veteránů. V areálu Kovozo bude od 9 do 17 hodin k vidění 650 historických vozidel. Návštěvníci si prohlédnou osobní a nákladní vozy, motorky, autobusy nebo vojenskou, zemědělskou a hasičskou techniku. Na akci můžete navštívit i rozhlasovou dílnu Českého rozhlasu Zlín. Uherský Brod dokončuje stavbu nové útulny v místní části Maršov. Poskytne zázemí pro poutníky i pěší turisty procházející regionem. Město tak reaguje na rostoucí oblibu dálkových tras a chce podpořit šetrný cestovní ruch i zlepšit dostupnost odpočinkových míst v krajině. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí totiž nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je dál zkoumat. Dnes ráno se ve Zlínském kraji bude přesouvat k východu velká oblačnost a ojediněle se mohou objevit taky přehánky. Potom bude krátce polojasno, odpoledne pak spíše oblačno a večer se vyjasní. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 15 až 10 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se dnes ráno jezdí bez nehod. Pohodovou víkendovou cestu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další zpravodajský servis vás čeká zase v celou, to už bude 8. Za pár minut už chystám také tipy na dnešní akce a zajímavé výlety, ze kterých si určitě vyberete, ale 3 minuty po 7:30 nejdřív písnička, další velký filmový hit z filmu Nekonečný příběh. Příjemné vstávání.

O další ranní písničku se teď postarala Ivone Přenosilová. Zpívala svůj velký hit Tak prázdná, dospívala právě 9 minut po půl osmé, kdy pro vás chystáme několik tipů na dnešní akce a zajímavé výlety, tak snad to bude i něco pro vás. Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí. Ten se koná tento rok už po 12. Po 6 desítkách objektů na Slovácku budou moci návštěvníci putovat také dnes od 9 do 17. Například skanzen Rochus u Uherské Hradiště. Ten nabízí speciální prohlídky areálu a večerní program od 18 do 23 hodin. Na Kohoutce dnes připravili dětský den. Koná se od 13 do 18 a součástí programu je mimo jiné malování na obličej, jízda na ponících, ale taky soutěže a hry. Připravená bude i sportovní dráha nebo skákací hrad. Ve Zlíně zase budou dnes lidé putovat za tajemným hradem. Sraz je ve 14 hodin u lyžařského svahu a odtud skupina vyrazí na Hradisko. Akce má zlepšit informovanost místních o tomto téměř zapomenutém zlínském hradu ze 13. století. U vodní nádrže Všemina na Zlínsku je dnes od 14 do 16 hodin pohádkový les. Vyrazit do něj můžou děti i s rodiči a prarodiči, setkají se tam s pohádkovými postavami a budou plnit úkoly. Připravený bude i skákací hrad či jízda na koni. No jak už víte, ve Starém městě u Uherského Hradiště je dnes sraz veteránů. Zájemci si mohou prohlédnout všechna možná vozidla od autobusů až po zemědělskou techniku. Návštěvníci se také můžou projet na ruční drezíně nebo si vyzkoušet simulátor Formule F1. No a na místě bude taky náš Český rozhlas Zlín se svou rozhlasovou dílnou, ve které si můžete natočit zprávy nebo rozhovor se známou osobností a mít ho vždycky po ruce. Tak tedy sraz veteránů se v Kovozoo ve Starém městě koná dnes už od 9 do 17 hodin. My se v našem vysílání podíváme na místo kolem 9:45. Další tipy na víkendové akce ve Zlínském kraji najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. No a za chvíli také mrkneme, jak vám bude na vaše výlety dnes přát počasí. Mým kolegům z Českého rozhlasu Zlín posílám na cestu do Starého města kapelu Lucie.

0: Možná si i vy vzpomenete, i tato písnička je totiž filmová. Lucie dohrála svou Ameriku právě o 7:45.
1: Počasí.
0: Začneme aktuálními teplotami v kraji. Ty se pohybují v ranních minimech mezi 15 až 10 stupni Celsia, ale teploty budou rychle stoupat až na odpolední maxima, dokonce až na 26 stupňů. Ráno se teď přesouvá k východu velká oblačnost, ojediněle nás čeká slabá přeháňka, pak bude krátce polojasno, ale odpoledne opět spíš oblačné. Zpočátku odpoledne se vytvoří lokálně přeháňky, výjimečně také bouřky. Srážky budou pak rychle postupovat dál na východ a odpoledne později bude opět oblačnost ubývat. Večer až do vyjasnění. Maxima 23 až těch avizovaných 26 a mírný vítr v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky, teď ráno mírně nepříznivé, postupně velmi dobré a biozátěž dnes zůstane na jedničce. Naše další téma, které ještě stihneme do 8. poživotní sezóně a titulu olympijské šampionky, se snowboardistka Zuzana Maďarová stala poprvé v kariéře také vítězkou ankety Královna bílé stopy. I k tomu ještě přidáme do 8. hodiny podrobnosti.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Stále váš ranní Český rozhlas ze Zlín 10 minut před 8 a posíláme jednu velkou gratulaci. Na olympiádě v Itálii předčila na snowboardu mezi slalomovými tyčemi i hlavní favoritku Ester Ledeckou. A tak není divu, že to zlatá Zuzana Maďarová zopakovala i v anketě Král bílé stopy. Ve 22 letech se totiž po zatím životní sezóně premiérově stala její vítězkou.
1: Žiju příběh z Lepurela, je to krásný zakončení slavnostní sezóny a vlastně je krásný, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak a známe se právě i takhle trošku víc slavnostně oblečený než v kombinéze někde na kopci i ostatní sportovci právě.
2: Říká po premiérovém triumfu v tradiční anketě snowboardistka Zuzana Maďarová ve stylově bílé robě.
1: Jo, tak samozřejmě se cítím dobře, já ráda se hezky někam oblíknu a tohle je skvělá příležitost. Moc se těším, že tenhle večer užiju právě trošku jinak, než normálně mě lidi znají v kombinéze nebo v teplákách na tréninku.
2: Směje se Maďarová, která nejen kvůli triumfu v paralelním obřím slalomu na hrách už před slavnostním vyhlášením během něj a pak i po něm stále přijímala gratulace.
1: Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě míň často než hned po olympiádě, ale ještě to furt je častý, protože spoustu lidí jsem ještě nestihla potkat, ale je to skvělý. Samozřejmě je to hodně i co se týče toho, že mě potkávají na ulici, lidi poznávají. Zatím vždycky je to v dobrém, všichni mi chtějí přát jenom a gratulovat, což je krásný.
3: Zuzana Maďarová jde skvěle, stále vede. Maďarová si jede pro olympijské zlato. Zuzana Maďarová je olympijskou vítězkou.
1: Furt na to koukám, že to byla životní sezóna, nejlepší sezóna jsem kdy měla a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariéru mít, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
2: Snowboardistka závodící v alpských disciplínách už zase trénuje na novou sezónu, ale volno po té životní si dokázala užít.
1: Vypla jsem v Lázních, byla jsem 3 týdny ve Františkových Lázních, kde jsem se odpočnula moc, protože mě tam právě tak trošku tajně odsunuli, nikdo to moc nevěděl, že tam pojedu. Byla jsem tam první část teda s přítelem a potom týden sama a pak tam se mnou byla část ještě mamka, takže jsem si zvládla i užít takhle blízký, protože na to taky nebylo v zimě moc času právě po té olympiádě, takže to bylo skvělé, že jsme fakt měli dost času na sebe a i já sama na sebe, tam jsem si odpočila moc.
2: Dodává Zuzana Maďarová, poprvé v kariéře královna bílé stopy. Z pražského Smíchova Jakub Kanta, Český rozhlas.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Desátý ročník putování za tajemným Zlínským hradem zavede zájemce dnes ve 14 hodin za historii středověkého sídla na Hradisku. Vsetín má opět nejnižší produkci směsného komunálního odpadu mezi většími městy kraje. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Pro klienty se nic nezmění. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno, ojediněle přehánku a nejvýše naměříme až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a ze studia zdraví Matěj Neradilek. Ve Zlíně se dnes odpoledne uskuteční už desátý ročník putování za tajemným Zlínským hradem. Sraz účastníků akce je ve 14 hodin u lyžařského svahu. Odtud se společně vydají lesní trasou na Hradisko, kde je čeká program se středověkou tematikou. Dobrovolníci ze spolku Inspirace Zlín připravili ukázky tradičních řemesel, ražbu mincí, historický kvíz, ale i aktivity pro děti. O čem akce je, říká za organizátory Věra Stojar.
4: O zapomenutém Zlínském hradu, který byl postaven ve 13. století na kopci Hradisko, asi kilometr jižně od centra Zlína. Program akce budou tvořit výklady o historii Zlínského hradu s archeoložkou Janou Langovou a publicistou Pavlem Stojarem.
2: V Setínu obhájil loňské

0: Naopak do tříděného sběru putovalo přes 500 tun papíru, bezmála 300 tun plastu a více než 200 tun skla.
1: Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli zdarma celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího mrděnského magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoct.
2: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendu pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
1: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
3: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
4: Počasí.
1: Dnes ráno se bude ve Zlínském kraji přesouvat k východu velká oblačnost a ojediněle se objeví i slabé přehánky. Místy bude potom krátce polojasno, odpoledne spíše oblačno a večer se vyjasní. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 15 až 10 stupňů, nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 mezi 24. a 17. kilometrem je doprava obousměrně svedena do jednoho jízdního pruhu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme dobré nedělní ráno všude tam, kde posloucháte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdy se narodil, která porodní bába ho přivedla na svět nebo jaké měl známky ve škole. To všechno se mohli včera o Tomáši Baťovi dozvědět návštěvníci státního okresního archivu Zlín, který ve svém sídle na zámku v Klečůvce uspořádal den otevřených dveří. A jestli jste tam nebyli, vůbec nevadí, už za chvíli prozradíme všechno důležité v reportáži. Tak ať je to s námi i dál jízda, to přeje nejen celý ranní tým Českého rozhlasu Zlín, ale i Alice Springs se stejnojmenou písničkou.

0: Státní okresní archiv Zlín uspořádal v sobotu ve svém sídle na zámku v Klečůvce den otevřených dveří. Stovky návštěvníků včera nahlédly do běžně nepřístupných prostor, včetně depozitářů, a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o Tomáši Baťovi. Právě tomuto významnému rodákovi ze Zlína totiž byla celá prohlídková trasa věnovaná.
1: Ve třetím čtvrtletí měl pětku z psaní.
2: Podivuje se při pohledu na prospěch Tomáše Bati jedna z návštěvnic Eva Běhulová.
1: Tak protože jsem učitelka bývala, že? Tak to mě zajímá.
2: A jste tak trošku šokovaná?
1: No, jsem úplně šokovaná. Teda úplně jedničky, dvojky bych nečekala, protože Tomáš Baťa byl obrovsky svůj, ale pětku bych taky nečekala. A čtverky. No, tak jako asi tu školu úplně tak nemiloval.
2: Že Tomáš Baťa nebyl v žádném případě vzorný žák, mi potvrzuje i archivářka Barbora Křepelková.
3: Ne, on byl trojkař. Nejhorší známky měl takové jako psaní, mluvnice, tomu šlo nejhůř. A jako typický kluk, nejlepší tělocvik, to byly dvojky. Ale jinak měl prospěch spíš podprůměrný.
2: A tady ten prospěch, to je vlastně z které jeho třídy?
3: To je z páté třídy, z roku 1896-97, těsně předtím, než se jeho rodina odstěhovala do Uherského Hradiště.
2: Takže ti, co se dneska neučí příliš dobře, nemusí mít obavu z toho, že by z nich třeba v budoucnu nic nebylo, nebo tak?
3: Určitě nemusí, tak známky nejsou všechno. Je to jenom to, jak prospíváme v nějakém školním systému, ale takový ten selský rozum a podnikavého ducha může mít samozřejmě každý.
2: Během prohlídky si zájemci mohli projít takřka kompletně celý zlínský archiv, říká jeho ředitel David Valůšek.
4: Běžně se návštěvníci našeho archivu dostanou pouze do badatelny, kde mohou studovat, ale při dnu otevřených dveří máme tu trasu zpřístupněnou, takže vidí několik depozitářů, do kterých mohou nahlédnout, a jedním depozitářem dokonce přímo procházejí. Je to depozitář, kde jsou uložené fondy místních národních výborů.
2: A my jsme spolu teď právě v té badatelně, kde je nyní mimořádně vystavený originál zlínské matriky z let 1857 až 1879.
4: V ní je zapsáno narození Tomáše Bati, ale nejen jeho samozřejmě, všech dětí, co se narodili ve Zlíně, a také jeho starších dvou sourozenců, s kterými v roce 1894 založil firmu Baťa.
2: A co se z té matriky vlastně o Tomáši Baťovi dozvíme? Tam jenom datum narození, anebo už tehdy třeba se tam taky dávaly míry váhy?
4: Ne, míry váhy tam nenajdeme, ale najdeme tam docela dost informací. Dozvíme se nejenom, kdy se dítě narodilo, ale také, kdy bylo pokřtěno. Pak jsou tady údaje o rodičích, vždycky je tam uvedena také porodní bába. Všechny tři sourozence, kteří založili později firmu, tak rodila stejná porodní bába Františka Sousedíková. A také se dozvíme, kde se narodilo to dítě. Takže u Tomáše Bati je zapsáno, že se narodil v domě číslo popisné 142, což byl dům jeho rodičů, který stával v místech, kde dnes stojí Městské divadlo ve Zlíně.
2: Dodává David Valůšek, podle kterého zlínský archiv ukrývá asi 6 kilometrů šanonů s několika miliardami dokumentů. Z Klečůvky Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Nedělní ranní Český rozhlas ze Zlín posloucháte i teď o 8:45, kdy se podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: A nejen na ně, ale také na celý charakter dnešního počasí vyhlédneme také za víkend, tedy na začátek pracovního týdne. Takže už se ptám do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, kde je dnes pan Petr Minstr. Nad sebou máme oblaka, jestli pak vydrží po celý den?
2: Naznačoval jsem, že to bude spíše ranní záležitost, alespoň teď zpočátku během rána se ta oblačnost, menší srážky se přesunou dál na východ a krátce bude tedy i slunečno, nicméně zas ještě odpoledne, hlavně zpočátku, potom ta polojasná postupně až oblačná obloha zase přinese nějaké přehánky, může být i bouřka výjimečně, která se potom rychle přesune dál na východ a později odpoledne opět bude oblačnost ubývat a tam už to bude až do vyjasnění. Takže ještě pozlobí ta okluzní fronta, která nad naším územím bude v těch odpoledních hodinách, alespoň krátce. No a ty teploty 23 až 26 stupňů s tím, že vítr mírný, severozápadní nebo západní, ale v bouřce nebo přehánce bude ještě přechodně zesilovat.
0: Popsal jste proměnlivé počasí, tak jakou přinese biozátěž?
2: Biozátěž je na jedničce, mírná zátěž.
0: Srovnávejme v historii 7. červen, jaké byly teploty, jaká byla maxima a minima?
2: Měli jsme i 30 stupňů v maximech ve Starých Luhačovicích, dokonce 34,8, to byl rok 1998, zatímco v Huslenkách minimální hodnota v ráno byla 0,5 stupně pod nulou a to byl rok 1958.
0: No a ještě vás poprosím o výhled na začátek příštího pracovního týdne, jaké bude pondělí?
2: Pondělí bude slunečné, ráno bude v některých údolích podobně chladné jako dnes, ale většinou to bude kolem těch 9-10 stupňů, odpoledne potom 23-26. Oblačnost bude přibývat potom až na noc, na úterý a úterý už bude převážně zatažené. Sice nějaký drobný sluneční svit a teploty vyžene i k 25 stupňům nebo možná i víc, ale bude se přibližovat další fronta, která přinese docela dost přeháněk bouřek, to bude spíše v odpoledních hodinách. No a ty teploty nadále od středy budou potom hodně snížené na ten luxus, co jsme si teď zvykli, až s letními teplotami, tak budou dosahovat spíše pod 20 stupňů.
0: Díky za podrobnosti, přeji vám krásnou neděli, brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Bad.

0: Slavná píseň od Bonnie M. dozněla právě 8 minut před 8:30 a my se vypravíme k překrásným a legendárním zlínským vilám. Jedním z nejzachovalejších domů postavených v období druhé světové války je vila Františka Maloty a jeho ženy Julie. Redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková se s Lucí Šmardovou, historičkou umění a kurátorkou ze zlínského architektonického manuálu, vydala natáčet právě tam, do místní části Lazy.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Z té strany do zahrady, tak tady už je krásně vidět, jak je to třípodlažní a zároveň jaká je práce s tím terénem, takovým terasovitým způsobem skrz systém různých schodišť a mezipodest. Jsou tady vlastně takové odpočinkové plochy, které mohla využívat rodina Malotová.
3: Procházíme se s historičkou umění Lucí Šmardovou zahradou rodinné vily ve zlínské části Lazy. Ze strany ulice koncipoval vilu jeden z nejvýznamnějších baťovských architektů Vladimír Karfík jako dvojpodlažní se sedlovou střechou a výrazný komíny. Zahrada za domem skýtá široký výhled na zalesněné části Zlína i město samotné.
2: Když vejdeme do vily skrz takovou menší halu, kde hlavním prvkem je tady to zatočené schodiště, už můžeme jít do těch společných prostor manželů Malotových, což je knihovna, obývací pokoj a jídelna. Tady na tu reprezentativní část navazuje servisní část, to znamená, že z jídelny máte takové jako zvláštní okénko do kuchyně a na kuchyň samozřejmě navazuje potom přípravna spíš a další prostory.
3: Ve vile postavené v letech 1941 až 1943 měli Julie a František Malotovi 16 místností, a to v obytné i servisní části. Specifikem přízemí byla možnost propojit posuvnými dveřmi jídelnu, obývací pokoj i knihovnu v jeden velký společenský prostor.
2: Tady je krásně vidět, že je tady plno původních detailů. Všechny ty materiálová řešení jsou tady krásně zachovala. Vidíme tady to oblé schodiště, které vlastně ukazuje tady ten už organický styl v tom funkcionalismu, který se vlastně po tom přísném, strohém, pravoúhlém stylu objevuje v Karfíkových stavbách.
3: Popisuje historička umění Lucie Šmardová. Vladimír Karfík během období druhé světové války navrhl pro ředitele firmy Baťa několik vil. Jmenujme Vavrečkovu a Čiperovu vilu. V nich se na rozdíl od práce pro továrnu mohl stylově rozmáchnout. V Malotově vile se projevuje vliv Karfíkovy americké stáže u architekta Franka Lloyda Wrighta.
2: Teď vstoupáme do toho hlavního obytného patra, kde byly kromě ložnice manželů Malotových ještě další dva pokoje. K těm dvěma ložnicím ještě přináleží balkony. Byla možnost vlastně vystoupit ven a být v kontaktu s tou zahradou.
3: K tomu přispívaly ve vile i velká okna, často také zalomená, rohová. V horním patře najdeme budoár paní domu a pánskou oblékárnu.
2: Teď se nacházíme v oblékárně pana Františka Maloty. Jsou tady jako krásný původní vestavěný nábytky v takové bledě zelené barvě se zrcadly zabudovanými. Co je tady zajímavé, tak i podlaha, která tak krásně rytmizuje ten prostor. A jsou to takové proužky z línolitu. A na to vlastně navazuje prostor koupelny ještě v původním stavu, krásně sladěné kachličky s těma dřevěnýma obkladama barevnýma.
3: Pokračuje historička umění Lucie Šmardová.
2: Tím, že manželé Malotovi neměli děti, tak ta vila působí asi nejvíc společensky. V suterénu byl takový samostatný prostor pro rekreaci, což byla vlastně taková tělocvična. Z toho bazénu si jdete zacvičit, pak dostanete tu limonádu. To je takový jako společenský život.
3: Po válce byl František Malota politicky pronásledován a vězněn. V roce 1950 museli Malotovi vilu opustit a od roku 1951 začala sloužit jako dětský domov. V současnosti je sídlem dětského domova Lazy. Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich zdraví Matěj Neradilek. Hezkou neděli. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v opravách výtluků po zimě. Kvůli komplikacím s výběrem firmy začaly práce o měsíc později. Úplně hotovo by tak mělo být do začátku prázdnin. Město má podle mluvčího Tomáše Grosse v plánu i opravy dalších chodníků a ulic. Třeba v Polní ulici v místní části Horní Paseky nebo nepojmenovanou komunikaci v areálu Tesly vedle Sklářské ulice. Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice Ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Až 50 dětských hřišť na Vysočině letos čeká kontrola hygieniků. Prověřují ta, která mají svoje provozovatele. Nejčastěji jsou to obce, školy a spolky a zaměřují se především na bezpečnost. Z parkovišť navíc odebírají vzorky, ze kterých analyzují případné znečištění. Pokud se objeví kontaminace, hygienici zakážou jejich používání. Historický kolotoč na Letné se dnes znovu roztočí v rámci charitativní akce Kolotoč pro Ninu. Ta připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádá ji nadační fond Nina. Od 11 do 17 hodin je pro děti připravený zdarma vstup i doprovodný program, včetně workshopů a dalších aktivit. Cílem akce je upozornit na vzácný, ale velmi agresivní typ rakoviny mozku, na který zatím neexistuje účinná léčba. Dnes ráno se ve Zlínském kraji přesouvá k východu velká oblačnost a ojediněle se může objevit slabá přehánka. Potom bude krátce polojasno, odpoledne spíše oblačno a pak večer se vyjasní. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 15 až 10 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 150 na hlavním tahu Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí je mezi Loučkou a Policí kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací. A po zprávách pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Další čerstvé ranní zprávy s Matějem zase za půl hodinku. Teď už chystám krásnou ranní písničku, tentokrát v podání Jitky Zelenkové. No a hned vás nalákám na její koncert. V rámci akce I seniori umí žít naplno, ji můžete potkat už ve čtvrtek 11. června po 15. na Zlínském náměstí Míru. Tak se těším, že se tam společně potkáme.

0: Protože to nevzdám, to byla písnička v Českém rozhlase Zlín od hudebního projektu GAMP. Slyšeli jste spoustu známých hlasů, ale především tato písnička souvisela se dnešním tématem pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka. A jak? Tak to už vám teď vysvětlí přímo Jožka.
1: Taky ve svém okolí často slýcháte, jak je v životě každého důležité sebevědomí. Paní Alena mi napsala, čím dál víc se přikláním k tomu, že sebevědomí je alfou omegou každého z nás. Bez sebevědomí nezvládneme vůbec nic. Myslí si to i váš host, pan terapeut? Alenko, není nic snadnějšího, než když se ho na to zeptám, ale ještě předtím vám pustím kousek rozhovoru s velmi úspěšnou kostýmní výtvarnicí a scénografkou Evou Zezulou, kde jsme na sebevědomí také narazili.
2: Bylo to někdy i třeba přes bolest, že ti některé věci nešly a že se s nima musela popasovávat?
3: No určitě, já jsem stále měla pocit, že musím být jednou nohou napřed, možná dvěma i třema. By nebylo pochybností vůbec jako o tom, že jsem to nestudovala. Já jsem vlastně měla veškerou praxi v divadle slováckém a doteď stále to sebevědomí mám velmi nízké a musím stále vždycky o tom mluvit, protože se mi ukazuje, že s nízkým sebevědomím dneska nikam nikdo nedojde. Čím větší lokty máš, tak tím si větším pánem. To nechci říkat, že bych se nějak drala někam loktama, ale zkrátka nesmí člověk dát na odiv svoje pochybnosti a to, že si třeba není úplně jistý, byť ví přesně, co chce, ale jenom jako tu nejistotu zkrátka nesmí ukazovat. A to si myslím, že má spoustu třeba citlivých lidí nebo kteří prostě nějak vnímají okolí svět ještě třeba i nějak jinak a zkrátka, jestli to máme složitější, asi máme. Já myslím, že spoustu je takových občanů.
1: To byla slova kostýmní výtvarnice a scénografky Evy Zezuly a téma rozebereme s mým hostem, terapeutem Adamem Schmidtem.
0: Zatím jen ochutnávka dnešního pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka. Ten celý díl na téma sebevědomí uslyšíte v našem dnešním vysílání už po zprávách v 11 hodin. Buďte u toho s námi.

0: Českým rozhlasem Zlín zněl hlas Kateřiny Marie Tiché, písničkářky a zpěvačky, jedné z těch výrazných sólových zpěvaček a interpretek současné mladé generace. Mimo jiné je oceněná hudebními cenami Anděl a mimo jiné také pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou.
1: Počasí.
0: K informaci hudební přidám i tu o počasí. Aktuální teploty se v kraji pohybují mezi 15 až 12 stupni Celsia, tak stoupají stupínek po stupínku a v dnešních maximech pak vystoupají až na 26. Ráno se přesouvala k východu velká oblačnost, ale ta už se pomalu rozpouští, tak už se to možná i nad vámi modrá, když ne, tak vám od Zlína modrou posíláme. Ojediněle se možná může ještě objevit slabá přehánka, pak bude krátce polojasno, odpoledne ale zase spíš oblačno. Zpočátku odpoledne se lokálně mohou vytvořit přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka, srážky ale budou rychle dál postupovat na východ a později odpoledne bude opět ubývat oblačnosti až po večerní vyjasnění. Odpolední maxima se budou pohybovat ve Zlínském kraji mezi 23 až 26 stupni. Předpokládané množství srážek dnes je opravdu minimální, pouze v silnější přehánce nebo bouřce může napadnout i kolem 10 mm srážek a rozptylové podmínky během dne budou postupně velmi dobré. Biozátěž, tak ta dnes bude na jedničku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.

si, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Stále dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín i 8 minut před 9. No a byla to moc krásná vzpomínka na jednu nahrávku z televizního pořadu Divadélko Podvěží, konkrétně rok 1986 a duet Marie Rotrové a Jiřího Bartošky Klíč pro štěstí. Tak schválně, čím tohle trumfne Petr Uhřík dnešní cukrárně?
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Na to, že skupina OMD funguje skoro 50 let, si pánové s návštěvou Česka dali poměrně na čas. Poprvé přijeli do Prahy až v únoru 2024. No ale protože dorazila skutečná legenda syntezátorového popu, fanoušci vykoupili vstupenky poměrně brzy od startu prodeje. Možná by mě chtěli někteří pamětníci drobně opravit, tak ano, doplním jednu větu. Kapela odehrála dávno v 80. letech utajený koncert pro úzký okruh diváků v socialistickém rekreačním středisku na Orlíku. Opravdu. Bylo to výměnou za návštěvu továren Tesla na našem území, které kapela zoufale toužila vidět. A proč? Protože právě pracovala na svém budoucím singlu Tesla Girls. Takže úzký okruh vyvolených o tom věděl, my si ale připomeneme až rok 91. Pandora's Box, písničku, kterou jako jednu z mála můžeme ještě dnes slyšet v playlistu komerčních rádií. Možná by bylo dobré připomenout, co vlastně zkratka OMD obsahuje v plném znění. Orchestra Maneuvers in the Dark. Ale to by bylo moc dlouhé, tak se šlo do tří písmen.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radhoštěm letos uspěl v soutěži Zelená obec roku. Návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku mají nově k dispozici audio průvodce. Stáhnou si ho do mobilu pomocí QR kódu. Akce Muzejní noc bude v Přerově letos ve stylu Divokého západu. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno, ojediněle přehánku a nejvyšší teploty až kolem 26 stupňů. Matěj Neradilek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
2: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
0: V letošní turistické sezóně si mohou návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku poslechnout výklad díky novému audioprůvodci. Komentáře o historii hradu jsou dostupné díky QR kódům na kovových destičkách rozmístěných na různých místech památky. Stačí mít u sebe chytrý telefon a audioprůvodce se díky němu načte, popisuje správce hradu Jiří Holík.
3: Funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu. Tam si můžete přečíst text a je tam i audio, takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce.
0: Nahrávky jsou návštěvníkům dostupné v českém i anglickém jazyce. Muzeum Komenského v Přerově připravuje na pátek

0: Fotbalisté se připravují na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. V Mansfieldu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců, většina z nich žijících v Americe. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
1: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
2: Počasí.
0: Dnes ráno se ve Zlínském kraji přesouvá k východu velká oblačnost a ojediněle se mohou objevit taky slabé přehánky. Potom bude krátce polojasno. Odpoledne spíše oblačno a večer se vyjasní. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku jsou zúžený jízdní pruhy. Důvodem jsou stavební práce. Obousměrný provoz je zde však zachován. A to byly zprávy. Teď dál posloucháte ranní Český rozhlas Zlín. Pohodovou neděli.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dál si spolu užíváme první letní neděli 7. června. No a právě dnes slaví 680 let ohromný britský zpěvák Tom Jones. Ten byl za své umění dokonce povýšený britskou královnou do rytířského stavu a nosí tak titul Sir. Tak další nedělní už dopolední hodinku začneme právě jeho velkým hitem Sex Bomb a příjemný poslechy dál.

0: Děvčica z této písničky byla pravděpodobně velice pohledná. Ostatně, že je to sexbomba, to nám dnešní oslavenec čerstvě 86-letý Tom Jones zopakoval opravdu hodněkrát. Regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se i tento týden vydávala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za zajímavostmi zlínského kraje. Navštívila kavárnu pod mě i výstavu s názvem Imaginarium. Viděla také výkony talentovaných žáků od Trokovické základní umělecké školy a zastihla i účastníky charitativní cyklistické akce. Je tady pravidelný stopařčin souhrn týdne.
1: Tento týden jsem si uvědomila, jak moc spoléháme na své smysly. Hned v pondělí jsem si vyzkoušela, jaké je to fungovat bez zraku. V kavárně pod mě, která v rámci Zlín Film Festivalu zaparkovala na zlínském náměstí Míru, jsem se na chvíli ocitla ve světě nevidomých. O tom, který smysl v takové situaci přebírá hlavní roli, jsem si v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Zlín povídala s kolegou Pavlem Vackem.
2: Dá se říct, který ze smyslů pro tebe převzal hlavní roli místo zraku, který je tedy vyřazen? Máš tendenci více špicovat uši, jak se říká?
3: To úplně ne. Musím říct, že tady sluch jsem nechala ještě úplně stranou, ale hmat. Hmat je teďka mým takovým hlavním průvodcem. Tak já vím, že sedím u nějakého stolu, že sedím na lavičce bez opěradla a vlastně ten hmat mi pomáhá v tom, abych opravdu seděla tak, jak mám, tam, kde mám, abych si našla svůj hrníček, abych si udělala víčko z kelímku. Takže ten hmat je tady opravdu určující. Sluchem to nepoznám zatím.
1: Po pondělním setkání se životem ve tmě jsem si v úterý v Rožnově pod Radhoštěm znovu ověřila, jak zásadní roli hraje hmat. V Imagináriu divadla Bratří Formanů totiž návštěvníci objevují svět hlavně rukama. Tato výstava, která je k vidění ve Společenském domě, vybízí k dotýkání, zkoumání a hraní si sloutkami, divadelními rekvizitami nebo pohyblivými objekty. Jak celé Imaginárium funguje, vysvětlil ředitel kulturní agentury Téčko Jakub Sobotka.
4: Vy se sice ponoříte do imaginárního světa, který je opravdu výtvarně strašně zajímavý, ale on ožije teprve, až si na věci šáhnete. Jsou to všechno věci, které vyžadují nějakou interakci, takže nejenom děti, ale i dospělí si začínají vlastně hrát a objevovat, co se kde hýbe, na co mohou šáhnout, kde si můžou zahrát loutkové divadlo, kde je něco schováno, kde točit kličkou, kde začít s něčím hýbat.
1: Na sluch a zrak zapůsobil středeční taneční koncert v Otrokovicích, na který jsem se vydala podpořit žáky tamní základní umělecké školy. Na vystoupení se těšila také mladá tanečnice Bára Hanzlíková, která mi prozradila, co chce svým vystoupením divákům předat.
5: Strašně se těším, až mým přátelům a rodině vlastně ukážu, na co jsem se celý rok připravovala, na čem jsme hodně dřeli a že i jim vlastně předám nějaký kousek mě. Letos mám vlastně dvě choreografie, ale nejvíc se asi těším na choreografii Dech, protože vlastně ukazuje to lidem, že každý máme nějaký svůj vlastní dech, ale zároveň je tam i kontakt s ostatníma a určitě to předá lidem takový ten klid, že i v pohodě se občas zastavit a pořádně se nadechnout, když je potřeba.
1: A zatímco v předchozích dnech jsem zkoušela, co všechno dokážou mé oči, uši nebo ruce, čtvrtek mi připomněl, že člověk má ještě jeden důležitý smysl. Smysl pro pomoc druhým. S tím jsem vyrazila do Bystřice pod Hostýnem za účastníky charitativní cyklojízdy na kole dětem. O tom, proč má tahle pomoc smysl i po 17 letech, mluvil zakladatel projektu a několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák.
6: Když to dítě vám onemocní, a dva roky vlastně jste permanentním stresu, péči a samozřejmě pomoci. Tady musím podotknout, že je skvělá práce lékařů. Těm by se měl tleskat od rána do večera těm lékařům, kteří dokáží to dítě vrátit zpátky do života. A teď přichází nadační fond na kole dětem, který pomáhá těm rodinám v rámci rekondičních relaxačních pobytů ty děti znovu vrátit to reálného života. Proto projekt na kole dětem je spojený s touto charitou a s touto pomocí.
1: Petra Sedláčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: A v dopoledním Českém rozhlase Zlín o 9:45 se z Koloréda vypravíme zase zpátky k nám, tentokrát konkrétně na sraz veteránů v Kovozho ve Starém Městě, který patří mezi největší veteránské události v Evropě. Každoročně se ho účastní několik stovek veteránů všeho druhu od osobních, nákladních a závodních aut až po retrokočárky a třeba také parní lokomotivu. Letos se akce věnuje Rally Dakar. Dorazí tak hned pět dakarských speciálních vozidel. Osobní účast potvrdili i dakarské legendy. To byl třeba nebo bude Josef Kalina, Jiří Moskal nebo Tomáš Tomeček, taky Jaroslav Joklík. No a své zastoupení bude dnes na akci mít i náš Český rozhlas Zlín prostřednictvím rozhlasové dílny pro návštěvníky. Tak na co konkrétně se můžete těšit, to už prozradí náš kolega Marek Dolina. Ahoj Marku, zdravím.
1: Ahoj, zdravím taky.
0: Co jste si tedy pro návštěvníky dnešního srazu veteránů v Kovozho ve Starém Městě připravili?
1: Tak připravili jsme si jako obvykle naši rozhlasovou dílnu, ve které si můžete vyzkoušet mluvení na mikrofon, nebo si tady návštěvníci můžou natočit rozhovor se známými osobnostmi a pohádkovými postavami. Mimo jiné, tady máme hlas našeho kolegy Standy Hloška, nebo taky pohádkové postavy jako Barta Simpsona, Harryho Pottera a podobně.
0: Tak to se těším na reakce, ale my víme, že rozhlasová dílna je úspěšná. Například jsme s ní v minulých týdnech strávili spoustu času při Zlín Film Festivalu nebo také při otevírání lázeňských pramenů v Luhačovicích. Jaký tam byl o rozhlasový mikrofon zájem?
1: No, o dílnu je vždycky velký zájem. To, když přijde první návštěvník, tak hned to strhne pozornost. A nejen ze strany dětí, ale i dospělí si to přijdou vyzkoušet. Jenom pro představu, třeba za 7 dní Zlínského festivalu jsme natočili téměř 500 různých nahrávek.
0: Neuvěřitelné číslo. Tak pokud by lidi zajímala kombinace srazu veteránů a také vašeho programu, tedy rozhlasové dílny, kolik dnes mají času lidé, aby se s vámi v Kovozho potkali, aby do Starého Města dorazili?
1: Doporučuji dorazit hned dopoledne, ale celá akce jinak trvá do 17. hodiny, nicméně protože to vrcholí koncertem kapely The Roxette, což je nějaký tribute band švédských Roxette, náš stánek zůstane otevřený podle zájmu návštěvníků.
0: Tak o vašem stánku rozhlasové dílně jsme si pověděli dost, ale akce se jmenuje Sraz veteránů, tak Marku, už se stihl po veteránských autech rozhlédnout a co tě zaujalo?
1: Zatím jsem se rozhlédnout vůbec nestihl, protože už akce pomalu začíná, co to jsme postavili, tak už začínají chodit první návštěvníci, ale několik prvních exponátů jsme se zvukařem Tomem Chrástkem zahlédli při nájezdu do areálu, tak snad ještě nám zbude trochu času a nějaké veterány uvidíme.
0: Při srazu veteránů v Kovozho ve Starém Městě si dnes až do 17 hodin můžete vyzkoušet i mluvení na náš mikrofon a vlastně celé nahrávání rozhovoru. Z rozhlasové dílny Českého rozhlasu Zlín se k nám do vysílání přihlásil náš kolega Marek Dolina, který ovšem dorazil, a ne veteránem, ale přímo autem Českého rozhlasu Zlín. Tak moc zdravíme a přejeme velký zájem návštěvníků a příjemnou vydařenou akci naslyšenou.
1: Hezkou neděli tobě i posluchačům.
0: Díky.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

Nedělní dopoledne poskočilo zase o pár minut, konkrétně čas 9 hodin na 23 minut a stále váš Český rozhlas Zlín. Už po písničce nás tu čeká další díl oblíbeného rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí. Tentokrát budeme sledovat poslední roky života arcibiskupa Metoděje a také se vydáme na pátrání po místě jeho posledního odpočinku. Tak s námi zůstaňte u Českého rozhlasu Zlín, protože historie a její slavné postavy tu ožijí už za malou chvíli. Thank you.

0: války českou minulostí.
1: Vítáme vás v toulkách českou minulostí, které nesou pořadové číslo 22. Rozloučíme se v nich s řekem Konstantinem, který přijal v Římě nové jméno Cyril a v zápětí zemřel. Poputujeme dalších 16 let s jeho starším bratrem Metodějem, obklopeným skupinou věrných žáků. Dospějeme k Metodějovým dnům posledním, jakož i k místu jeho posledního odpočinku. Zatímco datum jeho odchodu je známo, místo, kde byl pochován, bylo zakryto přes 1100 let rouškou tajemství. Zdá se, jakoby se cíp této záhady v současné době znatelně poodhrnul. Píše se rok 867.
0: Konstantin a Metoděj jsou pozváni do Říma.
2: Zve je papež
3: Mikuláš, toho jména první.
1: Důvod?
0: Stížnost bavorských biskupů.
1: Ale Mikuláš si je nevolal, tak říkajíc, na římský kobereček.
3: Papež Mikuláš, duchem výtečný, slyše o blahoplodném počínání apoštolů slovanských.
1: Referuje o papežově postoji historik František Palacký.
3: A jistě také od Rostislava za ně přímluvu maje, nechtěl se soudem svým ukvapiti a zastavovati náhle působení jejich. Povolal jich tedy k sobě do Říma, aby dověděti se mohl od nich samých, co a kterak učili.
1: Svatý otec totiž věděl, že ti dva Byzantinci kážou na Velké Moravě sice v nepovoleném jazyce, za to však v zemi, která papeže nyní po získání Bulharska pod vlastní duchovní pravomoc, začala velmi zajímat.
3: Svého času,
1: a to si papež dobře uvědomoval,
3: odmítl Moravanům poskytnout misijní pomoc.
0: A udělal chybu.
1: V zápětí se té země zmocnil protivník.
3: Ne, po druhé se už stejné neobratnosti nedopustí. Je přece hlavou veškerého křesťanstva a čím víc věřících bude spadat pod jeho moc, tím lépe poslouží slávě Boží.
1: Do Říma dorazili bratři koncem roku 867.
3: Na Moravě působili půl páta léta, když nastoupili cestu. Konstantin vzal nalezené kosti svatého Klimenta sebou, aby je přinesl papeži a Římanům jako dar. Cesta jejich vedla skrze země Kocelovy a skrze Benátky, kde již jim nastaly s latinskými kněžími nemalé hádky.
1: S papežem se bratří ve věčném městě sice skutečně setkali, ale už s jiným. Na vatikánský stolec totiž právě usedl Hadrián II.
0: Sám jim vyšel vstříc před brány Říma, poklonil se Klimentovým ostatkům a přijal své hosty s velkolepostí hodnou králů.
1: Svaté kosti dělali hotové divy.
0: V učených disputacích se pak Konstantinovi podařilo obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanské liturgie přímo dokonale.
1: Ano, kdyby se Konstantinovi už neříkalo filozof, mohl by mít přezdívku diplomat.
0: Papež prohlásil, že
3: nyní na překladech bohoslužebných textů do slovanského jazyka neshledává nic závadného. Dosvědčuje pravověrnost obou bratří a na důkaz tohoto oficiálního přitakání káže, aby Konstantin a Metoděj ve čtyřech hlavních římských chrámech postupně sloužili mše.
0: Tenkrát poprvé staroslověnština zazněla v místech, kde se nalézal průsečík Božího království a pozemského světa.
3: V Římě zdrželi se bratří až do roku 869,
1: říká Palacký.
3: Cyril však ochuravěl, odřekl se další práce ve slovanstvu a učinil se mnichem, umřel již den 50. po vstoupení do jednoho z řeckých klášterů. 14. února 869, ve stáří 42 let.
1: Nebyl to tedy žádný důstojný stařec, jak si lidé běžně myslívají a jak je také spodobován, ale muž ještě poměrně mladý.
4: Metoděj, tam je právě doklad, že to byli skutečně bratři, protože v životopise Konstantinově se píše, že Metoděj po jeho smrti řekl, že tedy dostali od matky, dostali příkaz, že když ten jeden umře, aby ten druhý jeho ostatky do toho jejich domácího kláštera To se snažil Metoděj, ale nakonec zůstaly ostatky Konstantinovy v Římě.
1: Zatímco Metoděj má v rukou bulu, ne jen tak ledajakou, ale papežskou, je v ní jednoznačně řečeno, že jednak
3: jest nutno chválit dílo apoštolů slovanských, ale také nepokrytě vyjádřit, že krajiny knížat Rostislava, Svatopluka a Kocela náležejí pod správu římského stolce.
1: A ještě jeden fakt uzákonňuje bula nazvaná prvními slovy textu Sláva Bohu na výsostech.
3: Staroslověnština je povolena jako plnoprávná bohoslužebná řeč a Metoděj je na podzim 869 vysvěcen na prvního arcibiskupa takzvané panonsko-moravské arcidiecéze.
0: V zápětí však panonský kníže Kocel couvnul a Metoděj svůj titul zestručnil na arcibiskupa moravského.
3: Tam někde na Moravě měl také svoje sídlo.
2: Kde sídl Metoděj jako arcibiskup?
4: No tak na to už je několik teorií. V některých pramenech písemných se říká, že Metoděj byl arcibiskupem moravským, ale v některých pramenech se píše, že byl arcibiskupem v městě Morava.
2: No jo, kde máme město Morava?
4: No právě. Město Morava se nezachovalo, ale někteří historici, jako třeba doktor Třeštík nebo docent Havlík, se domnívají na základě analýzy písemných pramenů a velice obšírné a myslím, že velice seriózní analýzy, se domnívají, že to město Morava, že to byly Mikulčice, které byly na ostrově uprostřed řeky Moravy. Metoděj se vrací na Moravu, ale ten problém s těmi bavorskými kněžími byl tak velký, že ho téměř 3 roky, tuším, věznili někde ve Švábsku a byla to tenkrát vězení, ta byla skutečně primitivní. Ti lidé tenkrát vydrželi víc, takže ve sněhu i v dešti i na slunci byl zřejmě v nějaké hluboké jámě překryté jenom mříží.
2: Jakému sdělili obvinění?
4: Bylo to na základě disputace, kde Metoděj použil poněkud tvrdých slov vůči západnímu kléru.
1: Proces s Metodějem podnítil Ludvík Němec.
3: Ten starý nepřítel, nenávidějící dobro a odporující pravdě.
1: Ano, tak to charakterizoval východofranského krále životopisec Metodějův.
3: Já sám, kdybych byl věděl, že církev je vaše, byl bych jí minul, jenže ona je svatého Petra. Jestliže však vy z řevnivosti a lakomství okupujete stará území proti znění kánonů, střeste se.
1: To řekl Metoděj a pak ještě naznačil, že jeho žalobci jsou
3: hrubá čelátka.
1: A když se o tento výrok všichni ve spolek pohádali, dopravili Metoděje patrně do Elvangen a tam ho v otevřené jámě věznili 2,5 roku. Ještě předtím ho biskup Hermanrich napadl bičem na koně.
0: Osvobodil ho až papežský zásah.
1: To bylo roku 873.
0: Kdy se arcibiskup Metoděj ujímá správy všech chrámů a kleriků ve všech moravských městech.
3: Společně s žáky vychovává nové kleriky,
0: křtí nové věřící,
3: dokončuje bratrovo literární dílo staroslověnský překlad Bible.
1: Neposeděl na jednom místě, jak praví životopisec.
3: Mnohokrát překonával léčky nastrojené od lotrů svou odvahou.
0: To prokázal ještě roku 882 při setkání s náčelníkem maďarských družin, které pronikly do Karpatské kotliny.
1: Svatý Metoděj byl arcibiskup cestovatel.
4: Já si myslím, že rozhodně nežil na jednom místě Metoděj. Stejně jako by byla asi chyba se domnívat, že tehdejší panovník měl jedno hlavní město a že ta říše měla své hranice. To jsou všechno pojmy charakteristické až pro mnohem pozdější dobu. Prostě ty hranice, to bylo to, kam až mohl ten panovník dojet se svou družinou, aniž by se musel obávat, že ho někdo přepadne. Kam až mohl dojet vybírat daně. Stejně tak s tím hlavním městem Karel Veliký rovněž vládl víceméně často ze sedla, tu přijímal vyslance v Paderbornu, protože tam byly teplé prameny, tu zase ve Frankfurtu, tu zase někde v Cáchách. Prostě tehdejší panovníci vzhledem k tomu, že bylo potřeba často umravňovat ty místní vládce svou přítomností, tak putovali od hradu k hradu, samozřejmě se svojí družinou. Nejinak tomu bylo i na Velké Moravě, nejinak tomu bylo i u panovníků velkomoravských. Stejně tak se domnívám, že i biskupové tenkrát, protože bylo nutno tou svou osobní přítomností působit. To znamená, ti biskupové rovněž asi těžko tedy byli na jednom místě, což ovšem neznamená, že nebyl hlavní chrám moravský nebo velký chrám moravský, jak se píše v písemných pramenech, kapitulní chrám, takový jistě byl.
3: Protivenství však neustala.
0: Ano, bavorská strana vedená presbyterem Wichingem se opět pokusila získat vedoucí postavení v moravské církvi.
1: Nezvolila otevřený boj, ale intriky a osočování. Dodnes osvědčená metoda.
3: Hlásí kacířské nauky, překračuje své pravomoci, utiskuje latinské duchovní i latinu samotnou jako bohoslužebný jazyk.
1: Šířil o Metodějovi Wiching.
3: Metoděj musel znovu do Říma, znovu se musel hájit, znovu dosáhl vítězství, tentokrát přímo před očima svého soka Wichinga.
0: Metoděj vyhrál, ale Wiching tak docela neprohrál. Stal se nitranským biskupem.
1: Neštítil se ani podvodu.
0: Při zpáteční cestě z Říma novopečený biskup Metoděj je předběhl, aby byl u svatopluka dřív a mohl mu nastavit před oči evidentně padělanou listinu, podle které papež Metoděje sesadil.
1: Podvod byl sice odhalen, ale klid nenastal.
0: Krátce před svou smrtí se Metoděj rozhodl Wichingovi jeho intriky zarazit a zbavit ho biskupské funkce do té doby, než se podřídí jeho autoritě.
1: Wiching okamžitě spěchal do Říma, kde však tentokrát druhá strana vyslechnuta být nemohla. Metoděj byl právě na cestě do Konstantinopole.
0: Nový muž na Petrově stolci, papež Hadrián III., pod vlivem Wichingových udání slovanskou liturgii zakázal a nařídil, aby moravští kněží, pokud se nepodřídí, byli vypuzeni ze země.
3: Když se Wiching vítězoslavně vrátil, jist, že tentokrát Metoděje definitivně zlikviduje, nalezl svého soka v hrobě. Zanedlouho po návratu z Byzance totiž arcibiskup moravský zemřel.
1: Co víc si mohl Wiching přát.
3: Když pak se shromáždili všichni lidé na květnou neděli, vešel Metoděj do chrámu.
1: Píše o posledních arcibiskupových dnech autor života Metodějova.
3: A jsajíš neschopen pohybu, kázal žehnat císaři, knížeti, duchovenstvu a všem lidem. A řekl, střeste mne, děti, do třetího dne. Na rukou kněží pak zesnul 6. dne měsíce dubna ve třetí indikci roku 6393. od stvoření světa.
1: Podle nového kalendáře asi 16. dubna roku 885.
3: Když jej pak jeho učedníci uložili do rakve, vzdali mu náležité pocty, sloužili i smuteční obřad latinsky, řecky a slovansky a uložili jej v kapitulním chrámu.
1: Šlo zřejmě o rozsáhlý hlavní chrám, který byl přizpůsobený nejenom bohoslužbám, ale i činnostem neliturgickým.
0: Kromě života Metodějova existuje ještě jedna písemná památka. Ta patří do souboru krátkých, takzvaných proložních životopisů svatých. V něm se o Metodějově pohřbu píše.
3: Když naučil své učedníky pravé víře a předpověděl svou smrt 3 dny předem, zesnul smířen v Pánu. Leží pak ve velkém chrámu moravském po levé straně ve stěně za oltářem svaté Bohorodičky.
1: Ano, a právě to jsou ta slova, která nedávala a snad ještě nedávají spát archeologům a historikům.
4: Když se hovoří o tom, že Metoděj byl pohřben ve velkém chrámu moravském po levé straně za oltářem ve zdi a některé prameny dodávají za oltářem Panny Marie, tedy Bohorodičky, že byl pohřben Metoděj, pak je třeba říct, že jsou 2 takové velké chrámy moravské, 2 velké chrámy z doby Velké Moravy. Je to bazilika, trojlodní bazilika v Mikulčicích a je to chrámový komplex v Sadech u Uherského hradiště.
1: Ovšem míst, kde byl hledán Metoděj, je mnohem víc. Na prvním místě samozřejmě Velehrad.
3: Ano, už v souvislosti s oslavami Cyrilometodějského tisíciletí v polovině minulého století se zkoumaly církevní stavby na Velehradě.
0: Zjistilo se však, že nejstarší z nich pochází až z roku 1205, tedy 300 let po arcibiskupově smrti.
1: Na hoře svatého Klimenta, to je asi 12 kilometrů od Velehradu, kopal osvětimanský farář Brázdil s pošmistrem Čechmánkem.
3: Našli půdory stavby starobylého kostela, kosti a kousek zetlelého dřeva a oznámili, že našli hrob svatého Metoděje i se zlomkem biskupské berly.
0: Nález byl později odborně prozkoumán a zjistilo se, že na tom místě stával klášter, že kosti patří čtyřem lidem a jsou ze 14. století.
1: Zarazice.
0: Objev kostela a pohřebiště v souvislosti s regulací řeky Moravy.
3: V oltářní části zvedl jsem z rozdrobených kostí dva úlomky, které chovám jako ostatky svatého Metoděje.
1: Napsal nálezce. A další pátrač našel pozůstatky arcibiskupa Metoděje v Boršicích.
3: V bílém říčním písku.
1: V Osvětimanech našli dokonce Metodějův náhrobní kámen.
3: Roku 1929 Klementina Maštalířová, domkářka ze Stupavy, puzena sny a viděnami začala kopat v lese u Osvětiman tak dlouho, až v hloubce 5 metrů našla náhrobní kámen.
1: To bylo v letech 1932 až 1933. Všechno probíhalo za obrovského zájmu veřejnosti.
3: Na líci náhrobního kamene byla vyryta hvězdička a u ní napsáno Solun.
1: Což měla být zřejmě Soluň.
3: Pak křížek a u něj zase Velech.
1: Zkrátka za Velehrad nejspíš.
3: A nad tím vším vyrytá biskupská mitra.
1: Což není všechno. Něco bylo vyryto i na rubu onoho náhrobku.
3: Arčibis Metoděj pros za nás u Boha.
1: Fragmentů náhrobního kamene bylo několik. Na některých z nich bylo lze číst
3: Metodí
1: a také slovo?
3: Pastor.
1: Skvělé. Tedy až na pár maličkostí.
0: Nápis byl proveden v takzvané chorvatské hlaholici, jaká se užívala až od 13. století.
3: Ani gramatika nápisu neodpovídala 9. století.
0: Biskupská mitra byla vyryta podle ilustrace z tehdy velmi populární dolenského knihy Obrázkových dějin.
3: Prostoduchost tohoto falza a jeho odhalení paní Maštalířovou neodradilo. Ještě v roce 1960 žádala o povolení pokračovat ve výkopech.
1: Znojmo.
3: Rotunda svaté Kateřiny před obraným příkopem Znojemského hradu byla hlavním chrámem Velké Moravy a současně mauzolem velkomoravských knížat.
1: Tvrdí doktor Jaroslav Zástěra.
3: Dále je třeba považovat za možné, že arcibiskup Metoděj, už protože chrám asi založil, našel svůj poslední odpočinek na levé straně za oltářem Panny Marie ve zdi apsidy.
1: Kateřinská rotunda byla skutečně původně zasvěcena Panně Marii?
0: Jenomže na levé straně za předpokládaným oltářem se nic nenašlo.
3: Na místě, na kterém v 11. století rotundu postavili, sice stávala dřív stavba, asi dřevěná, ale velkomoravských nálezů v okolí je málo. Velkorysé a nákladné průzkumné práce v rotundě i pod ní ve skalním masivu neobjevily žádné velkomoravské hroby, tím méně hroby významných osobností z 9. století.
1: Pro úplnost lze uvést ještě
0: jakýsi dub u Půchova, pod nímž se měl hrob nacházet, Veselý nad Moravou, Nitru, Bratislavu.
1: A tak dále a tak dále. Nakonec nám zbývají tato dvě místa.
3: Sady u Uherského hradiště a Vali u Mikulčic.
1: Začněme u toho prvního.
4: V těch sadech ten komplex je velmi starobylý. I tam samozřejmě byl hledán Metodějův hrob, i tam byl hledán marně. No a v Mikulčicích v té bazilice, která je nesporně největším moravským chrámem, protože má 630 metrů délku, 12 metrů šířku, je větší tedy než ten chrám, který jehož základy prozkoumal docent Hrubý v sadech Uherského hradiště. Mikulčice, bazilika v Mikulčicích, ta byla prozkoumána v roce 1957 profesorem Poulíkem. Tak ta Mikulčická bazilika, ta je největší. Je přirozené, že tam právě byl hledán Metodějův hrob. Ale jak už jsem říkal, vzhledem k té písemné zprávě, že Metoděj byl pohřben tedy po levé straně za oltářem ve zdi, předpokládalo se, že oltář, ta bazilika měla v apsidě, že tam byl oltář té baziliky.
1: Archeolog, který věnoval výzkumu na sadech u Hradiště skoro celý svůj profesionální život, docent Vilém Hrubý, původně prohlásil.
3: Zdivo velkomoravských kostelů je tak úzké, že by se do zdi nedala zabudovat ani rakev, natož pak sarkofág.
0: Přesto se mu podařilo objevit ve zdi kostela na sadech, vpravo za předpokládaným oltářem, dvě záhadné dutiny ve zbytcích základů širokých 50 až 80 cm.
3: Ty dutiny jsou hrobní prostory,
1: prohlásil docent Hrubý.
0: Nenašel v nich však žádné kostry, žádné zajímavé předměty.
3: Kameny pokládané na dno hrobu ve zdi nejsou ničím jiným než pozůstatkem originálu základového zniva.
0: A to, co bylo označeno jako ponechaná výplň hrobní dutiny, není pravděpodobně nic jiného než běžný negativ základů, který vznikl druhotným vyplněním základové rýhy sutí a kameny po vytrhání původních základů.
1: Zbývají Mikulčice.
3: Pohřeb v Mikulčické bazilice do zdi je možný, protože základ apsidy je široký téměř 1 metr.
1: Napsal objevitel Mikulčic profesor Josef Poulík.
3: Nic jsme tu však nenašli. Byl-li hrob přímo ve stěně, pak byl nepochybně zničen při dobývání kamene.
1: Je to konec i této stopy?
0: Ne. Ta stopa se přece jenom našla.
4: Já se přiznám, že jsem dlouho uvažoval o všech těch možnostech a velice mě přitahoval jeden hrob uprostřed baziliky v Mikulčicích, který nepochybně patřil nejvýznamnějšímu členu toho společenstva, které pohřbívalo tím, že byl uprostřed baziliky na nejčestnějším místě. A když jsem zjistil, že baziliky tohoto typu mívaly oltář i uprostřed, nemuseli ho mít až v apsidě, ale mívali oltář i uprostřed hlavní lodi, tak jsem ještě více tomu hrobu a věcem, které se tam našli, věnoval. Zjistil jsem velice zajímavou věc. V tomto hrobě, ve kterém byl meč a sekira, možná kování nějaké knihy a celá řada jiných věcí, se tam našly drobné stříbrné ozdoby, našel se tam i zlatý byzantský gombík, drobné ozdoby, které byly ozdobeny velice zvláštním motivem kříže. Byl to kříž, který neměl ramena obvyklého typu, jak se používají dnes při zobrazení kříže, ale měl ramena zakončená takovým liliovitým motivem, takovým trojčleným prvkem.
2: Střepené ty konce.
4: Do tří takových
2: lístků vlastně.
4: Lístků. Do tří lístků. Byl to symbol lilie. Ten kříž se také nazývá liliovitý. Ten motiv tohoto liliovitého kříže se v tom hrobě třikrát opakuje, což je zcela mimořádné, protože nikde, v žádném velkomoravském hrobě se tento motiv kříže nevyskytuje a už vůbec, aby se opakoval, to už vůbec ne. Tak jsem pátral, co to znamená tento kříž. Zjistil jsem, že ten kříž je východního původu, byzantského, a vůbec největší překvapení, které jsem zjistil, když jsem našel v Rilském monastýru v
2: Bulharsku
4: ikonu, starou ikonu, která vyobrazuje Konstantina a Metoděje vedle sebe. Oba jsou oděni do tedy rouch ceremoniálních. A zatímco Cyril má na tom rouchu rovnoramený normální kříž, tak to Metodějovo rouchu, který Metoděje tam tedy s berlou biskupskou, aby to bylo rozpoznat, kdo je kdo, tak to Metodějovo roucho je zdobeno právě opakujícím se motivem tohoto liliovitého kříže.
1: Lilie bělokvětá, latinský lilium candidum linné. Mimochodem, tato vonící květina se vyskytuje jenom ve východním Středomoří. Květy lilie se na věcech z hrobu, který mezi vykopávkami Mikulčické baziliky dostal evidenční číslo 580, ty květy se opakují v mnoha podobách.
0: V hrobě 580 se našel na zbytku loketní kosti železný předmět dlouhý 91 cm. Jeho součástí byla v horní části objímka.
1: Předmět byl označen jako meč.
3: Vedle něj se našly zbytky hedvábné tkaniny, což je další doklad příslušnosti mrtvého z hrobu 580 k nejvyšší společenské vrstvě Velké Moravy.
0: Blízko objímky byla objevena pozlacená průvlečka s pozoruhodnou výzdobou, kterou tvoří řecký rovnoramený kříž s liliovitým zakončením ramen.
1: To ještě není všechno.
3: Také se tu našla dýka s ozdobnou hlavicí, na jejíž výzdobě lze také rozeznat liliovité motivy.
0: Lilie jsou i na lícní straně pozlaceného, jinak stříbrného obloukovitého kování. Na jeho rubní straně je vyryt kříž, opět s trojčleným zakončením ramen.
1: Další nálezy z hrobu 580.
3: Poblíž dlouhého železného předmětu pokládaného za meč byly objeveny zbytky koženého pásku se stříbrnou zdobenou přeskou s liliovitým zakončením ramen.
0: Na pravé straně předpokládané kostry ležel železný nůž se zvláštní úpravou pochvy, další železné zlomky, patrně zavírací nůž, ocílka, křesací kameny, sekirka.
3: Pod velkým kamenem na dně hrobu se našel zlatý gombík se žebrovaným povrchem a v rohu hrobové jámy zbytky bronzových plíčků neznámého určení, možná skování knižní vazby.
1: Datování nálezu?
3: Jednoznačně poslední čtvrtina 9. století.
4: Já se domnívám, že tedy jsou tady dva důkazy, protože by to mohl být Metodiův hrob. Za prvé, je to největší moravský kostel, možná je to kostel dokonce ve městě Morava, jestli mají pravdu historici, že Mikulčice se jmenovali kdysi Morava. Tedy největší moravský kostel, nejčestnější hrob a konečně ten motiv toho byzantského kříže, který je tady jediný na Moravě a který později se používal jako znak Metodiův. A já ještě musím ocitovat slova životopisce Metodiova, kde se o něm říká, že zářil jako lilie. Lilie totiž byla symbolem králů, symbolem božské čistoty. Byl to prostě symbol, který s Metodiem je velice...
2: Je to nápadná schoda.
4: Je to opravdu nápadná schoda. Čímž nechci říci, že už na 100% víme, kde Metoděj byl pohřben. Metodiejův hrob podle mě pravděpodobně byl v Mikulčicích, v Mikulčické bazilice, ale na 100% dokázat to není možné.
2: Co se stalo s jeho kostrou, tedy s Metodějovou, pokud tam někdy jeho ostatky ležely?
4: I to je v celku jednoduché, protože po smrti Metodějově byl dán Metoděj do kladby. A tudíž místo, kde byl pohřben, nebylo možno používat k liturgickým účelům. Bylo nutno tedy jeho ostatky vyzvednout a přenést na jiné místo.
2: To by bylo možné vysvětlení.
4: Kde bychom jinak našli vysvětlení, proč hrobka jednoho z nejváženějších Moravanů byla takto zbavena ostatků nebo štíka? Těžko to lze jinak vysvětlit.
1: Metoděj zemřel ve 63 letech.
0: Po jeho smrti nezbyl na Velké Moravě ze slovanské církve kámen na kameni.
3: Hned poté, co Metoděj skonal v roce 885, se věcí církevních ujal Vichink, a to s brutalitou, jaké byl schopen jenom málo který z tehdejších duchovních hodnostářů.
0: Nový arcibiskup jmenovaný Metodějem,
1: kněz moravského původu jménem Gorast,
0: byl uvržen spolu s mnoha jinými do žaláře.
1: Tam o něm zprávy umlkají.
0: Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši,
1: bylo jich na 200,
0: byli doslova vyvedeni v okovech ze země, protože tito Metodějovi žáci odmítli podřídit se papežovu usnesení. Nemohli zradit dílo a odkaz svého milovaného učitele.
1: Plamínek slovanské vzdělanosti a kultury, nedávno rozdmíchaný, skoro uhasl. Skoro, úplně a napořád však zhasnout nemohl. Znovu se rozhořel v Čechách a také ve východní Evropě.
3: Dobrá sedba,
1: kázal Metoděj.
3: Dobrá sedba dřív nebo později vždycky vzejde.
1: O tom se budeme přesvědčovat vlastně na celé dlouhé pouti naší národní historii. Několik dalších zastávek nás čeká ve starých pověstech českých. Tu nejstarší z nich, kauzu praotce Čecha, otevřeme za týden, jakmile se ozve tato znělka.

0: Toulky českou minulostí.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Český rozhlas Zlín posloucháte i teď, 4 minuty před 10. Připravený už je také pochoutkový rok, ve kterém dnes uvaří michelinský šéfkuchař Roman Paulus. No a zjistíte i to, jak se vařilo při natáčení četnických humoresek. Tak příjemný den za celý tým Českého rozhlasu Zlín, Markéta Janíková.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na srazu veteránů ve Starém městě na Uherskohradišťku se dnes představí speciály z rally Paříž-Dakar. Rožnov pod Radhoštěm a Trojanovice ještě letos propojí nový úsek cyklostezky. Policie našla v bytě po včerejším výbuchu v Toužimi zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno, ojediněle přehánku a nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Pěkné dopoledne. Ve Starém městě na Uherskohradišťku je dnes sraz veteránů. V areálu Kovozo se koná do 17 hodin a k vidění je na 600 historických vozidel. Návštěvníci si prohlédnou osobní a nákladní vozy, motorky, autobusy nebo třeba vojenskou, zemědělskou a hasičskou techniku. Pokračuje jedna z organizátorek akce Martina Juřenová.
4: Letoštím největším magnetem pro návštěvníky bude určitě dakarská sekce. Do Starého města dorazí 5 velkých pouštních speciálů, Tatrovky, Iliasky, ale i jejich neméně slavní piloti a navigátoři. My se můžeme těšit na Jiřího Muskala, Tomáše Tomečka a Jaroslava Juklíka.
3: Připravené jsou i jízdy historickým vlakem, výstava retro kočárků, koncerty a program pro děti. Na místě je i naše rozhlasová dílna. S Českým rozhlasem Zlín si můžete vyzkoušet například namluvit rozhovor. Rožnov pod Radhoštěm staví cyklostezku, která naváže na nově otevřenou trasu z Trojanovic přes Pindulu. Nový úsek se napojí na cestu pod Pindulí a v budoucnu by měl pokračovat druhou etapou směrem k lokalitě Sladské. Hotovo by mělo být podle místostarostky Markéty Blinkové z ODS ještě letos v létě.
5: My jsme se chopili výzvy z Trojanovické strany, kde se přednedávnem otvírala ta část cyklostezky, která je na Pinduli, a snažíme se, aby návštěvníci ještě letos si mohli užít celou trasu. Práce probíhají podle harmonogramu, zpevňovali jsme svah a já věřím, že Trojanovice a Rožnov budou mít krásné propojení.
3: Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil 2 lidi, jednoho musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
6: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
3: Berlínská

0: že mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji krátce polojasno, odpoledne spíše oblačno s možností občasného deště a večer se pak vyjasní. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Holešově v ulici Masarykova opravují komunikaci. Doprava je zde zjednosměrněna. Od Martinic do Holešova projedete bez omezení. V opačném směru však musíte po objízdné trase přes ulici Osvobození. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
3: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložen?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla... Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš. Přidám i trochu nějakého koření. Tady v tom případě to bude tady trochu soli. Přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: A takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná, světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyplý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: je to tady samozřejmě hlavně, protože máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku octa.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. A vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo, Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simonu, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou kladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto hodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod 0. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní Milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. I vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se nejedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorek. Vy jste i křtila, ne?
2: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za tý první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji o páté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Elsnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuji. Moc krát. Mějte se.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Turisté v Uherskobrodském Maršově budou moct využívat novou útulnu. Kroměřížská nemocnice bude mít rezidenční místo pro budoucího pediatra. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno, ojediněle přehánku a nejvýše naměříme až 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín je s vámi Matěj Neradilek. Uherský Brod dokončuje stavbu nové útulny v místní části Maršov. Poskytne zázemí pro poutníky i pěší turisty procházející regionem. Město tak reaguje na rostoucí oblibu dálkových tras a chce podpořit šetrný cestovní ruch i zlepšit dostupnost odpočinkových míst v krajině. Pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
5: Maršov se nachází přímo na trase Cyrilometodějské stezky, která přivádí do oblasti poutníky z České republiky i ze zahraničí. Právě pro ně bude nová útulna významným bodem, kde si budou moci odpočinout a v případě potřeby i přenocovat. Zázemí tohoto typu na Maršově dosud chybělo.
4: Vybudování útulny stálo necelého 500 000 korun. Kroměřížská nemocnice uspěla v 5letém dotačním programu a získala přes 3 miliony korun na rezidenční místo v oboru pediatrie. Příspěvek pomůže zaplatit specializační přípravu mladého lékaře nebo lékařky přímo na dětském oddělení. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
6: Získání rezidenčního místa je pro kroměřížskou nemocnici významný úspěch. Potvrzuje vysokou úroveň našeho pediatrického oddělení. To má 34 lůžek, na kterých se vystřídá ročně 2,5 tisíce pacientů do 19 let a přes 800 doprovázících osob.
4: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní mohou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu. Vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
7: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
4: Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravena i řada dalších aktivit. Například výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Co je smyslem této charitativní akce, vysvětlila spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
8: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
3: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji krátce polojasno, odpoledne pak spíše oblastí.

0: ulici Velikovská havarovalo osobní vozidlo. A po zprávách pokračuje nedělní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den, před chvílí odbyla naše hodinka a já jsem i tentokrát plný očekávání, co nám přinese. Nebudu tady ale sám, i tentokrát se těšte na terapeuta Adama Schmidta a po písničce vám prozradím, o čem si s ním budu na pohovce Jožky Kubáníka povídat tentokrát. Spokojený poslech vám přeje Jožka Kubáník.

0: Taky ve svém okolí často slýcháte, jak je v životě každého důležité sebevědomí. Paní Alena mi napsala, čím dál víc se přikláním k tomu, že sebevědomí je alfou omegou každého z nás. Bez sebevědomí nezvládneme vůbec nic. Myslí si to i váš host, pan terapeut? Alenko, není nic snadnějšího, než když se ho na to zeptám, ale ještě předtím vám pustím kousek rozhovoru s velmi úspěšnou kostýmní výtvarnicí a scénografkou Evou Zezulou, kde jsme na sebevědomí také narazili.
1: Bylo to někdy i třeba přes bolest, že ti některé věci nešly a že se s nima musela popasovávat?
2: No určitě, já jsem stále měla pocit, že musím být jednou nohou napřed, možná dvěma i třema. Aby nebylo pochybností vůbec jako o tom, že jsem to nestudovala. Já jsem vlastně

0: měla veškerou praxi v divadle slováckém a doteď stále to sebevědomí mám velmi nízké a musím stále vždycky o tom mluvit, protože se mi ukazuje, že s nízkým sebevědomím dneska nikam nikdo nedojde. Čím větší lokty máš, tak tím si větším pánem. To nechci říkat, že bych se nějak drala někam loktama, ale zkrátka nesmí člověk dát na odiv svoje pochybnosti a to, že si třeba není úplně jistý, byť ví přesně, co chce, ale jenom jako tu nejistotu zkrátka nesmí ukazovat. A to si myslím, že má spoustu třeba citlivých lidí nebo kteří prostě nějak vnímají okolí svět ještě třeba nějak jinak a zkrátka, jestli to máme složitější, asi máme. Já myslím, že spoustu je takových občanů.
1: To byla slova kostýmní výtvarnice a scénografky Evy Zezuly a po písničce si o sebevědomí popovídám s terapeutem Adamem Schmidtem.

0: Možná jsme tu příšernou větu slyšeli všichni. Musíš najít trochu sebevědomí. A právě o tom, kde se takové sebevědomí hledá, si dnes budu povídat s terapeutem Adamem Schmidtem. Ahoj, Adame.
1: Hezký den všem posluchačům.
0: Pojďme si nejdřív říct, jestli ta věta, kterou jsem na začátku vyslovil, opravdu tak strašně příšerná je. Musíš najít trochu sebevědomí.
1: Je dost příšerná. Vlastně vůbec bych takhle o tom jako nerad mluvil, o tomhle tom tématu. Musíš něco najít, musíš něco... Zní mi to vlastně tak dost jako invazivně. Zase v tom slyším takovou určitou míru jako velký kritiky. Ty to vlastně nemáš, ty jsi nějak jako špatný, ty jsi nějak nedostatečný, ty nějak vlastně nezacházíš s těma věcma úplně dobře, tak jak bys měl.
0: Než se pustíme do hledání a nacházení sebevědomí, řekněme si, prosím tě, co sebevědomí vlastně znamená?
1: Ono už to slovo samo o sobě, to v sobě jako ukrývá tuhle odpověď. Sebevědomí, to znamená něco jako vědomí si sám sebe, což si můžeme samozřejmě jako přeložit mnoha různými způsoby a přemýšlet o tom v mnoha různých jako způsobech a kontextech. Ale je to určitě něco, co dává příležitost si být jako vědom svých dobrých stránek, svých špatných stránek, svých schopností, možná i svých neschopností, možná nějaká míra sebekritičnosti, asi tak.
0: Jak poznám, že mám nízké sebevědomí? Dá se to na něčem rozpoznat, abych s tím mohl začít něco dělat?
1: Myslím, že se to dá rozpoznat, že jako sociální bytosti se dostáváme v životě do mnoha různých situací, ve kterých musíme nějak být a které jsou pro nás více či méně jako příjemné nebo nepříjemné. Pokud se budu asi opakovaně v životě dostávat do situací, kdy se budu cítit nějak jako bezradný, nějak jako možná i ohrožený, možná nějak jako neschopný postavit se v tom nějak sám za sebe, s nějakou mírou důvěry, že mě ti ostatní vlastně jako jsou schopni akceptovat, přijmout a podobně, tak by mi to možná napovídalo, že tam je potřeba na tom trošku zapracovat.
0: A co nízké sebevědomí způsobuje? Kde se to vlastně bere?
1: Co ho zapříčiní nebo co nám způsobí to, že máme nízké sebevědomí v životě?
0: Myslel jsem to druhé. Kde se to vůbec
1: kde se
0: v nás
1: vůbec
0: vezme?
1: Bere? Chceš slyšet v dětství? Jako spousta věcí, se kterými se v rámci vlastního života potkáváme a které nám dělají větší či menší potíže nebo taky radost a taky nám způsobují to dobré, co se v našich životech pak odehrává, tak je to určitě taky něco, co velmi úzce souvisí s mým zráním, dětstvím, s mojí rodinou, s tím, jak mě rodiče vychovávali, podporovali, v jaké sociální bublině jsem vyrůstal, jak mě ovlivnil školský systém a moji přátelé a tak dále.
0: Za nízkým sebevědomím je často potřeba srovnávat se s druhými. Jde to změnit?
1: Jde to změnit, není to určitě vůbec nic jednoduchého. Já jenom, když vlastně mluvíme o všech těch osobnostních rysech a vlastně nějaké jako výbavě osobnosti, kterou nějakou každý máme a jsme nějak vybaveni a nějak s tím pak v průběhu života nakládáme nebo nenakládáme, tak bych byl hrozně nerad, abychom se o tom bavili, takže je s námi něco špatně a musíme to změnit. To znamená, mám nízký sebevědomí, musím ho změnit, jinak je to jako blbý. Jo, já bych tenhle ten nárok ze všech rád jako setřásl, protože pro mě je v tom podstatný to, jak je to omezující třeba pro ten můj vlastní život a proč by bylo třeba fajn v určitých situacích být sebevědomější si svých kvalit a toho, že jsem třeba chytrý, fajn člověk, ale zároveň to neznamená, že musím přece na celý svět a neustále působit jako mistr světa.
0: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Na pohovce Jošky Kubáníka si dnes o sebevědomí povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Ale potom nám to stejně někde něco říká, že nám nefungují ty věci. Není v tu chvíli čas se nad tím, řekněme, zamyslet?
2: Jo, to naprosto souhlasím. Určitě je čas se nad tím zamyslet a je důležité s tím nějak jako pracovat právě ve chvíli, kdy to působí nedobře mě samotnému, kdy já jsem tím nějak limitován v těch svých jako životních situacích, v práci a podobně. A dojít k tomu, že to nějakým způsobem uvidím, jako nemůžu jinak, než skrze ty situace, které se mi v životě dějí a skrze třeba nějakou zpětnou vazbu v životě a podobně. Mm-hmm.
1: Existuje vůbec nějaký návod, a já vím, že ty návody nemáš rád, jak si věřit v práci, ve vztazích?
2: Já si zrovna myslím, že tohle je něco, co se fakt jako dá natrénovat, kdy je strašně důležité taky to, v jakém kruhu lidí já se pohybuju, jestli jsou tam lidé, kteří mě oceňují, podporují, kteří mě dávají příležitost nahlédnout moji jedinečnost a stránky, ve kterých jsem dobrý a které mi jdou a chválí mě. Vy jste s kolegyní Markétou mluvili o pochvalách, která je v tomhletom kontextu jako vlastně velmi jako důležitá a zásadní. Protože já si sebevědomí jako by velmi těžce budu budovat na dobrém sebeobrazu, jak jsem dobrý a bez toho aniž by přicházela nějaká jako fajn zpětná vazba z mého okolí. Takže ta jedna důležitá veličina, která to podle mě jako určuje, je to, jestli jsem v nějakém zdravém prostředí, mám kolem sebe fajn lidi, fajn rodinu, která mi umí říct, že jsem dobrý a skrze tuhle zkušenost postupně v průběhu života také docházím k tomu, že se můžu ocenit sám sebe a opravdu vidím ty věci, v kterých vynikám a v kterých jsem jako šikovný a díky tomu pak to sebevědomí nabývám a jsem si vědom toho, co je na mě jedinečné.
1: A co když tu rodinu, to pracovní prostředí, ty kamarády takové nemám? Nebo jinými slovy, co když si toho nevšímám a všímám si pořád jenom těch věd, že jsem špatný, nedostatečný a tak dál a tak dál. Protože ty jsi mluvil o tom, že to jde natrénovat, tak jenom chci přijít k té cestě jak. Mm-hmm.
2: To určitě není snadný úkol, určitě to tenhle aspekt mýho života, kdy kolem sebe nebudu mít lidi, kteří mi nějak jako pomůžou růst a zdravě to sebevědomí budovat, mít nebudu, tak to tomu jako určitě nepomáhá. Tak já bych v tomhletom případě řekl, zkuste se zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to svůj sociální okruh rozšířit a pustit do svého života lidi, kteří mi tu příležitost dají se na ty věci takhle podívat. Třeba skrze věci, v které mám rád, které mi jdou, rozšiřovat svůj sociální okruh tak, aby byla vůbec příležitost si to zdravé sebevědomí nějak budovat. Mm-hmm.
0: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jošky Kubáníka povídám o sebevědomí.
1: A jak přistupovat k lidem s nízkým sebevědomím? Co jim rozhodně neříkat? A jak je naopak povzbuzovat? Ty jsi mluvil o pochvalách, ale jsou věty, které by vůbec neměly padat?
2: Myslím, že je to jako hodně těžký takhle jednoznačně říct. Mně přijde vlastně důležité chválit, přijde mi důležitý, ale samozřejmě taky jako umět kriticky budovat, nebo jako budovat nějakou jako sebekritičnost zdravou, která mi taky v životě může jako pomoct. Já jsem koukal nedávno na nějaký dokument o první superstar, což byl takový jako fenomén, a oni tam vlastně opisovali tu jako hvězdnou pěchotu, kam přicházeli ti jako velmi sebevědomí lidi, kteří ale tu schopnost neměli, a pak to jako a nějakým způsobem to ten jejich život vlastně ovlivnilo. Tak to se mi zdá jako vlastně takový fajn jako příklad toho být si vědom toho, na co mám, co je to moje, co jsou ty mé silné stránky, ale i to, v čem prostě dobrý nejsem. A když nemám hudební sluch, tak prostě nemusím zpívat a můžu podporovat ty stránky, které jsou pro mě jako fajn a v kterých vynikám a který si zaslouží ocenění. Takže ta sebekritičnost a kritičnost je v tom důležitá. Ale určitě bych nikdy nešel cestou nějakého jako ponižování, nějakého nelaskavého utínání. To, že někdo totiž neumí zpívat, neznamená, že rád nespívá. Tam je možná jenom dobrý být v tom nějak kritický, že nemusím aspirovat na zpěváka roku, ale můžu to přece dělat s láskou, ale být v tom nějak vědomý toho, že to ta schopnost není. Ale když ke mně budou moji rodiče chodit a říkat mi, že je to strašný, je to jako příšerný, jsi hrozný, a budou se mi vysmívat, no tak to mému sebeobrazu určitě nepomůže.
1: Potom tady máme ještě syndrom podvodníka. Ostatní mě chválí, říkají, jak se mi to povedlo, ale já si přesto myslím, že to byla náhoda, že to byl omyl, že oni do toho nevidí a neví, co zatím vším bylo. A to je ale taky nedostatečné sebevědomí. Co s tím, když tu pochvalu dostáváme?
2: No, ono je přesně rozdíl pochvalu dostat a pochvalu slyšet. To je jako velmi zásadní rozdíl. Teď jsme tady u pochval, který už jste probrali s Markét. No to s tím vlastně jakoby velmi úzce souvisí. Tu schopnost uslyšet pochvalu a uslyšet a dovolit k sobě pustit to, že jsem v něčem dobrý a ty lidi to vidí, je určitě taky nějaká práce. Já se potkávám s lidmi, kteří tu schopnost mají, a je to strašně fajn a jsou si vědomí svých silných stránek, stejně tak, jako jsou si vědomí toho, co jim třeba úplně nejde, a považuje za velmi sebevědomé, inspirativní lidi pro mě. Pak jsou lidi, kteří jsou skvělí, vynikají v mnoha ohledech a je pro ně těžký si to nějak k sobě jako připustit, a to vědomí si toho úplně nejsou. Takže jak na tom pracovat? Být ochotný to slyšet. Být ochotný to slyšet a nechat to k sobě jako doplout. Ty jsi dobrý.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín.

0: O sebevědomí si dnes na pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: My se teď celou dobu bavíme o nízkém sebevědomí, jenomže my potkáváme i lidi s přehnaně vysokým sebevědomím. Nejdřív se musím zeptat, je tomu opravdu tak? Nemůžou ty lidi, kteří na nás působí sebevědomě, mít to sebevědomí naopak hodně malinkaté?
2: Určitě můžou. Myslím si, že nějaká moje prezentace je taky velmi často nějaký obranný mechanismus, že já se budu tvářit jako sebevědomý mistr světa, protože samozřejmě je pro mě mnohem snazší potom čelit těm jako nepříjemným věcem, který přicházejí. A nepůjdu do toho kontaktu jako zranitelný člověk, který bude ukazovat svoji citlivost, svoji třeba i nějakou nedůvěru nebo třeba nejistotu, nesebejistotu, tak si oblíknu tu masku toho sebevědomího a ostříleného žraloka. Vůbec to neznamená, že takový musím být. Troufl bych si říct, že velmi často lidé, kteří se tváří velmi sebevědomě, sebevědomí nejsou. Myslím, že v tom sebevědomí je právě i to, že jsem schopný ukázat ty svoje slabiny a jít trošku z kůží na trh a čelit tomu.
1: Mm-hmm. A co když se potkáme s někým, kdo nás štve tím, jak se prezentuje, jak dává okatě najevo sebevědomí, jak mu říct, že nám to není příjemné, když se bojím, že nás smete?
2: To je velmi odvážný krok, jo, jako myslím, že v těch mezilidských interakcích je taková past toho, kdy jsem už třeba příliš hodnotící a zraňující k druhému člověku, protože já jako terapeut si umím představit, že někdo, kdo se takhle bude chovat a bude mi v kontaktu s ním nepříjemně, tak zatím pravděpodobně velmi často může být i nějaká velká nesebejistota, do které, když já brnknu, tak rozpoutám trošku jako peklo, ale zároveň, ať už to udělá terapeut nebo někdo v nějakém jako dalším kontaktu, ty s někým oslovíš nějakou formu chování někoho, s kým jednáš a ten člověk se k tobě třeba nechová hezky a je jako arrogantní a tváří se to jako sebevědomě, tak si myslím, že je velmi, velmi zdravé tomu nějak jako to jméno dát, protože já to třeba nemusím vědět, že takhle na lidi působím a když se potkám s nějakou laskavou zpětnou vazbou, která okamžitě nemusí být útočná, zraňující, hodnotící, ale může být jenom o tom, hele, tyjo, Pepo, mě s tebou vlastně jako teďko není úplně nejlíp a mám pocit, že se na mě vlastně hrozně povyšuješ a vůbec nerozumím tomu, co to znamená. Můžu dát příležitost nahlídnout nějakou stránku mé osobnosti, která je mě samotnému neúplně dobře viditelná.
1: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že když se do toho brnkne, rozpoutá se peklo často. Co si zatím mám představit?
2: Myslím, že když nastavíme to zrcadlo jako neopatrně a napadnu ten něčí sebeobraz nebo naťuknu tu masku, kterou má z nějakého důvodu nasazenou, aby se ochránil a aby to pro něj bylo bezpečné, tak jdu potom k té podstatě té křehkosti a to je velmi ohrožující a myslím, že nějakým neopatrným způsobem to může vyvolat zase další nějakou jako nepříjemnou reakci. Můžu si představit, že třeba to může být nějaká jako velká agrese, kdy ten člověk půjde do nějakého jako velkého útoku, protože se bude cítit jako velmi ohrožený, vlastně zranitelný, tak zvolí tenhle obranný mechanismus a naložíme ještě víc. Takže je fajn to udělat opatrně a fajn to udělat nějak bezpečně pro sebe i pro něj. My vždycky říkáme v terapii, že ty věci a ty změny se dějí jako fakt pomalu a že je dobrý tak jako ťuknout a malinko opečovat a malinko ťuknout a není potřeba všechny ty šuplíky jako na sebe nechat jako navalit, ale jenom tak trošku do něj nahlídnout a něco opracovat a pak se k tomu zase třeba někdy vrátit.
1: Stalo se ti někdy na terapii, že zbrnknul a bylo zle a musel jsi vytahovat ty krizové scénáře, jak rychle opečovat, aby nezbyla kůlnička na dříví.
2: To se určitě děje. Jo, v nějak kontextu třeba skupinové terapie, která přináší velkou dynamiku. Mám ji jako strašně rád, je to taková moje srdcovka, ta skupinová práce, tak tam se to jako děje velmi často. Určitě se by to stalo i v mém životě a není snadné tomu čelit. Někdy máme to nutkání, to zrcadlo vlastně jako nastavit, protože tím chceme taky nějakým způsobem chránit hodně sebe a nenasadne to úplně šťastně.
0: A o tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem opět povídat i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutem Adamem Schmidtem povídám o sebevědomí.
1: Co když člověk často mluví o sobě? Co zatím je? Může zatím být nedostatek sebevědomí? A nebo naopak přehnané sebevědomí?
2: Může zatím být mnoho věcí. Může zatím být taky touha po té pochvale, po tom ocenění, po tom, já si o to vlastně říkám, já o to volám, křičím, potřebuji, aby mi někdo prostě řekl, ty jsi dobrý. A zároveň já nejsem povinný jako člověk někomu jako neustále pochlebovat, jo, a respektovat to, že ten člověk prostě potřebuje strašně jako mluvit o sobě. Ale troufl bych si říct jako terapeut, že zrovna za tímhle mechanismem, který se popsal, je velmi často velmi nízké sebevědomí, o které si tímto způsobem vlastně říkám.
1: Jak teda vypadá to zdravé sebevědomí? Ani slabé, ani to přehnané.
2: Já si ho představuju jako, když si představím zdravě sebevědomého člověka, tak si vlastně představím někoho, kdo je schopen přijmout pozitivní zpětnou vazbu i negativní zpětnou vazbu, kdo je schopný akceptovat, kdo je schopný se nad ní zamyslet, kdo je schopný jít do kontaktu s druhým člověkem laskavě, zároveň asertivně, umí se v tom postavit sám za sebe, kdo je schopen čelit odmítnutí, kdo je schopen čelit mnoha nepříjemným věcem v rámci nějakého sociálního života, kdo je si vědomý svých silných stránek, kdo umí říct, já jsem v tomhle dobrý, já tohle umím, mě tohle jde, a stejně tak umí říct, já tohle třeba tolik neumím a bylo, dělám to rád, a přesto to třeba úplně neumím. Kdo umí být zdravě sebekritický a kdo se umí pochválit.
1: Co bys prosím tě vzkázal našim posluchačům, kteří teď, právě teď začínají zkoumat vlastní sebevědomí a můžou třeba o sobě začít pochybovat?
2: Já bych všem vzkázal, aby otočili tu tendenci hodnotit ty věci, které nám nejdou a které neumíme a jak jsme v tomhle špatný. A jak v tomhle nám ty ostatní říkají, že to není dobrý, ale zkusme se taky zamyslet nad tím, co nám jde. Já věřím tomu, že najdeme spoustu věcí, které nám jdou a v kterých jsme jedineční. A nebojme se pochválit a ocenit a umět se za sebe postavit. Já jsem včera poslouchal projev Jana Wericha, takovej ten projev, kde mluví o tom, bylo to v nějaký návaznosti teďko na ty demonstrace a na milion chvilek a podobně a na demonstrace a tak dále, kdy on mluví o tom, že někteří jsme krásní jako my, někteří jsme poděbaní od neštovic, ale všichni jsme lidi, kterým je teplo, kteří se někdy potí, kterým je zima. A já jsem tak jako přemýšlel o tom sebevědomí v kontextu, no, když jsme na tom všichni vlastně stejně. Já mám pocit, že to, že někdo se umí nějak jako prodat a je si jako vědomější toho, co umí, neznamená, že je ale lepší než ten, kteří si toho ještě vědomí není.
1: Adame, děkuju. Děkuju za všechny tvé postřehy, děkuju za všechny rady a přeju ti zdravé sebevědomí a zdravě sebevědomé lidi okolo tebe.
2: Děkuju moc.
1: O sebevědomí jsem si dnes povídal s terapeutem Adamem Schmidtem. Děkuju, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, jak moc je v našich životech důležité sebevědomí. Pokud byste rádi slyšeli i to, co se do našeho vysílání nevešlo, najdete to na internetu a úplně stačí, když napíšete název pořadu, tedy na pohovce Jožky Kubáníka, a můžete poslouchat. A já se těším na další vaše příběhy. Pište je na adresu napohovce@rozhlas.cz a já se vám budu snažit pomoct se starostmi, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Desátý ročník putování za tajemným Zlínským hradem zavede zájemce dnes za historii středověkého sídla na Hradisku. Vsetín má opět nejnižší produkci směsného komunálního odpadu. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami do 25 stupňů. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Ve Zlíně se dnes odpoledne uskuteční desátý ročník putování za tajemným Zlínským hradem. Sraz účastníků akce je ve 14 hodin u lyžařského svahu. Odtud se společně vydají lesní trasou na Hradisko, kde je čeká program se středověkou tematikou. Dobrovolníci ze spolku Inspirace Zlín připravili ukázky tradičních řemesel, ražbu mincí, historický kvíz i aktivity pro děti. O čem akce je, říká za organizátory Věra Stojar.
2: O zapomenutém Zlínském hradu, který byl postaven ve 13. století na kopci Hradisko, asi kilometr jižně od centra Zlína. Program akce budou tvořit výklady o historii Zlínského hradu s archeoložkou Janou Langovou a publicistou Pavlem Stojarem.
0: Vsetín obhájil loňské prvenství v krajské soutěži zaměřené na odpadové hospodářství a získal ocenění za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve své kategorii. Výsledky jubilního 20. ročníku soutěže o keramickou popelnici vyhlásili organizátoři v Čiperově vile ve Zlíně. Vsetín zvítězil mezi městy nad 15 000 obyvatel, dodává mluvčí města Jana Rašková.
3: Na každého Vsetíňana v loni připadlo zhruba 149 kg směsného komunálního odpadu, dohromady to dělá 3765 tun. Naopak do tříděného sběru putovalo přes 500 tun papíru, bezmála 300 tun plastu a více než 200 tun skla.
0: Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu i bezpečnostní předpisy, které umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už nyní některé firmy autonomní kolejová vozidla testují, stále ale musí mít dohled obsluhy. Ministerstvo dopravy chce úřad návrh změn předložit přibližně za rok. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Druhý den své týdenní cesty povede mši v Madridu. Později se má setkat s členy augustiánského řádu a s osobnostmi z oblasti kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedro Sánchezem a poslanci parlamentu. Postupně navštíví i Barcelonu a Kanárské ostrovy. Jeho cesta je první papežskou návštěvou ve Španělsku za posledních 15 let.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno s možností občasného deště, později se vyjasní. Teploty budou dnes mezi 22 a 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Třeboticích ve směru na Fryšták je porouchané osobní auto. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: přívětivé a pohodové nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová a já vítám našeho nového kolegu Jana Kosíka, který tady je se mnou ve studiu a budeme společně vysílat. A prosím, předávám slovo.
1: Krásné poledne i ode mě, milí posluchači. Jsem moc rád, že tady dnes můžu s vámi být a taky, že vám můžu popřát vše nejlepší dnešním oslavencům. No a dneska v českém občanském kalendáři slavíme jména Iveta a Slavoj. No a na Slovensku slaví jméno Robert. Takže se těšíme spolu s paní Květou na vaše gratulace.
0: Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať je ten dnešní den pro vás radostný. Říká se, že radost je dar a jeden z nejhezčích dárků, jež si můžeme vzájemně dát, patří najít si pro druhého čas. A vy, milí posluchači, to umíte. Dokazujete to svými dopisy a telefonáty. A písnička jistě potěší.
1: A v úvodu nám zahrála Šohajka, známou veselou skladbu s názvem Dudácká, a tu řídil Vojtěch Ducháček. No a teď to bude Mateří Douška. No a Kameníkovi muzikanti zpívají Věra Čaranová a Roman Zavadil.

0: vážení a milí, do rádia se dovolala paní Irena z Pašovic, kterou vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásnou a pohodovou neděli vám všem přeji. Ve středu 10. června to bude 59 let, co na společnou cestu životem vykročili pravou nohou naši rodiče Helena a Vojta Běhunkovi z Dobrkovic. Do dalších společných let přejeme hlavně zdraví a pohodu. Děkujeme za podporu a za to, co pro nás všechno dělají. K tomuto přání se připojí dcery Irena, Pavla a Dáša s rodinami a pravnuk Vojtíšek posílá největší a nejsladší pusu na světě babičce a dědovi. Tímto bych vám chtěla poděkovat za prostor a přeju krásný den.
0: I vám přejeme krásný den, ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už paní Marie Navrátilová. Zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já přeji hezký den, paní Květuško, vám a všem posluchačům. Dneska slaví narozeniny Ondra Simán z Kunovic. My mu chceme popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, radost vnoučat, pobytu a všechno, a se mu daří i v podnikání a za celou rodinu naši a jeho kamarády mu přejeme hlavně hodně zdraví.
0: Výborně.
2: Děkuji.
0: Ano, i vám přeji krásnou neděli, ať se vám daří a hodně zdraví. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: A já připojím ještě psané přání, které tady mám. Dnešní den slaví své krásné kulaté narozeniny maminka a manželka paní Bohumila Kostelanová z Brna. Přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, radosti a božího požehnání a prosíme o pěknou písničku, kterou si může i zaspívat. Mami, věk je jen číslo, které dokazuje, kolik radosti si už rozdala, ať ti tvůj elán, optimismus a dobrá nálada vydrží minimálně do stovky a to přejí děti s rodinami a manžel. Přátelé, předali jsme a já předávám slovo.
3: A my se teďka spolu vypravíme na podluží. Vladimír Hnátek napsal krásnou píseň Pod lanžotem cestička. Tu nám zaspívá Zdeněk Baťka za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak to byla, vážně milí, krásná písnička, vidíte, a vroucně zaspívaná Zdeňkem Baťkou. Pojďme ale na telefonáty, protože se k nám dovolala paní Pluskalová ze Zlína. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, hlavně vás. Krásné přání dáváte. Chtěla bych popřát svému manželovi, měl včera 80 let. Toníku, budíš pravdou dávné rčení, star, že člověk nikdy není. Cítíš, šli se v duši mlád, žij si na světě rád. Ať se ti život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví, hlavně zdraví, štěstíčka, lásky, to ti ze srdce přeje manželka Maruš. Prosím, a příští týden má svátek, vím, že bych se nedovolala, Toníku je moc, tak bych mu chtěla zároveň popřát i k svátku. Toníku, na mém stolním kalendáři tvoje jméno přísnět příští týden září. Proto ti k tvým jmeninám blahopřání posílám. Hodně zdraví, štěstí ti přeje manželka Maruš. Já vám moc krát děkuji za krásné přání, co vysíláte.
1: Ano, děkujeme mnohokrát a i my vám přejeme vše dobré, ať se daří. Nashledanou. Teď se podíváme, přátelé, do Lačnova a vítám paní Martinkovou.
3: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím. Já bych chtěla poblahopřát dneska slaví 20 roků moja vnučka Eliška Pohunková. Tak jí přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí ve škole, ať má úspěchy a ať mě trochu poslouchá. A to jí se přeju rodiče, bratr Robert z Galánku, z přítelkyně a přítel Tobias. Tak děkuju vám moc krát, hlavně toho zdraví, ať má.
1: Ano.
3: A děkuju vám.
1: Tak děkujeme také, přejeme vám, ať se vám daří a hodně zdraví, nashledanou. Tak a já tady přečtu e-mailovou poštu. Dobrý den, vaším prostřednictvím bychom rádi popřáli naší mamince, babičce a prababičce, paní Martě Turkové z Dolních Bojanovic, k jejímu významnému životnímu jubileu 80 rokům, které slaví právě dnes. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a mnoho krásných dní plných radostí a spokojenosti. Zároveň děkujeme za veškerou pomoc. Za celou rodinu přichází popřát manžel Pavel, dcery Marta a Pavla s rodinami. Pravnoučata Eliška a Tomášek posílají prababičce pusu. Tento e-mail poslala paní Marta Zhřívalová. A ještě další přání tady mám připraveno. 7.6., což je dnes, slaví své životní jubileum 85 roků paní Jaroslava Dunajová z Morkůvek. Mnoho zdraví a sil do dalších let přichází popřát celá rodina. A přátelé, máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda popřála paní Věře Čermákové z Brna Vinohrad, která slaví právě dnes své narozeniny. Tak tedy paní Věro Čermáková, my vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, lásky, ať se vám daří krásné léto a buďte na sebe opatrná a my jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. A tak tedy na zdraví a živio. A už předávám slovo kolegovi.
4: Teď bude energická písnička Vínečko jak višňa, kterou napsal Václav Maňas mladší, otextovala Julie Běhounková a zpívají Karla Grufíková a Pavel Hikš. No a hrají samozřejmě Vaceňováci.

0: Přátelé, pojďme do Milokoště a vítám paní Michalíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké nedělní odpoledne přeji vám do Českého rozhlasu i všem posluchačům.
0: Děkujeme.
1: Dnes 7. června slaví své krásné půlkulaté narozeniny můj bratr Petr Šišpera z Kunovic. Já mu přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně pevné zdraví, lásku od svých blízkých, ať má radost každého dne, které prožívá ve zdraví a dobré pohodě. Do další vzhled mu přeju všechno dobré a hlavně ochranu Boží. Tomu z celého srdce přeje jeho sestra, synovci Zdeněk a Pavel se svými rodinami. Taky bych tuto písničku ráda poslala své švagrové, aby ju potěšila, a přeju jí hodně zdraví a ať se mají dobře, ať si to dneska pěkně oslaví, a to jim všechno přeje sestra s rodinou. Já vám, paní Navrátilová, moc děkuju. Přeju vám hezké jarní dny, hodně zdraví a děkuji za písničku. Naschledanou.
0: Ano, já vám také děkuji a přeji vám vše dobré. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď se přeneseme do Žeravin. Vítám pana Luboše. Dobrý den.
2: Dobrý den, Květuško. Ještě jednou vás zdravím do studia. A já dneska mám takové přáníčko. Veselý nad Moravou. Dneska slaví přítelkyně mojeho kamaráda Iveta Korébalová, slaví svůj sváteček. Tak Ivet, k dnešnímu svátku hodně zdravíčka, lásky, štěstíčka a vše, co si přeješ, ať se ti dneska i splní. A Liborek, ať tě poslouchá a drž ho zkrátka.
0: Tak dobře,
2: moc krát.
0: Takže pane Luboši, i vám popřeji krásnou neděli, ať se vám daří a naschledanou. Tak a pojďme se věnovat vašim dopisům. Mám tady před sebou dopis a přímo z něho cituji. 3. června oslavila narozeniny má dcera, paní Irenka Miklíková z Brumovic. Hodně zdraví, lásky a štěstí přejí děti Natálka a syn Dominik. K přání se připojují rodiče Helena a Miroslav Peřinovi. Sladkou a štípanou pusu posílají tetě, synovec Krištůfek, Laila, Verunka a Klárka. Tak to byl jeden dopis, pojďme na další, který tady máme. Všem pracovníkům rozhlasu děkujeme za krásný pořad písniček na přání a prosíme o písničku pro Zdeňka Šlechtického, který se 6. června oslavil krásných kulatin, krásných kulatin, a přejeme mu jen to nejlepší a život dává a hlavně, ať je stále zdravý a šťastný a je tady s námi mnoho let. Za všechny, co ho mají rádi, přichází povinšovat Zdenička. Takže to byly kulatiny další, pojďme, a já tady mám ještě jedno přání, které ráda předám, a je to pro paní Aničku Prášilovou z Uherského Hradiště, která dovrší v neděli, což je dnes, 80 roků. Celá rodina přeje do dalšího života hodně zdraví, štěstí a pohody a za celou rodinu přání posílá sestra Milka. A děkujeme za pěknou písničku.
3: A vypravíme se spolu do jižních Čech. Dechová hudba Budvarka nám zahraje krásný valčík, malý hošík černooký, černovlasý.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.
1: Ano, přátelé, a jsme zpět po řadu blahopřání s písničkou. Já vítám paní Bětku Svobodovou z Petrova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás také vítám a zdravím. A jen do Kosíka. Já bych se chtěla poslat písničku do Sudoměřic, kteří včera slavili hody. Bylo to moc, moc pěkné. Moc vkrojovaných a i těch malých dětí. Také posílám písničku. A pozdrav a písničku bych chtěla poslat do Lanžhota, manželům Věrce a Jarovi Vališovým. A ještě do Petrova Mani Paskové a také do Petrova Igorovi Kočišovi. Všem posílám písničku a pozdrav. A vám moc děkuju.
3: My taky děkujeme za zavolání. Zdravíme vás.
2: Naschledanou.
3: Ano. Naschledanou.
1: Naschledanou. A teď už paní Jeřábková z Kostic.
4: No, dobrý den, paní Navratilová, já vás zdravím a také pana Kosíka.
3: Děkujeme.
4: Chtěla bych popřát k narozeninám. Včera, 6. oslavila narozeniny naše souseda přes jedno, paní Hela Dubovická. Heli, přeju ti radost z těch vnoučátek tvojich šikovných, nech ti děvají Adelka a Jindřišek. Hodně dlouho radost, aby si jich hodně dlouho mohla užívat. Dneska je slaví narozeniny náš soused zas naproti, Pavel Kravčík, tak já mu přeju také hodně zdraví a je to od něho pěkné, že má 2 šikovné vnučky, Anešku a Rozárku, a učí i hrát na kytaru a zpívá s nima. Tak je to od něho moc pěkné a ještě zajtra zas má narozeniny paní Hanka Tučková, hejtmánka z Kostic, tak já jí také přeju, také má takového šikulu syna Matoušek se jmenuje, je velice šikovný na všecko, přeju mu, nech mu ta jeho paměť a všechny tyto znalosti vydržá. A mějte z těch dětiček radost. A všem vám přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinách, protože to přeju celým vašim rodinám. Lásky od svých milých a radost teda z těch vnoučat. A buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení. A k tomu také vám přeju Boží požehnání. Písnička nech potěší všech mojich dobrých známých. To oni už věděli, kdo to je. Oni už se o to přihlásá, že jim hráli. A vám děkuju a přeju vám také hodně zdraví a i s vaším rodinám.
1: Děkuji pěkně, moc. Paní Jeřábková, se vám daří. Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: A já tady, přátelé, připojím jeden e-mail, který přišel, protože já si myslím, že to stojí za to předat. Gratuluji vám k této úžasné příležitosti a tato gratulace je pro Jana Kosíka. Jsem si jistý, že váš hlas a energie rozáří každý pořad. A teď vám posílám malou písničku jako symbol toho, že na každém kroku vás čeká úspěch. Držím palce a běžte do toho srdcem. Jarda Wolf a toto přání patří Janu Kosíkovi. A já předávám slovo.
3: A já moc Jardovi Wolfovi děkuju a přidám k tomu taky přání. Máme tady opět e-mail panovi Antonínovi Pluskalovi ze Zlína, který oslavil 80 let. A čtu z dopisu. 80 let. Budiš pravdou dávné rčení, star, že člověk nikdy není. Cítíš-li se v duši mlád, žije si na světě rád, ať tě život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví. Hlavně zdraví, trochu štěstíčka, lásky, to ti ze srdce přeje manželka Maruš. A dopis pokračuje dál ještě. Toníku, na mém stolním kalendáři tvoje jméno příští týden září. Proto ti k tvým jmeninám blahopřání posílám. hodně zdraví, štěstí ti přeji, Maruš. A druhé přání, dnes 7. června se dožívá krásných 82 let náš strýc, pan Josef Brichta z Nosislavy. Proto bychom vás chtěli požádat o hudební dárek pro něj. Kouzelné chvíle, strýcu, se všemi, co máš rád, a hodně štěstí, pevné zdraví chceme ti dnes k narozeninám přát a číše s vínkem pozvedat. Na tvé zdraví. V chorvatské Nové Vsi bychom chtěli touto písničkou potěšit a povzbudit manžele Jarku a Milana Brichtovi. To přeje rodina z velkých hostěrádek. A teď si pustíme písničku od mistříňánky Simoja Milá v podání Miloslavy Paškové a Josefa Novotného.

0: Teď se k nám dovolala paní Zdenka Růžičková. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já vám přeji krásný den a vaším prostřednictvím chci pozdravit a písničku věnovat také vám.
0: Děkujeme.
1: A paní Navrátilové. A ještě bych chtěla popřát, dnes mají svátek Ivetky a já mám snachu Ivetku moc hodnou a ještě vnučku Ivetku Matyášovou. Ale já hlavně bych chtěla poděkovat naší vnučce Simonce Kosinové, která uspořádala pro děti na své farmě s koníkama Den dětí a tak za to, jak to krásně nachystala. Bylo tam moc dětiček, rodičům, zahrát tu písničku rodičům, že doprovodili tady na tuto akci dětičky, babičkám a objevily se tam také prababičky, takže to bylo moc krásný. Simonka to měla se svým manželem Ivanem a celý její tým měli to krásně nachystané, její sestra Iveta Růžičková a bratr Zdeněk Růžička, všichni byli zapojeni, prostě bylo to něco nádherný, měli tam jízdu na koničkách, jich vozili, pak jich vozili technicky traktorem a vozíkama a letadla tam byly, předváděli se výcvik psů, střelec, prostě krásný a já za toto všecko moc děkuji jako babička a prababička. A ještě ten babičkám, co doprovodili ty dětičky, ne. Potom tam teda bylo hlavní, tam pustil Honzik Šabatuj disko a babičky se rozjeli, jo. Babičky tancovali s dětičkama, vnučkama, vnukama. Tak to bylo něco nádherného. A ještě také bych chtěla poděkovat babičce a dědečkovi do Křepic, Naděnce Kosinové, to je maminka Ivana Kosiny, který má naši vnučku Simonku, byla Růžičková, provdala se a dědeček Ivan Kosina, kteří pohlídali své vnuky Šimonka a Marušku. Ale prostě všem moc děkuji za účast a ty prababičky, to byla paní Zajcová Josefka a paní Blaženka Mrkvicová a byli hrozně nadšený, že to bylo krásný. Takže děkuji všem, kdo se zúčastnil, kdo přišel s dětičkama. Bylo to nádherné, bylo to krásné prostě tak. A hlavně Simonce a celému tému týmu, který byl nápomocný. Takže děkuji, děkuji a vám také posílám tu písničku za to, že jste mě vyslechl. Děkuji
0: taky
1: vám moc krát, nashledanou,
0: krásný
1: den.
0: Děkujeme za zavolání, krásný den.
1: Ano, děkuji, krásný den.
2: A přátelé, my budeme pokračovat, máme tady e-mailové přání. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o písničku pro Davídka Jedovnického z Dubňan, jeho krásným 22. narozeninám, které slaví ve středu 10. června a zároveň mu chceme popřát k úspěšnému ukončení studia takzvané zkoušky z dospělosti, kdy udělal maturitu a popřát mu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v životě a tomu přejí rodiče, sestra Monička, babička a děda ze Strážovic, teta Jitka a strýc Martin s rodinami a připojují se Jakubičkovi, Malíkovi a Škromachovi. Předem vám moc krát děkuji a s pozdravem Naďa Jakubíčková. Přátelé, a dáme písničku.
0: A bude to písnička od Miroslava Kolstrunka mladšího, otextovala Miloslava Gurská. Co nového, frajárečko, zpívají Věra Havlíčková, Lubica Špačková, Roman Zavadil a Václav Štěrba. Hraje Gloria.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, vážení a milí, pojďme tady na e-maily, které tady přišly. Zdravím pana Kosíka a jsem rád, že máte nového kolegu, který je věkově naší generaci, což je super. A ještě bych chtěl pozdravit pana Jiřího Helána, pokud poslouchá, a nechte mu prosím zahrát nějakou pěknou písničku. Zdraví a pěkný den přeje Martin Janoušek.
1: A mám tady blahopřání pro Františka Plechatého z Velké Býteše, který má dneska krásných 94 roků. Než svoukneš na dortu svíčky, slov pár tu smotám do kytičky. Štěstí a zdraví a občas dlouhá chvíle, kdy člověk povolí si knoflík u košile, radost, lásku, spěch a vlídne pousmání, tak krásné narosky, pusu a konec blahopřání. Všechno nejlepší k narozeninám přeji synové Pavel a Petr a dcera Jitka.
0: Já budu pokračovat. Krásný den do rozhlasu. Posíláme velké pozdravy naší milované babičce Ludmile a dědečkovi Ludvíkovi do Dolního Němčí. Chceme jim popřát hezkou neděli a poslat vzkaz. Vnučky Anička a Maruška se už moc těší na prázdniny u prarodičů a oběma posílají obrovskou pusu. Moc děkujeme za přečtení a za písničku pro radost. Vnučky Anička a Maruška.
1: Zahrajeme si písničku Pod slováckým vinohradem, kterou zaspívá Václav Štěrba a Petr Solárik a hraje Májovanka.

0: Tak vážení a milí, pojďme na poslední psaný e-mail. Chtěli bychom nechat zahrát strejdovi Jeníkovi Mičánkovi z Katova k jeho narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, usledování sportu a boží požehnání. Přejí všichni od Musilů z Vratislávky a přátelé na e-maily, na které se nedostalo, slibujeme, že je předáme v té druhé hodině, kde zazní hned ze začátku, jak to bude možné. A já už předávám slovo.
1: A ještě stihneme jeden krásný valčík, Lásko dávná, kterou nám zaspívají Jitka Opluštilová a Pavel Kadrnka. Hraje Lácaranka.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová.
1: A já, Jan Kosík, a už nám vyhrává závěrečná orchestrální skladba s názvem Muzikantská Antonína Žváčka v podaní Lanžočánky. Takže mějte
0: krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na srazu veteránů ve Starém městě se dnes představí speciálie rally Paříž-Dakar. Návštěvníci hradu Lukov mají nově k dispozici audioprůvodce. Na trénink českých fotbalistů před mistrovstvím světa přišly do Mansfieldu stovky fanoušků. Dnes bude v regionu oblačno, nejvýše naměříme až 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Ve Starém městě na Uherskohradišťsku je dnes sraz veteránů. V areálu Kovozo bude do 17 hodin k vidění 650 historických vozidel. Návštěvníci si prohlédnou osobní a nákladní vozy, motorky, autobusy nebo vojenskou, zemědělskou a hasičskou techniku. Pokračuje jedna z organizátorek akce Martina Juřenová.
4: Letoštím největším magnetem pro návštěvníky bude určitě dakarská sekce. Do Starého města dorazí 5 velkých pouštních speciálů, Tatrovky, Iliasky, ale i jejich neméně slavní piloti a navigátoři. My se můžeme těšit na Jiřího Muskala, Tomáše Tomečka a Jaroslava Juklíka.
2: V letošní turistické sezóně si mohou návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku poslechnout výklad díky novému audioprůvodci. Komentáře o historii hradu jsou dostupné díky QR kódům na kovových destičkách, rozmístěných na různých místech památky. Stačí mít u sebe chytrý telefon a audioprůvodce se díky němu načte, popisuje správce hradu Jiří Holík.
5: Funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu. Tam si můžete přečíst text a je tam i audio, takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce.
2: Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky. Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci v tom, že jsou na oficiální stránce.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazili stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
6: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. A jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno s možností občasného deště, později se ale vyjasní. Teploty čekejte mezi 22 až 25 stupni Celsia a vítr bude mírný západní.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici 2. května se srazila dvě osobní auta. U Salše u Zlína havarovalo osobní auto. Následuje show Rozhlas jede za vámi. Příjemný poslech.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
8: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve

0: mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
1: Já jsem i vyšší.
0: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
1: No, necelý.
0: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
1: To už nemůžu právě.
0: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
1: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
0: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
1: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
0: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
1: Děkujeme a budeme se moc těšit.
0: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
2: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
0: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
2: ano,
0: sáli.
2: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
0: Suchý mejdan, ano, ano.
2: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
0: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
3: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
3: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
0: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zaprl...
3: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
0: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
3: Doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
0: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny na

0: našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
1: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
0: To zkoušíte a čekáte, kdy zareagují jako... Správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
1: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
0: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
1: No ale nemám kartičku.
0: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
1: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
0: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
1: Aha, dobře, dobře. No.
0: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
1: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
0: A to jste měli.
1: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
0: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
2: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím, nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jak je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou, jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží Otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo si řeknou, že se to jako nehodí.
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou, byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul a ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jenom ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Támhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydl král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezčížnej stav kolikrát nemají ani časy všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Vericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po zimních opravách výtluku chystá Rožnov pod Radoštěm také obnovu dalších silnic a chodníků. Ministerstvo životního prostředí neshledalo žádná pochybení ze strany zlínské ZOO v souvislosti s úhynem slonice Ulu. Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmáková. Dobré odpoledne. Rožnov pod Radoštěm pokračuje v úpravách výtluku po zimě. Kvůli komplikacím s výběrem firmy začaly práce o měsíc později. Úplně hotovo by tak mělo být do začátku prázdnin. Město má podle mluvčího Tomáše Grosse v plánu i opravy dalších chodníků a silnic, třeba v Polní ulici v místní části Horní Paseky nebo nepojmenovanou komunikaci v areálu Tesly vedle Sklářské ulice.
2: My ty opravy komunikací děláme podle takzvaného pasportu, to je vlastně seznam, který máme na městském úřadu v Rožnově, seznam všech chodníků a cest, který má bodové hodnocení, které vyjadřuje jejich stav, od těch nejlepších právě opravených až po ty, které tu opravu velmi potřebují. No a právě z tohoto pasportu komunikací nám ty dvě silnice vyšly jako ty, které jsou v nejhorším stavu a je nutné do nich investovat do opravy.
0: Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření květnového úhynu slonice Ulu ve zlínské ZOO. Podle výsledků kontroly ZOO nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k ní podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Český rozhlas.
3: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
0: V závodě třídy Moto 2 předčil 24-letého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál 3. Grand Prix za sebou. Salač se skvěle naladil na předcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí. Salač si vyrovnal v mistrovství světa maximum, připsal si 5. pódiové umístění v kariéře a 1. po téměř 2 letech.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno s možností občasného deště. Později se vyjasní. Teploty čekejte mezi 22 až 25 stupni a vítr bude mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Senince na Vsetínsku je ve vozovce díra. Projíždějte opatrně. Pokračuje pořad Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásnou neděli a vítám vás u odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme 7. června a už za malou chvíli vás pozveme do Starého města. Na srazu veteránů v Kovozo si tam totiž můžete vyzkoušet mluvení na mikrofon. Dnes je tam totiž pro vás připravena rozhlasová dílna Českého rozhlasu Zlín a my se tam živě podíváme už za malou chvíli. Teď ale první písnička 14. hodiny Paní v černém. Přeji vám pohodový poslech. Anna Randárová.

0: Sraz veteránů v Kovozo ve Starém Městě patří mezi největší veteránské události v Evropě. Každoročně se ho účastní několik stovek veteránů všeho druhu, od osobních, nákladních a závodních aut až po retrokočárky a třeba taky parní lokomotivu. Letos se akce věnuje Rally Dakar. Dorazí tak hned 5 dakarských speciálních vozidel a osobní účast potvrdili dakarské legendy Josef Kalina, Jiří Moskal, Tomáš Tomeček a Jaroslav Joklík. A své zastoupení má i náš Český rozhlas Zlín, a to prostřednictvím rozhlasové dílny. Jak to na místě vypadá, prozradí náš kolega Marek Dolina. Marku, pěkné odpoledne.
1: Zdravím do rozhlasu, ahoj.
0: Co jste si pro návštěvníky srazu veteránů v Kovozo ve Starém Městě připravili?
1: Připravili jsme si, jako už obvykle, naši rozhlasovou dílnu, tak, aby si příchozí mohli vyzkoušet práci s mikrofonem, mluvení na mikrofon a případně si natočit rozhovor s nějakými známými osobnostmi. Nebo tady máme taky přehled výběr pohádkových postav. Mimo jiné máme hlas kolegy Sandy Hloška nebo třeba Barta Simpsona, Harry Pottera a podobně.
0: Marko, řekni nám, jaký je zatím o rozhlasovou dílnu zájem?
1: O dílnu je vždycky velký zájem. Hlavně my jsme tady měli několik milých návštěv našich posluchačů. Třeba před chvilkou jsou nás zastavili posluchači až od Valašských Klobouk, kteří se sem vypravili až po té, co se o naší účasti tady dozvěděli v ranním vysílání. Takže je to taková zastávka nejenom pro děti, na které je primárně ta naše dílna zaměřena, ale i pro dospělé.
0: Pokud by se někdo rozhodl tady vyrazit i teď, mají lidé ještě čas, aby za vámi do Kovozo ve Starém Městě dorazili?
1: No, celá akce trvá až do 17. hodiny, takže čas ještě mají. A i kdyby

0: se ale nepotkali přímo s námi, tak pořád je to ještě hodně aktivita zajímavostí k vidění.
1: Ano, těch lákadel při srazu veteránů v Kovozu ve Starém Městě je opravdu dost. Řekni nám, co tebe zatím nejvíc zaujalo.
0: Mě zatím asi zaujal nejvíc pan Flašinetář, ten má stanoviště přímo naproti a to je jako úplně neskutečný bavič. A popravdě jako máme tady dost práce i tak, takže se moc od stánku ani nedostanu, takže víc jsem toho moc neměl šanci vidět.
1: Při srazu veteránů v Kovozu ve Starém Městě si dnes až do odpoledne můžete vyzkoušet i mluvení na mikrofon. Z rozhlasové dílny Českého rozhlasu Zlín se nám do vysílání přihlásil náš kolega Marek Dolina. Marku, děkujeme a zdravíme do Starého Města. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: Bude 14:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se i tento týden vydávala za zajímavostmi Zlínského kraje. Navštívila kavárnu Potmě i výstavu s názvem Imaginarium. Viděla taky výkony talentovaných žáků Otrokovické základní umělecké školy a zastihla i účastníky charitativní cyklistické akce. Je tady pravidelný stopařčin souhrn týdne.
2: Tento týden jsem si uvědomila, jak moc spoléháme na své smysly. Hned v pondělí jsem si vyzkoušela, jaké je to fungovat bez zraku. V kavárně Potmě, která v rámci Zlín Film Festivalu zaparkovala na zlínském náměstí Míru, jsem se na chvíli ocitla ve světě nevidomých. O tom, který smysl v takové situaci přebírá hlavní roli, jsem si v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Zlín povídala s kolegou Pavlem Vackem.
3: Dá se říct, který ze smyslů pro tebe převzal hlavní roli místo zraku, který je tedy vyřazen? Máš tendenci více špicovat uši, jak se říká?
4: To úplně ne. Musím říct, že tady sluch jsem nechala ještě úplně stranou, ale hmat. Hmat je teďka mým takovým hlavním průvodcem. Tak já vím, že sedím u nějakého stolu, že sedím na lavičce bez opěradla a vlastně ten hmat mi pomáhá v tom, abych opravdu seděla tak, jak mám, tam, kde mám, abych si našla svůj hrníček, abych si udělala víčko z kelímku. Takže ten hmat je tady opravdu určující. Sluchem to nepoznám zatím.
2: Po pondělním setkání se životem ve tmě jsem si v úterý v Rožnově pod Radhoštěm znovu ověřila, jak zásadní roli hraje hmat. V imagináriu divadla Bratří Formanů totiž návštěvníci objevují svět hlavně rukama. Tato výstava, která je k vidění ve Společenském domě, vybízí k dotýkání, zkoumání a hraní si sloutkami, divadelními rekvizitami nebo pohyblivými objekty. Jak celé imaginárium funguje, vysvětlil ředitel kulturní agentury Téčko Jakub Sobotka.
5: Vy se sice ponoříte do imaginárního světa, který je opravdu výtvarně strašně zajímavý, ale on ožije teprve, až si na věci šáhnete. Jsou to všechno věci, které vyžadují nějakou interakci, takže nejenom děti, ale i dospělí si začínají vlastně hrát a objevovat, co se kde hýbe, na co mohou šáhnout, kde si můžou zahrát loutkové divadlo, kde je něco schováno, kde točit kličkou, kde začít s něčím hýbat.
2: Na sluch a zrak zapůsobil středeční taneční koncert v Otrokovicích, na který jsem se vydala podpořit žáky tamní základní umělecké školy. Na vystoupení se těšila také mladá tanečnice Bára Hanzlíková, která mi prozradila, co chce svým vystoupením divákům předat.
6: Strašně se těším, až mým přátelům a rodině vlastně ukážu, na co jsem se celý rok připravovala, na čem jsme hodně dřeli a že i jim vlastně předám nějaký kousek mě. Letos mám vlastně dvě choreografie, ale nejvíc se asi těším na choreografii Dech, protože vlastně ukazuje to lidem, že každý máme nějaký svůj vlastní dech, ale zároveň je tam i kontakt s ostatníma a určitě to předá lidem takový ten klid, že i v pohodě se občas zastavit a pořádně se nadechnout, když je potřeba.
2: A zatímco v předchozích dnech jsem zkoušela, co všechno dokážou mé oči, uši nebo ruce, čtvrtek mi připomněl, že člověk má ještě jeden důležitý smysl. Smysl pro pomoc druhým. S tím jsem vyrazila do Bystřice pod Hostýnem za účastníky charitativní cyklojízdy na kole dětem. O tom, proč má tahle pomoc smysl i po 17 letech, mluvil zakladatel projektu a několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák.
7: Když to dítě vám onemocní, a 2 roky vlastně jste permanentním stresu, péči a samozřejmě pomoci. Tady musím podotknout, že je skvělá práce lékařů. Těm by se měl tleskat od rána do večera těm lékařům, kteří dokáží to dítě vrátit zpátky do života. A teď přichází nadační fond na kole dětem, který pomáhá těm rodinám v rámci rekondičních relaxačních pobytů ty děti znovu vrátit do reálného života. Proto program na kole dětem je spojený s touto charitou a s touto pomocí.
2: Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
8: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
9: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: To byl Karel Gott a písnička S ní. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Máme necelých 23 minut po 14. hodině a já jsem v tuto chvíli živě ve spojení s Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká je aktuální situace na území Zlínského kraje?
1: Přes Zlínský kraj přecházely v posledních pár hodinách i takové chvílemi celkem výrazné přehánky od západu na východ. Teď už v podstatě prostor Zlínského kraje opustili a odputovali dál nad Slovensko i spolu s nějakou trošku větší oblačností, takže momentálně ve Zlínském kraji obloha oblačná nebo už někde i polojasná. Teploty jsou většinou mezi 22 až 25 stupni Celsia a vítr fouká od západu až severozápadu mírný, ale někde může foukat jenom slabý.
0: Bude se počasí během dneška ještě nějak výrazněji měnit?
1: Víceméně ne, naopak té oblačnosti bude ubývat postupně, přibývat už by neměla, ty přehánky už se také v podstatě vytratily, další se zřejmě tvořit nebudou, i když ještě nějaká malá šance, že se vytvoří, je. No a potom někdy později odpoledne, večer postupně ta oblačnost se bude rozpouštět, většinou až do vyjasnění. V noci potom tedy obloha jasná, i když zpočátku ještě může být nějaká lehce zvětšená oblačnost a kránu pak bude přibývat další oblačnost, ale ta bude taková malá průsvitná a také v těch ranních hodinách se v údolích může ojediněle vytvořit mlha. Teploty by měly klesat mezi 12 až 9 stupňů, v údolích to může být lokálně o něco méně kolem 7 a vítr slabý severních směrů anebo bezvětří.
0: Co přinese zítřejší den, tedy pondělí?
1: Zítřek by měl být slunečný s malou oblačností a letními teplotami 24 až 27 stupňů maxima. Převládat bude skoro jasno nebo na nejvýš polojasno. Někdy zhruba později večer a hlavně pak v noci na úterý začne postupně od západu přibývat oblačnost, aby měla být průsvitná a vítr zítra slabý proměnlivý a k večeru zhruba někdy se bude měnit na jihovýchodní až jižní.
0: To bylo tedy pondělí. Jak se počasí bude v příštím týdnu vyvíjet?
1: Úterek by ještě mohl být teplý před takovou výraznější frontou, která postupně už přinese hodně oblačnosti. Srážky a často také bouřky pak budou přibývat ve druhé části odpoledne v úterý. Postupně od jeho západu až západu mohou být i silné, hlavně srážkově, ale i nějaké nárazy větru mohou přinášet. No a teploty ještě před touto frontou 23 až 27 stupňů. Potom později večer budou srážky ubývat, i když ve středu se znovu budou, ale asi jen občasně vyskytovat, buď déšť nebo přehánky. No a už bude výrazně chladněji 14 až 18 stupňů maximální teploty, ve čtvrtek zase o pár stupňů víc.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace o počasí a přejeme hezkou neděli. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byla Hana Zagorová, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Státní okresní archiv Zlín uspořádal v sobotu ve svém sídle na zámku v Klečůvce Den otevřených dveří. Stovky návštěvníků nahlédly do běžně nepřístupných prostor, včetně depozitářů, a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o Tomáši Baťovi. Právě tomuto významnému rodákovi ze Zlína byla celá prohlídková trasa věnovaná.
1: Ve třetím čtvrtletí měl 5 z psaní.
2: Podivuje se při pohledu na prospěch Tomáše Bati jedna z návštěvnic Eva Běhulová.
1: Tak přece jsem učitelka bývala, že? Tak to mě zajímá.
2: A jste tak trošku šokovaná.
1: No, jsem úplně šokovaná. Teda úplně jedničky, dvojky bych nečekala, protože Tomáš Baťa byl obrovsky svůj, ale 5 bych taky nečekala. A 4. No, tak jako asi tu školu úplně tak nemiloval.
2: Že Tomáš Baťa nebyl v žádném případě vzorný žák, mi potvrzuje i archivářka Barbora Křepelková.
3: Ne, on byl trojkař. Nejhorší známky měl takové jako psaní, mluvnice, tomu šlo nejhůř. A jako typický kluk, nejlepší tělocvik, to byly 2. Ale jinak měl prospěch spíš podprůměrný.
2: A tady ten prospěch, to je vlastně z které jeho
3: třídy? To je z 5. třídy, z roku 1896-97, těsně předtím, než se jeho rodina odstěhovala do Uherského Hradiště.
2: Takže ti, co se dneska neučí příliš dobře, nemusí mít obavu z toho, že by z nich třeba v budoucnu nic nebylo, nebo tak?
3: Určitě nemusí, tak známky nejsou všechno. Je to jenom to, jak prospíváme v nějakém školním systému, ale takový ten selský rozum a podnikavého ducha může mít samozřejmě každý.
2: Během prohlídky si zájemci mohli projít takřka kompletně celý zlínský archiv, říká jeho ředitel David Valůšek.
4: Běžně se návštěvníci našeho archivu dostanou pouze do badatelny, kde mohou studovat, ale při dnu otevřených dveří máme tu trasu zpřístupněnou, takže vidí několik depozitářů, do kterých mohou nahlédnout, a jedním depozitářem dokonce přímo procházejí. Je to depozitář, kde jsou uložené fondy místních národních výborů.
2: A my jsme spolu teď právě v té badatelně, kde je nyní mimořádně vystavený originál zlínské matriky z let 1857 až 1879.
4: V ní je zapsáno narození Tomáše Bati, ale nejen jeho samozřejmě, všech dětí, co se narodili ve Zlíně, a také jeho starších 2 sourozenců, s kterými v roce 1894 založil firmu Baťa.
2: A co se z té matriky vlastně o Tomáši Baťovi dozvíme? Je tam jenom datum narození, anebo už tehdy třeba se tam taky dávaly míry váhy?
4: Ne, míry váhy tam nenajdeme, ale najdeme tam docela dost informací. Dozvíme se nejenom, kdy se dítě narodilo, ale také, kdy bylo pokřtěno. Pak jsou tady údaje o rodičích. Vždycky je tam uvedena také porodní bába. Všechny 3 sourozence, kteří založili později firmu, tak rodila stejná porodní bába Františka Sousedíková. A také se dozvíme, kde se narodilo to dítě, takže u Tomáše Bati je zapsáno, že se narodil v domě číslo popisné 142, což byl dům jeho rodičů, který stával v místech, kde dnes stojí Městské divadlo ve Zlíně.
2: Dodává David Valůšek, podle kterého zlínský archiv ukrývá asi 6 kilometrů šanonů s několika miliardami dokumentů. Z Klečůvky Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde vám teď nabídneme rubriku Co v učebnicích nebylo. Věděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech? Víc nám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Necelé 3 minuty po 3:15. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín, kde vám teď nabídneme reportáž ze světa sportu. Čeští fotbalisté se nedaleko Dallasu připravují na začátek světového šampionátu. Na trénink do Manfieldu za nimi dorazila i hokejová návštěva. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Čeští fotbalisté se chystají na start mistrovství světa. V sobotu měli v Manfieldu trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Společně s nimi národní tým v texaském areálu sledoval i hokejista Dallasu Radek Faxa.
1: Nikdy jsem tady nebyl, trávník vypadá super, takže až na to počasí si myslím, že tady ty podmínky mají ideální kluci. Já si myslím, že tu vezmu syna příště ještě asi po prvním zápase, co dohrajou. Soufy říkal, že se s ním může zakoufat, takže to bude pro něho taky zážitek a určitě bych se rád potkal s jakýma dalšíma klukama, poznal je a já strašně mám rád fotbal, tak se na to těším.
2: Přiznal hokejista Radek Faxa, který hraje v NHL od roku 2015 a s výjimkou té minulé strávil všechny sezony v Dallasu. 32letý útočník se zná osobně s obráncem Vladimírem Coufalem a před příletem národního týmu do Dallasu byl v kontaktu i s dalšími fotbalovými reprezentanty.
1: Ptali se, jestli je můžu vzít do šatny, že mají zájem se pojít do naší šatny v Dallasu, takže jeden den, jak bude volno, tak vezmu do šatny a asi do basketbalové šatny taky.
2: Říká Radek Faxa, který půjde na dva zápasy fotbalového mistrovství světa v Dallasu a plánuje navštívit i druhé utkání Čechů v Atlantě proti Jihoafrické republice. Aktuálně zraněný útočník tak potvrdil, že je velkým fanouškem fotbalu.
1: Já jsem z Opavy, takže určitě faním Opavě. Určitě Opava je na prvním místě, ale když Opava není v lize, tak druhý, komu faním, tak je Baníku. Já vím, že to asi nemá říkat, že to je trošku divné, ale je to tak. No. Do Prahy chodím taky na fotbal. Jsem velký fanoušek Borussie Dortmund, takže jednou za léto si většinou zajdu i na Borussii. Když mám čas, tak upřímně to sleduju teď víc než hokej.
2: Vypráví Radek Faxa. Společně s ním na trénink fotbalové reprezentace dorazil do Mansfieldu i hokejový mistr světa z roku 2005 Aleš Hemský, který se po konci kariéry v NHL v Texasu s rodinou usadil.
3: Co vlastně dnes dělá Aleš Hemský?
4: Stará se o děti a děti hrajou hokej, takže jsem pořád na zimáku a trénuju pár ročníků tady svoje děti a věnuju se jim, takže to asi moje jediná starosti.
3: Jste samozřejmě bývalý skvělý hokejista, co vy a fotbal?
4: Jo, já jsem hrával fotbal, když jsme byli menší, do nějakých, si myslím, 12-13 let a v létě jsme vždycky chodili hrát fotbal, nechávali nás hrát za tým v Pardubicích a mě to hrozně bavilo. A byla to super jakoby letní příprava na sezónu. Samozřejmě s tím hokejem je to dobrý základ, že jo, na běhání a na takové věci, takže mě to hrozně bavilo.
2: Říká někdejší hokejista Aleš Hemský. Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa příští týden v noci na pátek středoevropského času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Z Mansfieldu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnov pod Radoštěm letos uspěl v soutěži Zelená obec roku. Kromě Říšská nemocnice bude mít rezidenční místo pro budoucího pediatra. Tenistka Syniaková získala na Roland Garros 11. Grand Slamový titul v ženském deblu. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 25 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Rožnov pod Radoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
3: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
2: Kroměřížská nemocnice uspěla v pětiletém dotačním programu a získala přes 3 miliony korun na rezidenční místo v oboru pediatrie. Příspěvek pomůže zaplatit specializační přípravu mladého lékaře nebo lékařky přímo na dětském oddělení, pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
4: Získání rezidenčního místa je pro Kroměřížskou nemocnici významný úspěch. Potvrzuje vysokou úroveň našeho pediatrického oddělení. To má 34 lůžek, na kterých se vystřídá ročně 2,5 tisíce pacientů do 19 let a přes 800 doprovázejících osob.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
5: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
6: Vy jste vzali syna sebou?
5: Jasně, on to taky má rád.
6: Jak se ti to líbilo?
7: Moc.
8: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
7: Bylo to nádherný.
6: A co se ti líbilo nejvíc?
7: Asi ta Vltava.
8: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
9: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočery jako v roli šéfdirigenta.
8: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Kateřina Syniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamu v ženském deblu už 11. Syniaková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová-Danieliová ve dvou setech.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno s možností občasného deště. Později se vyjasní. Teploty čekejte mezi 22 a 25 stupni a vítr bude mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Střížovicích na Kroměřížsku máme hlášenou nehodu dvou osobních aut se zraněním. Pokračuje dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na zprávy v 15 hodin navazuje druhá část odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Stále je s vámi Anna Randárová. V neděli jako obvykle přineseme i souhrn toho nejzajímavějšího z práce našich reportérů v posledních 7 dnech. Uslyšíte tak třeba o dopravních omezeních, nových hvězdách na chodníku slávy ve Zlíně, ale i o zdravotním středisku ve Vlčnově. Podrobnosti už po písničce Karla Zicha. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dopravní omezení na silnici 1/49, zdravotní středisko ve Vlčnově i digitální průvodce Hradem Lukov. Témata, kterým se v uplynulém týdnu věnovali reportéři Českého rozhlasu Zlín a která vám nyní nabízíme v tradičním souhrnu.
1: Na Zlínsku na silnici 1/49 začala v tomto týdnu dopravní omezení. První se týká úseku u Lidlu, respektive křižovatky k Baťově nemocnici ve Zlíně. Druhé je v Říčanské ulici ve Vizovicích, kde dělníci opravují most přes Želechovický potok. V obou místech je provoz řízený kyvadlově. Podle mluvčí policistů Moniky Kozumplíkové tak musí být řidiči trpěliví.
2: Dopravní policisté budou v rámci výkonu služby dohlížet na bezpečnost silničního průvozu s důrazem na maximální možný plynulý průjezd. Řidičům doporučujeme, aby se obrnili trpělivostí, byli k sobě vzájemně ohleduplní a respektovali pokyny policistů a dopravní značení. Pokud je to možné, místům oprav vozovky se vyhněte.
1: Zabývali jsme se také osudem dominikánského kláštera v Uherském Brodě. O tom bude rozhodovat magistr řádu v Římě. Řadové sestry měly kvůli vnitřním sporům z města odejít. Část z nich chce ale zůstat. A sledovali jsme i závěr filmového festivalu. Ten mimo jiné rozšířil chodník slávy před velkým kinem ve Zlíně o dvě nové hvězdy. Jsou na nich Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Proč? Odpovídá umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
3: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
1: V Otrokovicích budou mít novou dopravní strategii BESIP. Vychází z podrobné analýzy nehodovosti, dopravního chování, ale i připomínek od obyvatel. Její účel popisuje vedoucí dopravně správního odboru města Renáta Kristyníková.
4: Chceme, aby na našem území byly komunikace bezpečné. Pokud už řidič udělá chybu, tak aby jeho chyba měla co nejmenší následek, zejména následky na zdraví a životě.
1: Vlčnov na Uhersko-Brodsku odkoupil za 6 milionů korun většinu tamního zdravotního střediska. To chce předělat, aby nabídlo více lékařských ordinací, vysvětluje starosta Vlčnova Petr Kašpařík z Hnutí STAN.
5: Máme ve Vlčnově dva obvodní lékaře, jednoho zubaře, ale ty nejsou na tom zdravotním středisku, jsou v jinších objektech. Chtěli bychom všechny tyto služby zcentralizovat, abychom právě mohli nabídnout lidem takovou vlčnovskou polikliniku a třeba do budoucna nabídli prostory i nějakým novým.

0: lékařům.
1: A hrad Lukov na Zlínsku připravil před letní sezónou digitálního průvodce. Funguje v češtině i v angličtině a vyzkoušet se ho se správcem hradu Jiřím Holíkem vydala kolegyně Karolína Macejová.
2: Tak já zapínám foťák na svém telefonu a skenuju, tak už mi vyběhl odkaz.
3: A tam si můžete přečíst text, je tam fotografie, jak to dané místo vypadalo někdy v roce 1980. Pokud se tomu návštěvníkovi to nechce číst, tak je tam i audio.
1: Celou reportáž i další aktuality najdete na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. V příštím týdnu se pak ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat třeba dokončování bytů pro seniory v Šumicích na Uhersko-Hradišťsku. David Jabůrek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: písničce Brontosauru vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídnu doporučení na zajímavé události v našem kraji. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště je dnes sraz veteránů. Zájemci si tam můžou prohlédnout všechna možná vozidla od autobusu až po zemědělskou techniku. Návštěvníci se také můžou projet na ruční drezíně anebo si vyzkoušet simulátor Formule 1. A na místě je i náš Český rozhlas Zlín s rozhlasovou dílnou, ve které si můžete natočit zprávy anebo rozhovor se známou osobností. Sraz veteránů se v Kovozo ve Starém Městě koná do 17 hodin. Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí se koná tento rok již po 12. Po 6 desítkách objektů na Slovácku budou moci návštěvníci putovat dnes do 17 hodin. Na Kohoutce dnes připravili dětský den. Koná se do 18 hodin. Součástí programu je mimo jiné malování na obličej, jízda na ponících, ale i soutěže a hry. Připravená bude také sportovní dráha či skákací hrad. A ve Strání na Uhersko-Brodsku dnes začíná výstava Stanislava Knotka s názvem Krajina retrospektiva, která představí jeho nádherné obrazy, kresby a grafiku. Slavnostní zahájení se koná dnes od 16 hodin v galerii na zámečku ve Strání. Úvodní slovo pronese Jiří Jílík a vystoupí mužský pěvecký sbor Sen ze Strání. Výstava pak potrvá až do konce září. Klíč do galerie bude pro zájemce k dispozici kdykoliv v otevírací době restaurace Zámeček přímo na baru. A další tipy na akci ve Zlínském kraji najdete na našem webu.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale máme dělat, když nekvetou anebo začnou chřadnout? Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín bude Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů. Své dotazy si připravte na 8. června. Na setkání s Petrem Mamicou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: To byly Buty a písnička Vrána. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. To je životní krédo Hany Hanáčkové z Nedakonice na Uherskohradišťsku, spoluautorky proslulé Noci s Andersenem. K rozhovoru z cyklu Naplno si ji pozvala Věra Hotařová. Příjemný poslech.
1: Knihovnice, spoluautorka mezinárodní, teď už celosvětové akce Noc s Andersenem, držitelka několika významných ocenění, včetně ceny Hanse Christiana Andersena. Maminka dvou dětí, babička, žena, která kolem sebe šíří pozitivní energii a pohodu. To je Hana Hanáčková z Nedakonic na Uherskohradišťsku, host Naplno s Věrou Hotařovou. Tak přátelé, vítejte při poslechu pořadu a vás, paní Hanko, srdečně vítám u nás ve studiu Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobrý den, zdravím taky.
1: Jak pak se dnes máte?
2: Sluníčko, vylezlo sluníčko, tak je to dobře.
1: Ale já mám takový pocit, že vy jste sluníčková, i když prší, nebo i když fouká vítr, vy to prostě v sobě máte.
2: Já jsem celkově pozitivní člověk.
1: To je na vás vidět. Noc s Andersenem. To je akce, o které se nedá nezmínit. To je 26 let práce a také 26 let zážitků. Některé z nich vám určitě utkvěly natrvalo v paměti.
2: Zážitky s Nocí s Andersenem jsou úplně skvělé a úžasné. My vždycky, když čteme, co se všecko dělo v Noci s Andersenem, protože máme rádi, když se nám organizátoři ozývají, tak býváme u toho i dojaté. Dozvídáme se o tom, že třeba se někde sadila alej stromů. Každý strom dostal své jméno. Děti ty stromy hlídají a celoročně je chodí zalévat a kontrolovat. Děti poprvé třeba píšou adresu na pohlednice. To už teďka málo kdy se stává, že děti mají možnost napsat opravdický dopis. A úplně nejvíc asi oceňujeme třeba, když nocují děti v zahraničí, takoví ti krajanci, tak ti organizátoři stojí i o to, aby děti zažili taky noc v češtině.
1: A něco mimořádného přímo z vaší knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana?
2: Mimořádného možná to, že přicházejí děti už od rodičů, kteří s námi nocovali v těch prvních letech, což je skvělé.
1: A víte, na co já jsem pyšná? Nevím, jestli se takhle můžu chlubit, ale já jsem pyšná na to, že jsem byla u toho prvního ročníku. Viděla jsem, jak to všechno připravujete, jak jste nadšené ještě s vaší kolegyní Mirkou Čápovou, kterou zdravíme,
2: jasně,
1: protože ta se nemohla zúčastnit této debaty, tak to bylo opravdu skvělé.
2: A já si vás pamatuju.
1: No tak paměť.
2: Jak jsme byli velice nervózní a jak to nakonec všechno dobře dopadlo.
1: Bylo to krásné. No, vy nemusíte, ale pořád pracujete. Na plný úvazek dokonce. Knihovnictví předpokládám, že berete jako celoživotní poslání, ale přesto, zvolnila jste trošku tempo, užíváte si práce víc než dříve, nebo ji berete úplně jinak?
2: Já mám pocit, že jsem tempo zatím nezvolnila. I sama v sobě cítím, že mám dost sil na to, abych tu práci odváděla naplno, ale v každém případě věřím tomu, že asi nastane ten čas, kdy trošku zvolním samozřejmě.
1: Ono se pořád mluví o Noci s Andersenem, ale vy jste s kolegyní Mirkou Čápovou vymysleli ještě spoustu dalších věcí pro děti, které jsou sice jenom v uvozovkách pro čtenáře malé v Uherském Hradišti a možná blízkém okolí. Připomeňte něco.
2: Třeba Hradištské sluníčko. Budeme pasovat prvňáčky, budeme mít večerníčky u knihovny, třeba literární soutěž, kterou děláme pro děti celého Zlínského kraje, taky setkání broučků lampionové, které pořádáme několik let. Nebo několik desítek let už.
1: No takže je toho hodně. A inspiraci čerpáte odkud?
2: Inspirace přichází, tak jakože
1: jdete takhle po ulici, teď cvrnkne nějaký oříšek nebo nějaký
2: lístek, ani ne, ale třeba
1: a vy už víte, co si s tím
2: projíždíte
1: počnete.
2: Projíždíte si internet a něco kolem vás projede a říkáte si, to bych mohla třeba v nějaké jiné variantě vyzkoušet u nás a tak to asi je.
1: Teď jste vzpomněla internet. Vy, když jste začínala před těmi 40 lety téměř, knihovnická práce byla mimo jiné papírování. Papírové kartičky půjčovací, další dokumenty, které se musely vyplňovat ručně. A teď je to všechno technizované. Jak jste se s tím zžila? Jste technicky zdatná a zručná?
2: Nevím, jestli jsem technicky zdatná a zručná, ale když už se to zaběhne, jakože chviličku trvá, než se s tím člověk zžije, ale nemyslím si, že to mám jenom já jako stará osoba, myslím si, že to mají i ti mladší, že je potřeba se trošičku s tím programem naučit, zžít a teprve potom to dává ty plody svého ovoce. A teď už si nedovedeme představit život bez internetu nebo bez těch katalogů internetových a tady bez těchto technických vymožeností.
1: Je to i rychlejší asi ta
2: je
1: práce,
2: rychlejší
1: orientace.
2: A technika nám určitě pomáhá. Přestože ji proklínáme, často ji proklínáme, tak nám určitě pomáhá.
1: A co děti? Jaké jsou dnešní malé děti,
2: Děti bych řekla, že jsou úplně stejné, jako bývaly dřív. Je pravda, že tolik možná nečtou, ale zase z druhé strany víme o tom, že rodiny, mnohé rodiny nemají vůbec doma televizi a čtou se dětem pohádky a opravdu to vidíme i u nás v denní praxi, že chodí rodiny, maminky i tatínkové s malými dětmi, chodí odpoledne, vybírají si knížky na společné čtení. A pokud děti chodí třeba i na internet, tak i tam si čtou. V podstatě nemůžeme to brát jenom tak, že děti nečtou knihy jako takové, ale ta technika kolem nich je taková, že stejně číst musí. A když už jednou se zasekne drápkem na tom čtení, i třeba na tom počítačovém, tak potom k té knížce už není daleko.
1: Hana Hanáčková je hostem Naplno s Věrou Hotařovou. Připomínám ještě, že to je spoluautorka mezinárodní, dneska už celosvětové akce Noc s Andersenem a také dlouholetá a nadšená knihovnice.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hostem Naplno s Věrou Hotařovou je Hana Hanáčková z Nedakonic, knihovnice, spoluautorka mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Energická, usměvavá žena a když ji vidíte při práci přímo v knihovně, tak je to koncert. Ale tak, paní Hanko, přemýšlím, jaký koncert potom předvádíte doma, když už jste mimo práci. Vy žijete na vesnici, Nedakonice, to je vesnice. Tak když přijedete domů a všechno s vás spadne, nebo nosíte si práci domů? Vy vlastně vozíte, vy jezdíte na kole, že?
1: Jezdím na kole a mám pocit, že když jedu na kole, tak si vyčistím hlavu, je to pro mě takový relax a už přemýšlím, co doma udělám a co neudělám, co budu vařit, protože mám doma manžela, máme doma pejska, máme kocoura, máme slepice, máme indické běžce, máme takové malé hospodářství, takové klasické vesnické a malou zahrádku, takže přemýšlím vždycky o tom, co všecko udělám, protože si vždycky říkám, že ten den, kdy bych nic neudělala, tak je pro mě tím dnem ztraceným, že v podstatě pořád potřebuju něco dělat a než přijedu domů, tak vždycky to mám naplánované a už vím co.
0: A když přijdete domů, tak nepotřebujete aspoň chvíli relax, takový ten, kdy opravdu vypnete úplně všechno, sesednete z toho kola, sednete si doma do křesílka, manžel vám uvaří kafíčko nebo čaj nebo něco jiného, jo?
1: Tak záleží na tom, kdy přijedu. Pokud mám dlouhý den, tak přijedu kolem 7 hodiny a to už přemýšlím jenom o tom, že půjdu vyvenčit pejska a něco malého udělám a zasednu k televizi. Ale pokud mám kratší den, přijedu kolem té 3 hodiny domů, tak to je potom o jiných samozřejmě. Uvaříme si s manželem kavčo, sedneme si na dvůr, chvilku si povykládáme.
0: A pak vzhůru na hospodářství.
1: Ano, pak vzhůru do zahrádky.
0: Ještě mi prosím vás řekněte, co jsou indičtí běžci.
1: Indičtí běžci jsou kachny, které, jak jsme se dočetli před několika lety, jsou jediným žijícím biologickým druhem, který požírá ty slimáky, takové ty slizáky. Mm-hmm. Takže my jsme se s manželem rozhodli, že si pořídíme páreček a ten páreček se nám jednou rozmnožil, kachna zasedla na vajíčka, tak jsme měli i malé kačenky, ale máme teď momentálně 3 kachny, které pobíhají po dvoře a čistí nám zahrádku. A máme z toho radost, protože od té doby opravdu saláty a jahody, všecko máme v pořádku.
0: Takže žádné postřiky, vy máte prostě biozahrádku.
1: Tak, biozahrádku, ano.
0: A co to chce? Taková kachna,
1: chce to samé, chce to samé, co slepice, v podstatě trošku zrní, oni žerou hodně trávu, zobkají ty brouky v trávě a takové.
0: A sžili se se slepicemi?
1: My máme každé zvlášť, slepice máme zvlášť.
0: A kdyby se náhodou potkali někde na dvorku nebo mezi těmi
1: saláty, tak že by se nic nestalo. Tam je to spíš o tom, že všichni říkají, že ti běžci můžou i do zahrádky, protože nic nežerou. Není to pravda. Pokud by si někdo pořizoval indické běžce, pozor na to, aspoň malý plůtek, protože salát jim velice chutnají. Ano. Hrášky jim chutnají, takové ty mladé rýstky, výhonky, to všecko jim chutná. Ale je pravda, že když třeba manžel na jaře orá nebo rije, tak oni těma zobákama to všecko vyčistí.
0: Takže na jednu stranu požírají slimáky
1: tak.
0: A na druhou stranu se sami odměňují tím, že uštipkávají ty mladé rýstky.
1: Ale my to máme to vychytané, tak u nás tak. Už se to neděje.
0: A co ještě na tom dvorku vy osobně děláte? Pěstujete něco? Na něco jste pyšná, že se vám podařilo něco?
1: Určitě.
0: Co jinde není? Určitě co?
1: Nevím, jestli nikde není, ale mám bylinkovou zahrádku pěknou, mám tam krásný rozmarín, bazalku, tymián, dobromysl, šalvěj tam mám krásnou.
0: A skutečně to všechno zužitkujete?
1: Skutečně dělám třeba šalvějovou nebo bazalkovou sůl, libečkovou sůl a celou zimu to využívám. A všecko, co vyroste na zahrádce, tak se snažíme zpracovat tak, aby to vydrželo vždycky do jara.
0: Ale když už potom končí vegetační období a je klid, tak děláte co?
1: Já háčkuju, pletu, já mám ráda něco v rukách, takže jsem se zúčastnila kurzu na patchwork a šiju třeba patchworkové polštáře.
0: No ale to je náročné, není?
1: No, tak musí si na to člověk najít ten grif, ale moc náročné to není. Umím drhat.
0: To je takzvaně makramé.
1: A makramé, ano. Mm. Když jsem teď dlouhodobě marodovala v zimě, tak objevila jsem takové sádrové odlitky, takže jsem si objednala formičky a celá rodina potom měla na Vánoce ode mě dárky ve formě sádrových odlitků. Mám ráda vždycky, když za mnou je něco vidět. A čtu, knížky opravdu jsou můj oblíbený relax.
0: No to by bylo zvláštní, kdyby knihovnice nečetla. Když jste řekla teď, že ráda čtete, tak mě napadlo, když jste celý život ten profesní v dětském oddělení knihovny, pohádky pro děti nepíšete?
1: K tomu jsem ještě nedospěla, myslím, že ani nedospěju. Nemám takového ducha, toho psavého určitě ne, ale v každém případě ji ráda čtu. I v knihovně si rádi čteme. Děláme třeba takové jakoby scénické čtení, když děláme program pro děti při besedě, tak u toho rádi čteme, dramatizujeme tu knížku a máme několik takových docela hezkých. A v každém případě čtu taky mým vnoučátkům, to je určitě.
0: Kolik máte vnoučátek?
1: Mám vnoučátka 2, holčičku 5 roku a chlapečka 4.
0: Tak ti ještě rádi poslouchají pohádky, ještě když to čte babička.
1: Tak, a mají své oblíbené knihy.
0: Hana Hanáčková z Neda Konic u Uherského Hradiště je hostem naplno s Věrou Hotařovou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Od konce 80. let minulého století pracuje v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem, držitelkou mezinárodního vyznamenání Cena Hanse Christiana Andersena, taky ceny města Uherské Hradiště a dalších. Hana Hanáčková z Nedekonic, host Naplno s Věrou Hotařovou. Jak jste se už přiznala v úvodu, pracujete? A jak dlouho ještě, to víte pouze vy sama. Ale představujete si budoucnost bez knihovny? Vidíte ji v nějakých růžových barvách?
1: Představuju si a myslím si, že ta doba se blíží, že určitě nastane čas, kdy si řeknu, že už to asi stačilo.
0: No a co teda budete dělat, jestli to můžete prozradit?
1: Tak přemýšlela jsem, že úplně asi nejlepší bude odejít někdy na jaře nebo v létě, protože léto je doba, kdy v podstatě nastávají dovolené, takže mi to tak asi nepřijde. No a plánuju si, že budu určitě s vnoučátkama, plánuju si, že budu chodit kolem domu, kolem zahrádky. Mám manžela, takže pokud nám zdraví dovolí, tak bychom si mohli třeba i někam vyjet, protože rádi cestujeme tak po České republice, takže bychom se mohli někam podívat, možná bychom si mohli vyjet třeba i do lázní, potom touží hlavně manžel.
0: A vy toužíte po čem?
1: Zatím takové nějaké touhy moc nemám. Zatím
0: ještě takže pořád... jak to, budete to brát tak, jak to
1: přijde? Budu to brát tak, jak mi to život přinese. Tak.
0: Co ještě si plánujete? Už jste říkala, že jezdíte na kole, což je poměrně dost velký sportovní výkon. Kolik je to kilometrů z Nedekonic do Uherského Hradiště?
1: Je to asi 13 nebo 15 kilometrů. Ale já mám elektrokolo, takže já zašlápnu, zapnu motorek a jedu.
0: No ale i na tom elektrokole to není vůbec žádná legrace, protože ono je dost těžké.
1: Já ho všem doporučuju, jestli váháte, otevřou se vám nové obzory.
0: Chcete tím říct, že kdybyste neměla elektrokolo, tak na kole jezdit nebudete?
1: Na kole bych jezdila samozřejmě, ale asi ne do práce.
0: Takže vyjedete z domu za dámu, sednete na to elektrokolo.
1: A dáma vystoupí z kolárky potom.
0: Radiště, a nikdo na vás nepozná, že jste přijela na kole. Vy jste kreativní žena. Troufla byste si i na genealogii vašeho rodu? To je teď celkem velká móda.
1: No já můj rodokmen mám zpracovaný po linii mé maminky, protože mě to jednu dobu velice zajímalo. Tak jsem si říkala, kdybych byla třeba z nějakého šlechtického rodu, nejsem. Nejsem, ale mám zpracovaný rodokmen z maminčiny strany do roku 1657 a z otcovy strany našli jsme tam fotografie i lodí, kdy můj dědeček jel do Ameriky někdy v roce 1905, 10, nevím. Mm-hmm. Tehdy se jezdilo za prací do Ameriky. Ano. A docela ráda se tady k těmto věcem vracím, to ano. Mm-hmm.
0: A co třeba studium jazyku? Do toho se teď nepouštíte, nebo už jste se pustila? Nebo... Protože když byste náhodou někde vycestovali...
1: Já si myslím, že to mi nehrozí až takhle, ale určitě si říkám, že je dobře ty jazykové znalosti, které jsem měla kdysi dávno za mladá, trošičku podporovat, takže každý den si zkouším... Opravdu každý den, těch 10-15 minutek a říkám si, že každé slovíčko, které si zopakuju z angličtiny a které si trošičku se mi podpoří v té paměti, které mi tam zůstane, nebo se obnoví, tak je to výborné.
0: A pohyb? Ten máte vlastně na té zahrádce,
1: určitě,
0: že?
1: Pohyb mám na zahrádce, ale já pravidelně chodím cvičit na takové ty velké míče. Je to takové cvičení, trošku aerobik, trošku relaxace, trošku protahování, trošku yoga a je to výborné. Každý v mém věku nebo i starší je potřeba, aby to tělo trošičku se pohybovalo, protože bez toho pohybu to asi nejde.
0: Co byste chtěla ještě zažít, na co vám nezbývá čas při téhle práci, ale někde v hlavě vzadu to máte,
1: já mám
0: nějaké
1: pocit,
0: přání.
1: Že takové ty věci, které jsem si chtěla splnit, že takové ty věci ke mně asi přišly. Nikdy bych nevěřila, že pojedu třeba do Dánska si pro cenu. Nikdy bych nevěřila, že tady tyhle ty věci všechny, že mi přinesou třeba přátelství celoživotní. My když vyjedeme někam do nějakých míst, nejenom tady v Čechách, na Slovensku, v Polsku, a vím, že tam je knihovna vždycky, když se tam objevíme, nebo když přijdeme někam kamkoliv, kde nocují s náma v noci s Andersenem. A když řekneme, že jsme z Uherského Hradiště, tak každý ví. A máme kamarádky v podstatě po celém světě, což je neuvěřitelné.
0: To je krásný zážitek. Hostem Naplno s Věrou Hotařovou byla Hana Hanáčková z Nedekonic, knihovnice, spoluautorka mezinárodní akce Noce s Andersenem, držitelka mezinárodního vyznamenání Cena Hanse Christiana Andersena a také ceny města Uherské Hradiště a dalších. Tak věřím, přátelé, že i na vás přenesla tu její neutuchající energii a dobrou náladu, tak ať vám dlouho vydrží. No a vám, paní Hanko, moc děkuji, že jste přijala a přeji vám pohodový a stále tvůrčí život. Naschledanou.
1: Já moc děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
0: Krásné, naplno prožité dny všem přeje Věra Hotařová. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Ani v neděli 7. června vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín neochudíme o hudební cukrárnu. Pojďme si ji teď poslechnout.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Kdo má dobrou paměť, Moniku Absolonovou si vybaví ještě z doby, kdy zpívala v dětském kinově sboru. Ale to zrovna začala druhou třídu základky, takže časy poměrně dávné. A když se ukázalo, že nejde o marné úsilí, pokračovala v hodinách zpěvu u Lídy Nopové. Její skutečně profesionální dráha pak začala o dost později, když vydala první album a hned následoval první velký muzikál Drákula. Pak už to šlo celkem rychle, v muzikálech se zabydlela natrvalo, vidět jsme ji mohli v Noci na Karlštejně, Kleopatře, Angelice, objevila se taky v činohře nebo ve filmu. Několikrát se přiznala, že učení textů jí dělá celkem potíže, ale nakonec, jak jinak, vždycky všechno perfektně zvládla. Je to sympatické děvče, Monika se projevila v několika příležitostech i jako zdatná moderátorka. V těchto rolích jsme se taky kdysi potkali. Podívejme se ještě na její úspěchy v anketách. Skokankou roku byla ve Slavíkovi v letech 2002 a 2003 a je taky nositelkou ceny Itálie za hlavní roli v muzikálu Funny Girl.

0: Po písničce První den pro vás mám pozvánku k poslechu pondělního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zkouška siren má pro maminky na Zlínsku speciální význam. Nazývají tak svá pravidelná setkání každou první středu v měsíci. Jak název vznikl i pro koho jsou setkání určená, uslyšíte v zítřejším ranním vysílání v reportáži Karolíny Macejové v 7 hodin a 20 minut. Z té výročí narození slavného scénáristy Miloše Macourka si připomíná jeho rodné město Kroměříž. Minulý týden přibyla na jeho rodném domě v ulici Malý Val bronzová pamětní deska. A nově je otevřená také výstava v Muzeu Kroměřížska, kam se vypravíme v reportáži Blanky Kovandové zítra po 8 hodině raní. Blíží se 16. hodina a tak se s vámi loučím. Přeji vám pohodové odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Já to neslyším. Už. Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Vsetín má opět nejnižší produkci směsného komunálního odpadu mezi většími městy kraje. Rožnov pod Radoštěm a Trojanovice ještě letos propojí nový úsek cyklostezky. Přes milion lidí si v Madridu přišlo vyslechnout mši papeže Lva 14. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Vsetín obhájil loňské prvenství v krajské soutěži zaměřené na odpadové hospodářství a získal ocenění za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve své kategorii. Výsledky jubilejního 20. ročníku soutěže o keramickou popelnici vyhlásili organizátoři v Čiperově vile ve Zlíně. Vsetín zvítězil mezi městy nad 15 000 obyvatel, dodává mluvčí města Jana Rašková.
2: Na každého Vsetíňana v loni připadlo zhruba 149 kg směsného komunálního odpadu, dohromady to dělá 3765 tun. Naopak do tříděného sběru putovalo přes 500 tun papíru, bezmála 300 tun plastu a více než 200 tun skla.
1: Rožnov pod Radoštěm staví cyklostezku, která naváže na nově otevřenou trasu z Trojanovic přes Pindulu. Nový úsek se napojí na cestu pod Pindulí a v budoucnu by měl pokračovat druhou etapou směrem k lokalitě Sladké. Hotovo by mělo být podle místostarostky Markéty Blinkové z ODS ještě letos v létě.
3: My jsme se chopili výzvy z trojanovické strany, kde se přednedávnem otvírala ta část cyklostezky, která je na Pinduli, a snažíme se, aby návštěvníci ještě letos si mohli užít celou trasu. Práce probíhají podle harmonogramu, zpevňovali jsme svah a já věřím, že Trojanovice a Rožnov budou mít krásné propojení.
1: Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich bude naopak dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Na mši papeže Lva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl taky, že Bůh se ztotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno s možností občasného deště, později se vyjasní. Teploty čekejte mezi 22 a 25 stupni Celsia a vítr bude mírný západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Střížovicích na Kroměřížsku je po nehodě uzavřena komunikace, provoz je odkloněn. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pokračují hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
5: Guten Abend, Herr.
4: Počkejte, jsme v rozhlase.
5: Good evening, sir.
4: V českém rozhlase.
5: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
4: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
5: Víte, někteří herci by se měli facko.
4: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
5: To už mě nepotká nic takového v životě.
4: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
5: Přátelé, vás nebudu napínat.
4: Tak prozraďte už své jméno.
5: Bohužel, je to.
4: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se kdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich, který později usínal, taky později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pano, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
3: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je.

0: Ale pít se nedá.
1: Je, ale pít se nedá.
0: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbití porcelán snadno slepiti.
1: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, anebo budeš o hlavu hádejce.
0: Krač.
1: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
2: Císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál, no a měli jsme scénu připravenou v koupelně. Jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Werich přišel na šťastný, bohužel osudný napad. Tam byla taková kameninová váza, tý koupelně tak veliká, asi metr. A Werich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlápne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Werich les, zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Werich ho poslal někam do patřičných míst. Pak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
3: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
4: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit na spaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo? A nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve třetím patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve třetím patře a ve druhém patře zastavil netlouk herce. Nikdy. Ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit. To nejste byt, jo? A přesto to bolí, jo? A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režise. Člověče! Nejdřív čert, kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. Jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec. Jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a ježišmarja, položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, kostka, výborný, u nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor. A když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I svír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr kříž. Ryšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Ryšanku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Mají tady bezec.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, ať tě ještě vyzkouší.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově. Ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace. A tam bylo jaksi vážné šetření. A tam najednou povstal jeden soudruh. Se přísně a rozčílen byl. Říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To oni
2: ne,
1: vám
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: takový z toho pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl
1: jindy. Začal v Lídně teda,
2: já
1: že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na stranu?
2: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Pucholt, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Pucholt. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. A pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Já nevím, Nedbal, už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat, točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina, ha! Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pojď, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Pucholt a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni z dolí a myslí si, že jim to projde. Zprostěl.
4: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě, k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Anděl, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš, já se to budu...
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že byste takhle. Už jsem dělal nezlost, ale to je tedy. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nuto.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z vodotryska,
6: ne, s vodotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce pět, často. A jo, prosím tě, to se tam všechno nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkají, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík
3: A ta Ladinina jako přišla jako i zvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. A teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy, až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském Činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové. Poroučím se.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat.
6: Ne, já ho uškrtím.
5: 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak, Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader, pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem bolestá! Já!
10: Já je pečný pokud blížky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No, no, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný. Jo,
10: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak to musíte, jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Oni tak jako postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Tak, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo, ale...
10: Nebylo.
8: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
11: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
12: Je plná veselých příhod.
11: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
12: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
13: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
13: Po zimních opravách výtluku chystá Rožnov pod Radoštěm obnovu dalších silnic a chodníků. Návštěvníci hradu Lukov mají nově k dispozici audioprůvodce. Na podporu dětí s mozkovým nádorem či výzkum této nemoci lidé přispěli skoro 250 000 korun. Dnes je ve Zlínském kraji oblačno s teplotami do 25 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Rožnov pod Radoštěm pokračuje v opravách výtluků po zimě. Kvůli komplikacím s výběrem firmy začaly práce o měsíc později. Úplně hotovo by tak mělo být do začátku prázdnin. Město má podle mluvčího Tomáše Grosse v plánu i opravy dalších chodníků a silnic. Třeba v Polní ulici v místní části Horní Paseky nebo nepojmenovanou komunikaci v areálu Tesly vedle Sklářské ulice.
14: My ty opravy komunikací děláme podle takzvaného pasportu, to je vlastně seznam, který máme na městském úřadu v Rožnově, seznam všech chodníků a cest, který má bodové hodnocení, které vyjadřuje jejich stav, od těch nejlepších právě opravených až po ty, které tu opravu velmi potřebují. No a právě z tohoto pasportu komunikací nám ty dvě silnice vyšly jako ty, které jsou v nejhorším stavu a je nutné do nich investovat do opravy.
13: V letošní turistické sezóně si mohou návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku poslechnout výklad díky novému audioprůvodci. Komentáře o historii hradu jsou dostupné díky QR kódům na kovových destičkách, rozmístěných na různých místech památky. Stačí mít u sebe chytrý telefon a audioprůvodce se díky němu načte, popisuje správce hradu Jiří Holík.
15: Funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu. Tam si můžete přečíst text a je tam i audio, takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce.
13: Historický kolotoč na Pražské Letné se opět roztočil na podporu dětí s mozkovým nádorem a jejich rodin. Benefiční akci tam třetím rokem pořádá nadační fond NINA, který upozorňuje na tato onemocnění a šíří o nich osvětu. Tentokrát lidé přispěli skoro 250 000 korun. Podle Kristýny Chovancové, která se svým manželem fond založila, se peníze můžou využít například pro uspořádání odborné konference, případně jim podpořit výzkum nemoci.
16: A nebo pokud bude potřeba samozřejmě, tak se může nabídnout ta částka rodinám. V tom případě je možný za ní uhradit, myslím, že 3 měsíce léčby experimentálním lékem ONC 201 v rozšířeném přístupu k léku, který u nás možný není a musí se za ním vyjíždět a platit se v zahraničí. Sport.
13: Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve 4 hře. Celkově jich má z Grand Slamu v ženském deblu už 11. Siniaková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová-Danilinová ve 2 setech.
3: Počasí.
13: Dnes máme v regionu oblačno s možností občasného deště, později se vyjasní. Teploty čekejte mezi 22 až 25 stupni a vítr je mírný západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
13: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači, právě dozněla znělka a to znamená, že začíná další díl našeho písničkového pořadu, který jsme nazvali Strom lásky mý. No a když je tady Strom lásky mý, nemůže tady chybět Pavel Mašek.
1: A samozřejmě Standa Hložek.
0: Pavíčku, ahoj.
1: Ahoj, rád tě vidím, Standa.
0: Já tebe taky nějak se, zaplať pámu, nějak se vidíme často.
1: No, tak to je dobře.
0: No, teď,
1: je
0: jsem, dobře. Teď jsem tady byl před pár dny na festivalu se
1: na
0: podívat.
1: Na festivalu.
0: No, ty jsi tam bydlel na tom festivalu.
1: V podstatě ano.
0: Já jsem tady jenom projížděl, dostal jsem pozvání jako od Martina Hrdinky a od Honzy Čenskýho, tak jsem říkal, když jsem tady kousek kilometru, pár kilometrů, tak jsem se jel podívat a koho nepotkám?
1: No, to bylo shledání.
0: No, to bylo hezký.
1: Jakou jsme měli radost. Je to samozřejmě jedna z největších událostí, co se v našem městě děje.
0: No, to je pravda. No, potom byl krásný koncert. Koller tady byl, že jo?
1: No, a já jsem viděl skupinu Monkey Business. No a potom koncert Českého rozhlasu, kde vystoupila Tereza Mašková.
0: Jo, tak rodina se sešla.
1: Ne, rodina, zhoda jmen.
0: Já si vždycky musím vrtnout. No.
1: Takže spoustu doprovodných akcí, nádherný týden to byl.
0: Ano, a já jsem slyšel, že všude byl výborný zvuk. Mm-hmm. Na rozdíl od akce, kde jsem já byl před pár dny. Přátelé, to je alfa omega, jako dobrý zvuk, to je prostě alfa omega úspěšného koncertu.
1: No, samozřejmě.
0: A když se vám stane to, co se stalo mně, já jsem zpíval z Heidi na jedné akci tam kousek od Kolína,
1: no,
0: kde jsem jako patronem jednoho domova v Červeném Hrádku. No a byl tam zvukař, který mu nešla načíst fleška. No a samozřejmě, když hraješ bez kapely, tak na té flešce máš nahranou muziku.
1: To je doprovodnou muziku, ten podklad.
0: No a tak a mu to nešlo prostě jeden počítač nic, druhý nic, pak zavolej místního technika, ten přinese svůj počítač, nic. Byl tam Slávek Boura, říká, Slávku, tak my si budeme asi

0: Jo. No.
1: Ona ten počítač uměla ovládat, uměla ho zastavit a rozjet. No takže muziku mě pouštěla jako zdravotní sestřička.
0: Vidíš, tak ona nezachraňovala jenom životy, no. Ona zachraňovala i Hloškovo vystoupení.
1: No a pak přišla Heidi a říká, Stando, prosím tě, počkej, neodjížděj s tím počítačem, já to musím odspívat. Tak já jsem zachránil Heidi potom.
0: No ne ty, ale ta sestřička, že jo?
1: No ano, sestřička zachránila vystoupení, no.
0: No, té bychom měli poslat první píseň.
1: No já bych byl pro, no. Jo, já si myslím, že třeba Marek Ztracený má takový písničky, který pohladí spoustu sestřiček.
0: No, ano.
1: Tak pojďme hned na úvod. No Marek Ztracený nebo Miroslav Slodičák, protože on má jednoho z rodičů Slováka a přitom se narodil v Železné Rudě. No tak a tam vlastně bydlí a tvoří a tak dál. No. A tvoří statečně, protože vlastně už vydal 7 studiových alb. Já vím, že spolupracoval taky s Karlem Gottem a taky jeden čas s Hankou a dokonce jí napsal písničku, vánoční písničku, vlastně duet to byl, jo, Hance, a to byla vlastně poslední písnička, kterou Hanka naspívala. No jinak vyprodal 3x Eden.
0: No a teď se chystá další obrovský koncert.
1: No to jsem zvědavý, jak to dopadne, ale tak určitě dobře. No,
0: já věřím, že dobře.
1: Chce udělat se 7.8. koncert na Letné v Praze. No. No tak to, tak klobouk dolů. Já si vzpomínám, že tam měl Michael Jackson koncert, když jsem tam jako šel se podívat. Aha. A to už je dávno. No,
0: no to teda.
1: No tak pojďme zahrát sestřičce.
0: Tak.
1: Sestřičkám.
0: Ano. A od Marka Ztraceného jsme vybrali novinku, kterou natočil letos Modlitba za pátek. Marek Ztracený.

0: Marek Ztracený, Modlitba za pátek, jeho novinka z letošního roku.
1: Ano, ano. No, hezká novinka.
0: No, teďka ale... si pustíme něco staršího.
1: Jo, tak já nevím, jak začít. Je takový období, víš, kdy jako teď se rozbíhají všechny možné sporty. Jo? My teď třeba jako hrajeme docela často tenis.
0: No,
1: jo? A teď za týden bude vlastně tenisová akademie v Přerově. Mm-hmm. Ale já jsem nikdy třeba Petra Kotvalda neviděl.
0: Já jsem přemýšlel, jak se dostaneš k Petru Kotvaldovi a ty začneš o tenisu.
1: Já jsem ho nikdy neviděl hrát žádnou...
0: A teda nebylo v tom nic rafinovaného, ale dobrý, pokračuj.
1: Nebo... No ne, v životě jsem ho neviděl hrát fotbal mm-hmm. nebo tenis. No? Mm-hmm. A přitom jako on je pohybově velmi zdatný.
0: Jasně, no. Vynikající taneční.
1: A já jsem vzpomněl tu tenisovou akademii, která bude příští týden mm-hmm. v Přerově,
0: no.
1: Kde budeme, já tam budu taky samozřejmě, Petr tam nebude, Kotvald, no, ale bude tam, jo, a tenisová akademie začíná koncertem, který je v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uh-huh, uh-huh. Vstup je volný, zadarmo.
0: Ano.
1: A zadarmo uslyšíte jednak Helenu Vondráčkovou,
0: jo.
1: Jednak Petra Jandu, uh-huh, uh-huh. Mě třeba. Šárku Markovou, Věru Martinovou, já nevím, Leonu Machálkovou, Felixe Slováčka a tak dále, a tak dále. Martina Hrdinku, no bude to velkolepé, takže jestli máte čas, tak přijďte se podívat v příští neděli do Přerova na náměstí. No a říkám, tam Petr nebude, protože on jako jo, právě, víš, mě to vrtá celý život hlavou, mm-hmm. že jako když se na něj podíváš na pódium, jako jaký dělá vývrtky, jo, jaký dělá pirulety a co všechno, jak tam běhá, jakou má kondičku.
0: No to, tak, to
1: tak
0: ano.
1: Tak musím klobouk dolů. No tak on vlastně taky tancoval pod vedením Věry Veselé v taneční skupině v Chrudimi to bylo. Uh-huh. Tam potkal svoji Haničku, svoji manželku. Uh-huh. No a vlastně vystupují spolu dodnes.
0: Uh-huh. No. To je pěkné.
1: To je pěkné. A Petr, on je velmi akční. Jo. Já taky se musím přiznat, že mě překvapil, jak je pracovitý na své chaloupce. Co si všechno dokáže udělat, no. Jo, sám. No, tak jako na to, že jako vystudoval jako...
0: Ne, elektrotechnik, že?
1: No.
0: Bo elektroinženýr, tak?
1: On je inženýr, no, přes elektriku.
0: Ano.
1: No, tak klobouk dolů. No. Samozřejmě s Petrem jsem prošel kus života a o Petrovi bych mohl povídat dlouze. No, tak
0: co nějaký koncert nechystáte, Stando? Společný?
1: Dívej,
0: to určitě posluchače zajímá.
1: Tak přátelé, já vám něco řeknu, já vám něco prozradím. Já jsem přišel do studia a řekl jsem to Pavlíkovi, ten dostal záchvat smíchu. No, byla taková, přišla nabídka, jestli bychom nespívali na Slovensku na Silvestra spolu. Přišel s tím náš manažer Petr Klér a Petrovi to bylo, Klérovi to bylo divný, jakože že pořátel prý se domluvil s Petrem, že jo, že s tím souhlasí. A protože ví, jaký máme takový zvláštní vztahy, že já ho někam pozvu a on nepřijde a tak, tak je to takový, tak mu to bylo divný, tak mu napsal Petrovi, Kotvaldovi napsal SMSku, jestli to teda platí, Silvestr, a dostal odpověď, v žádném případě. Pět vykřičníků.
0: Prostě už asi něco mám. Prostě Petr je v tahu. A to je zároveň jeho píseň z roku 1987. Petr Kotvald.

0: Petr Kotwald je v tahu rok 1987.
1: No, to je píseň, kterou napsal Jindra Parma a Pavel Cmíral text.
0: To je vlastně taková osvědčená dvojice, která stojí, myslím si, že za většinou Petrových písní.
1: Ano, jo. Ano, to byl tým, který jako fungoval perfektně, ale bohužel už to skončilo.
0: To se stává.
1: To se stává.
0: Několikrát to skončilo i u skupiny Lucie a nakonec se to zase nějak nahodili, ten řetěz.
1: Nahodili, ano. Česká hudební skupina Lucie vlastně vznikla v letech 85 až 87. Vlastně to bylo období, kdy vlastně skupina hledala sama sebe.
0: No. A našli se.
1: Jak ve stylu hudby, tak i v obsazení kapely. Jo. To obsazení se měnilo každou chvilku, ale bylo to docela zajímavé. Skupinu dali dohromady kytarista Robert Kodym a baskytarista Petr Břetislav Chovanec, PBH.
0: Ano, zkráceně PBH.
1: Kteří spolu hráli tehdy ve skupině Prášek. No, tak byla řada variant v tom obsazení, kde také jeden čas v té skupině byl i Michal Penk.
0: To se málo ví.
1: Docela zajímavá záležitost. No, ale první stabilní sestava přišla až s Davidem Kollerem, kdy vlastně ta parta tehdejší měla první koncert v roce 1987. No a tehdy vlastně pracovali na prvním albu, které vydali o 3 roky později s názvem Lucie. Mm-hmm. A vlastně podle první písně se nazvali i svoji kapelu. Ale samozřejmě potom došlo k obměnám, kde ano. David Koller odešel a přichází nový člen skupiny Viktor Dyk.
0: Mm-hmm. Vynikající zpěvák.
1: Ale naspívali píseň Marie.
0: Ano.
1: Tak teď já nevím, jestli se skupina Lucie nepřejmenuje
0: na skupinu Marie.
1: Na Marie.
0: Dávalo by to možná smysl, dokud se nevrátí David Koller.
1: Ne, tak nebudem takhle spekulovat, ale jako nabízí se to.
0: No, máš pravdu. A já musím říct, že ta skladba Marie se skupině opravdu povedla. Konec konců, milí posluchači, posuďte sami.

0: Skupina Lucie a píseň Marie.
1: Aha. No,
0: tak. Tak nevím, jak no jinak to odhlásit.
1: Je to zajímavé. No. To, ale hezká
0: to je,
1: píseň.
0: To je ženských.
1: Ale je to hezký. Jako, je to hezká písnička. A pojďme dál. Pojďme se podívat do naší rubriky, které říkáme porovnání. Milí posluchači, také dnes uslyšíte jednu píseň dvakrát. A to jednak ve verzi originální a ta druhá verze bude česká.
0: No, je to tak.
1: To už jsem prozradil.
0: Je to tak a nestává se úplně často, aby jsme měli v porovnání duety, Stando. Že jo, všiml si
1: stalo. Málo kdy, ano.
0: Málo kdy, že jo, jo. Ale dneska tomu tak bude. Ten originál naspíval totiž Kenny Rogers společně s Kim Carnes. Kenny Rogers se asi netřeba představovat, byl to americký zpěvák, kytarista, herec, držitel několika ocenění Grammy, který nás bohužel opustil v roce 2020 ve věku 81 let. No a tenhle duet Kenny Rogers naspíval s americkou zpěvačkou Kim Carnes, která se narodila v roce 1945, což znamená, že letos oslaví 81 let v červenci. Tu píseň, kterou jsme vybrali jako ten originál, poznají posluchači, myslím si, hned při prvních tónech. Don't Fall in Love with the Dreamer, rok 1980.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Don't Fall in Love with a Dreamer, Kenny Rogers a Kim Carnes, rok 1980. To byl ten originál v dnešním porovnání. Stando, já si myslím, že všichni posluchači poznali píseň S tím bláznem si nic nezačínej, kterou v roce 1986 naspívala Marie Rotrová společně s Pavlem Bobkem a ten nádherný text napsal Vladimír Poštůlka.
1: No, napsal ho krásně. No. On věděl, kdo je Pavel Bobek.
0: A jak to sedlo. Jak to
1: kdo
0: sedlo
1: je Pavel Bobek. No. No. Tak s tím, tím bázem si nic, Maruško, nezačínej.
0: Nemyslím si, že to takhle Vladimír myslel.
1: Ne, já vím. Ale krásný text. No. A Pavel Bobek i Maruška to naspívali moc hezky. No. Pavel Bobek, co o něm říct? No, tak už na něj bohužel můžeme jenom vzpomínat. On se narodil 16. září v roce 1937 v Praze a opustil nás, když mu bylo 76 let. A to bylo v roce 2013. To už je, to už je 13 let? Jak to šíleně letí. Byl to český zpěvák, který dětství prožil na pražském Břevnově. Narodil se do rodiny, kde tatínek byl stavební inženýr. Václav se jmenoval. A byl to také kapelník místní kapely. No a maminka Božena, jo, ta vlastně byla zpěvačkou a zpívala s tatínkem v kapele. To je náhodou moc hezký. Jo. To je hezký. No, Pavel, díky tomu, že se narodil do muzikantské a stavařské rodiny, no, něco jako já, tak musel hrát na piano, jo. Moc ho to nebavilo, měl radši tramvaje a letadla, no, no tak co se dalo dělat, no, musel hrát na piano. Vystudoval gymnázium a potkal bezvadný kamarády, se kterýma vlastně měl začal spolupracovat jako na poli muzikantském. Jo. Jirka Laurent, kytarista, byl jeho kamarád, se kterým Pavel hrál a zpíval. No a měl také výbornýho spolužáka, známého architekta Jana Kaplického. Zajímavé. No. No, všichni tři se přihlásili na ČVUT, na architekturu. No, zajímavé, že Pavel uspěl, ale Jan Kaplický ne. To je opravdu paradox.
0: To je někdy zamotá, že? A jak to vlastně dopadne?
1: ale to je jiný příběh. Věnujeme se muzikantskému jako životu. Pavla vlastně přihlásili spolužáci do soutěže pěvecké, jo, kde vystupoval s kapelou FAPS, jo. FAPS, to je Fakulta architektury a pozemního stavitelství. Kapelu vedl Jiří Brabec, jo, ten pozdější šéf Country Beatu.
0: To jsou příběhy, jak ten svět je malý.
1: No, to je neskutečné. Bylo to, jako ten Pavel měl úžasný život. No, Pavel dostudoval v roce 61 fakultu, takže byl inženýr, architekt. Pak šel na půl roku na vojnu, kde se potkal s Pavlem Sedláčkem. No a potom po vojně se dostal do skupiny Olympic.
0: No.
1: V roce 1963. To je co? No a potom zase se vrátil do skupiny Jiřího Brabce, do Country Beatu Jiřího Brabce a dostali se do Semaforu. Tehdy prostě ta kapela Jiřího Brabce vlastně byla dvorní kapelou Semaforu. No a kde několik let prostě tam v Semaforu hráli. V roce 1975 Pavel vydal své první album s názvem Veď mě dál, cesto má. Veď mě dál, cesto má. Jak to zajímavě frázoval. No dokonce on měl Pavlík, já říkám Pavlík, protože my jsme byli kamarádi. A On měl rád červené víno, já zase bílé. No. Tak jsme mnohokrát jako debatovali na různá témata. No a strašně si vážil toho, že v roce 78 měl tu možnost, nebo byl poctěn tím, že zpíval s Johnny Cashem v Americe. No jo, tak já potom znám Pavla Bobka jako z období, kdy ho doprovázala skupina Miloše Nopa a Lída Nopová. A to vlastně taky byli moji výborní kamarádi, nebo Lída samozřejmě ještě je, ale Miloše Knopu, ten hrál s Hankou Zagorovou, letá na piano a hrál taky výborně na housle. To je úžasný muzikant, který měl absolutní sluch. No, bohužel už tady není. No, tak to bylo v letu spěchu o Pavlu Bobkovi a Maruška Rotrová, no, žijící legenda, která se narodila v Ostravě 13. listopadu roku 1941 v Ostravě Hrušově, no také do rodiny. Do rodiny, kdy tatínek Marušky hrával v kostele na Varhany, maminka. Jsme vzpomínali s kamarádama, že Ostravákama, že jí znali maminku, že to byla překrásná žena. Nádherná žena, zpěvačka, která také zpívala s tatínkem. Takže vlastně to byl taky takový podobný osud, jak Pavel Bobek. No. Od roku 1985 Maruška žije v Praze, potkáváme se na různých akcích, pořád vypadá úžasně.
0: Já to je dáma, že?
1: Říkám, Maruško, jak ty to děláš, čím jsi starší, tím prostě ty víc jako kveteš.
0: Ne jako ty.
1: Ne jako já, tak já chřadnu, jo, ty Maruška kvete.
0: Stará se.
1: No a tak ne, jako jsem rád, že ještě vystupuje a ještě zpívá. No tak, ale pojďme se vrátit k tomu původnímu.
0: Tu českou verzi, ano.
1: No tak už to ohlaš.
0: S tím bláznem si nic nezačínej. Marie Rotrová, Pavel Bobek.

0: Marie Rotrová společně s Pavlem Bobkem, s tím bláznem si nic nezačínej. To byla ta česká verze v dnešním porovnání.
1: A to byl krásný duet.
0: Nádherný
1: Já
0: duet.
1: Si myslím,
0: a sluší se připomenout, že český text napsal Vladimír Poštulka v roce 86.
1: Ano, ano, ano. Já si myslím, že bychom mohli ještě v těch duetech pokračovat.
0: Kam pak míří, Stando?
1: No, přátelé, já mířím tam, že bych chtěl poděkovat jako našim posluchačům, který potkávám a občas mám možnost s nima prohodit pár vět a chválí prostě písničku, kterou jsem naspíval s mým synem. No a protože můj syn teď je na delší dobu někde v cizině, doufám, že se vrátí v pořádku.
0: Určitě ano.
1: No a tak chtěl bych vám tu písničku nabídnout. Já jsem měl období, kdy jsem Matymu říkal, prosím tě, bylo by fajn, dokud mi to ještě zpívá, pojďme naspívat nějakou píseň spolu, ať máš na mě památku. Tak jsem mu nabízel různé písně.
0: No, já si pamatuju, že, no. Ale neúspěšně většinou.
1: No,
0: ne většinou, vždycky.
1: Odmítal.
0: Ano.
1: Odmítal a až potom po dvou letech přišel sám. Nabídnul mi píseň, kterou napsal se svým kamarádem Řekem, s Nikolasem. Je to vynikající muzikant, který s okolností má studio, takže vždycky, já myslel, že chodí za holkama. Ne, on byl zavřený ve studiu. Několik...
0: No počkej, ale k tomu studiu musí říct ještě, kde to studio sídlí.
1: Ano, jež, no.
0: Vidíš, jakého mám pamatováka?
1: Máš pamatováka, ano.
0: Když jsi tam jel poprvé, no, to musíš říct poslouchat.
1: Ano, když jsem měl poprvé do toho studia se podívat, tak jsem žasnul, protože to bylo ve sklepě v Praze v domě, kde bydlel Petr.
0: Kam si chodíval za Petrem, nebo vyzvedával?
1: On bydlel ve druhém patře a teď jsem šel do sklepa. No. Zajímavý.
0: To jako nevymyslíš, no.
1: No, je to tak? Hmm. No. No a tak Matyáš, on se narodil, já nevím, narodil se 26. ledna roku 94 v Praze. Co o něm říct, no? Vyhrál muže roku v roce 2017.
0: Potátovi? Šikovný potátovi?
1: Ne, já jsem nebyl nadšený tehdy, jako já jsem byl zaskočený, stejně jako teď jsem zaskočený, proč odjel na... Já to nechci říkat, no ostatně, pokud budete sledovat
0: televizi, jako dění,
1: tak se to dovíte. No a taky nejsem nějak moc nadšený, ale tak co se dá dělat, no. Ale loni vydal svoje první album, který nazval A co dál? A co dál? A na tom albu jsou vlastně písničky, kde je ten náš duet. My jsme naspívali dvě společné písně, ale ta písnička Kde jsou ty dny, když mi to přinese, tak normálně mě ukápla slza. Mm-hmm. No, protože napsal, dal mi do pusy něco, co vlastně jsem v sobě cítil i já. Mm-hmm. Jo. A to je takový jako... To tě zaskočí. Když ti dítě dá...
0: Napíše tak nádherný text.
1: No? Nádherný text. Ostatně poslechněte si to.
0: Matyáš Hložek společně se svým tátou Standou Hložkem. Kde jsou ty dny?
2: Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Matyáš společně se Standou Louškem, Kde jsou ty dny, společný duet otce a syna.
1: No.
0: Krásná píseň, Stando.
1: Děkuji.
0: A pojďme na náš oblíbený Vál.
1: Ano, Vál, který čas nezavál.
0: Přesně, ten mám na mysli.
1: No a když se řekne Jiří Suchý, tak Pavlíku, nevím, kde mám začít, protože...
0: A už jsme dneska zmiňovali Semafor v souvislosti s Pavlem Bobkem.
1: Ano, ale než se dostal Jiří Suchý do Semaforu, tak to trvalo, jo.
0: No.
1: Jiří Suchý, přátelé, jenom tak v kostce, jo, aby český básník, divadelní ředitel, dramatik, režisér, herec, hudební skladatel, komik, spisovatel, výtvarník, sběratel klobouků, ne, přilep.
0: Přilep, ano.
1: A zpěvák, který se narodil 1.10. roku 1931 v Plzni. 94 let má ten chlapík.
0: Neskutečný.
1: Je spoluzakladatelem divadla Na zábradlí a také divadla Semafor. Divadla Semafor vlastně v roce 1959 společně s Jiřím Šlitrem, se kterým tvořil nerozlučnou dvojici autorskou a tak dále a tak dále. No když Jirka Šlitr odešel, chtěl, to bylo v roce 1969, tak Jirka Suchý chtěl skončit s herectvím a vůbec jako s divadlem. No nic. Já jsem se vystupoval, mě to zajímalo, jako když víme, že třeba Karel Gott naspíval třeba 2500 písní, tak jsem říkal, kolik těch písní napsal Jirka Suchý. No strašně moc. 1700 písňových textů. To je co? No kromě toho taky jako samozřejmě x divadelních her, že? No. X knih a tak dál. Na to, kolik mu je, panu Suchému, tak je nesmírně pracovitý člověk.
0: A napsal si mimochodem i tu píseň, kterou máme dneska jako ten náš oblíbený Vál. Jedná se o píseň, kterou společně s Jiřím Šlitrem napsali v roce 1964 a jmenuje se Babeta.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá.

0: Jiří Suchý a Babeta, to byl ten dnešní vál, který čas nezavál.
1: No já si myslím, že když vzpomínáme Jirku Suchýho, tak určitě se sluší a patří říct, že vlastně od roku 1970 jeho partnerkou je Jitka Molavcová. Prostě to už je taky řádka let.
0: To teda. No, Stando, a to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: No, co se dá dělat, Pavličku? No, přátelé, takže my vám přejeme všechno dobré. Buďte na sebe hodní.
0: Buďte zdraví.
1: A buďte v pohodě.
0: Tak.
1: To vám od mikrofonu přeje Pavel Mašek.
0: A Standa Hložek.
1: Mějte se hezky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení Zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Kromě Říšská nemocnice bude mít rezidenční místo pro pediatra. Ministerstvo životního prostředí neshledalo pochybení ze strany Zlínské zoo v souvislosti s úhynem slonice Ulu. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V noci čekejte v regionu jasno, teploty do 7 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmáková. Kroměřížská nemocnice uspěla v pětiletém dotačním programu a získala přes 3 miliony korun na rezidenční místo v oboru pediatrie. Příspěvek pomůže zaplatit specializační přípravu mladého lékaře přímo na dětském oddělení. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
5: Získání rezidenčního místa je pro Kroměřížskou nemocnici významný úspěch. Potvrzuje vysokou úroveň našeho pediatrického oddělení. To má 34 lůžek, na kterých se vystřídá ročně 2,5 tisíce pacientů do 15 let a přes 800 doprovázejících osob.
4: Ministerstvo životního prostředí uzavřelo šetření úhynu slonice Ulu ve Zlínské zoo. Podle výsledků kontroly zoo nepochybila a tragické události nebylo možné zabránit. Ministerstvo uvedlo, že šlo o mimořádnou situaci způsobenou přirozenou interakcí mezi zvířaty, pravděpodobně během pokusu o páření. Stejný závěr udělala také Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Podle ní k podobným střetům dochází u slonů v přírodě i v lidské péči. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ní bude možné až v dalších letech.
6: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
7: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
6: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
8: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
6: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
4: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka.
1: Počasí.
4: V noci čekejte jasno, nejnižší teploty mezi 7 až 12 stupni. Ráno bude převládat jasno až polojasno, nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 27 stupni. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Příjemný podvečer, milí posluchači, je krátce po 18. hodině. Vítáme vás při poslechu druhé nedělní části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás opět, tak jako v poledne, zdraví Jan Kosík a také je tu se mnou moje milá kolegyně
1: Květa Navrátilová. Dobrý podvečer.

0: A paní Květo, kdo nám zahraje teď?
1: Tak bude hrát Gloria a manželé Gurští nám napsali krásnou polku s názvem Tři srdénka. Zaspívají nám Lubica Špačková, Marie Stejskalová, Roman Zavadil a Václav Štěrba. Tak.

0: Sedláka. Jako první se nám dneska do studia dovolal pan Kunert Stupes. Dobrý podvečer, zdravím vás.
1: Kunert, jsem tady zpátky. Posledně byl zahrát ty písničky pro našu neteř, Eriku Snodkovou, která se včera dožila 50 let.
0: A co byste jí chtěl popřát pěkného od srdce?
1: No, včera jsme jí popřáli, protože bylo posezení. A teď bych chtěl poslat, kdyby to bylo možné, tak Tupecký žbánek nebo od Buchrova.
0: To se omlouvám, my už písničky tady máme předchystané dopředu, takže určitě tam bude další pěkná písnička, která věřím tomu, že taky potěší.
1: Ano.
0: Takže jestli je to všechno, já vám děkuju, že jste zavolal a druhý v pořadí se k nám dovolal pan Lojza z Otrokovic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, já bych prosil pěknou písničku pro moji dlouholetou přítelkyni a současně pečovatelku, kterou jsem prožil pěkných 20 let. Projezdili jsme celou republiku několikrát, byli jsme i v zahraničí, ale před 8 rokama se mě stal úraz na zahradě, kde jsem spadl na hlavu, skončil jsem na úrazovce, ležel jsem tam 2 měsíce, každý den mě naštěvovala, i ty dny, co jsem byl bezvědomý,

0: asi týden před tím dvouma měsícama končícíma jsem se dozvěděl, že budu propuštěn. Ale řekli mě, že budu ležák. Tak já jsem říkal, Aničko, prosím tě, uteč pryč, neber si mě dom, ať mě dají někde do ústavu, ať mě tam nějak dožiju. Ona řekla, že by to nikdy neudělala a vzala si mě dom a do dneška, už je to 8 roku, se o mě stará 24 hodin denně.
1: Tak a pane Lezo, určitě by bylo dobré říct, jak se vaše přítelkyně jmenuje jménem.
0: Anička Bodehnalová.
1: Tak ano, děkujeme.
0: Anička Bodehnalová, která má ze sedmu 80 roku, 10. A já mám 94, tak ona se o mě stará. A nejhorší na tom je to, že ona se nevzdala a vypůjčila chodítko na chirurgii, prostě zehnala chodítko a naučila mě chodit. Ano, do francouzských horích. No a nejhorší na tom je to, že během těch 8 roku oba dva jsme prodělávali různé nemoci. Já ani nebudu jmenovat, protože to dnes to někomu nepřeju.
1: Takže se staráte jeden od druhého.
0: Já bych chtěl za to poděkovat. To všechno pro mě teda vytrpěla a pro mě dělá. A jsou rád, že ho mám. A já nevím, jak se jim mám odděčit, ale to 10. ve středu v poledne, kdy bude mě 80 roku, i zaspívám hymnu.
1: Tak to bude hezké.
0: Si velice vážím toho, co pro mě udělala.
1: A já věřím, že potěší teďka následující písnička, paní Květo, která to bude?
2: Ano, Fanoš Mikulecký, Po dolině tichý větří, povívá, zpívají sestry Bartošovi a bude hrát brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak a teď tady máme jeden e-mail z Valašska. Píše ho paní Kroupová Božena z Valašské Senice. Dobrý den, zdravím vás z Valašska. Prosím o blahopřání a pěknou písničku pro paní Ivetu Obadalovou z Lačnova, která dnes slaví svátek. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost, lásky od nejbližších a boží požehnání. To jí ze srdce přeje manžel Rostia, dcery Lucka, Katka a Silvinka z Protějšky, malý vnouček Adámek posílá babičce velkou pusu, k přání se připojují obě maminky a sourozenci Hanka a Petr s rodinami. No a včera oslavila narozeniny paní Draha Krajčová ze Střelné a do dalších let jí ze srdce přejeme hodně štěstí, hlavně zdraví, rodinnou spokojenost a boží ochranu. Zítra také oslaví krásné 70. narozeniny paní Marta Slováková z Lačnova. Přejeme jí hodně štěstí, pevné zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost, spoustu lásky, radost z dětí a vnoučat a do dalších let boží požehnání. To jí za celou rodinu ze srdce přeje sestra Božka a bratr Josef s rodinami.
2: Ano, a doplníme písničkou, polkou Blahoslava Smišovského, Stanislava Pěnčíka, Pavlovická stará hora, bude hrát frajárka, zaspívají nám Helena Brodová, Věra Zámečníková, Miroslav Mordych, Josef Zámečník a Aleš Podařil.

0: Tak práve sa k nám dovolal pán Mirek Pokorný. Zdravím vás, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Ja bych měl dneska dvě přání. Jedno je pro moji vnučku Ivetu z Frenštátu, která má svátek dneska.
0: A řeknete i její příjmení?
1: Čatlošová.
0: Ano, děkuji.
1: A je ve Frenštátě je kadeřníci.
0: Uh-huh.
1: A druhé takové přání speciální bych měl. Stalo se mi před 14 dní, že jsem skolaboval, spadnul jsem normálně a na chodník rozbil jsem si loket a to. A zachránili mě minimálně dvě studentky zemědělské školy tady zde v Rožnově pod Radoštěm, které mě doprovodili až domů, do bytu, tak by jsem jim chtěl poděkovat za to, že se mě ujali. A já nevím jejich jména nic, protože já jsem byl tak v šoku, že jsem z toho, že jsem nebyl schopný si nějak zjistit, jak se jmenovali ty holky.
0: Rozumím.
1: Ze zemědělské technické školy v Rožnově.
0: Určitě jim rádi necháme zahrát teďka.
1: Ano,
0: tak se opatrujte a děkujem, že voláte.
1: Já vám děkuju a naschledanou.
0: Tak a zkusíme teďka vzít ještě. A tak už se nám to tady teďka ztratilo, takže já tady ještě rychle přečtu, co tady mám. Blahopřání, dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání. A tu písničku posílá kamarád Broněk. A ten Broněk tady má ještě jedno přání, že bych chtěl nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Takže taky posílá kamarád Broněk s maminkou. A zahrajeme si písničku.
2: Ano, písnička bude Jaromír Vejvoda, Kvetou máky v poli. Polka otextoval Karel Mlíšek a bude hrát Saloní orchestr.
3: Český rozhlas Zlín.

0: a z Dubňan se nám právě před chvilkou dovolal pan Stolarský Eduard. Já vás zdravím, dobrý večer. Tak, pan Stolarský Eduard z Dubňan, máme ho? Nemáme, takže se nám odhlásil. Takže paní Marie z Moravce.
1: Dobrý večer, zdravím vás a vaši kolegyni, paní Navrátilovou Pětu a vás, pane Kosi.
0: Děkujeme, dobrý
2: večer. Ano, děkujeme.
1: Chtěla bych poslat písničku do Lanžota, do Nivnice, jejich dceři Janičce, do Miroslavy a do Otnic, jako poděkování za písničku, které nám posílají. Děkujeme jim za to, to jim přeji Marie a Zdeněk z Moravce a na oplátku jim posíláme písničku zase my a tato písnička bude také pro paní Navrátilovou a pro nového moderátora pana Kosika. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: No, my vám moc krát děkujeme za krásné přání a samozřejmě budeme určitě rádi pro vás hrát a vybírat krásné písničky, krásné melodie, ano, aby jsme vám dělali radost. My taky děkujeme. A ještě tady mám srdečné přání paní Anišce Prášilové z Uherského Hradiště, která dovrší v neděli, to znamená, předpokládám, že dnes, 80 let. Celá rodina jí přeje do dalšího života hodně zdraví, štěstí a pohody a za celou rodinu přání posílá sestra Milka. Takže a zahrajeme si písničku.
2: Ano,
0: to teďka.
2: Je už připravena. Josef Konečný, Večer se sklání. Žadoviáci nám zahrají tento valčík a zaspívají nám Lenka Králová a Lenka Rybová.

0: Tak, práve sa nám dovolala pani Marie Ševčíková z Morkúvek. Dobrý podvečer.
1: No, pekný podvečer vám taký přeju a chtěla bych poděkovat za Hoffmanovy povídky. Mně se s tím udělali takovou velkou radost, protože opravdu je to krásný valčík. Dlouho jsem ho neslyšela. A tak když mám takovou radost, tak bych chtěla tu radost poslat mé sestře, tak když jí zahrajete nějakou písničku, ona má taky ráda písničky různý, jak s dechovkou, tak nějaký ty s cymbálkou. Když jsme byli mladší, tak jsme spolu zpívávali. A takže je to paní Alenka Novotná z Bole Radic, moje sestra. A pak ještě bych taky radost chtěla udělat vnukovi Václavovi Stehlíkovi z Bole Radic, protože mě udělal radost tím, že v pátek skládal maturitu, všechno dobře dopadlo. No a ještě bych chtěla pozdravit také Tomáška Plajera z Morkůvek, taky ať se mu všechno daří a je spokojený a zdravej. A vám teda přeju taky hodně zdraví, mějte se pěkně, buďte veselí tak, jak jste.
0: Děkuju. A já moc děkuju za to, že voláte, že se vám líbila naše úvodní písnička Hoffmanovy povídky. Ano, máte pravdu, opravdu tam Bojanovská šestka ji zahrála velice příjemně, velice hezky a velice rád se mi zařadil do dnešního vysílání. Takže děkuju za váš ohlas. Mějte se pěkně.
1: Já vám taky děkuju. Mějte
0: se hezky. Vám taky nashledanou. A před chvilkou se k nám dovolal na oplátku, protože jsme přáli panovi Vilémovi a květince z Pitína, tak pan Vilém volal zpátky, takže taky děkuje za moc krásné přání, takže vyřizuji a mám tady ještě jeden vzkaz. Dobrý večer, dneska má svátek kamarádka paní Iveta Vlčková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání. Přeji manžel Radek, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, rodiče a kamarád Broněk a kamarád Ludvík s rodinou. A zahrajeme si teďka písničku, paní Květo.
2: Ano, Metoděj Prajka, Kupte si moje pohledy, hraje Zlaťulka, zaspívají nám Jana Janošková a Jaroslav Snopek.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak a dneska podruhé se k nám dovolal z Dumňan pan Eduard Stolarský. Tak vás vítám ve vysílání. Předtím nám to vypadlo.
2: Díky.
1: Tak zkusme to ještě jedenkrát.
2: Zdravím všetkých v tom rádiu a chtěl bych nechat zahrát neteří Janě Kiclovej k narozeninám, jako které oslaví, myslím, 14. to je jedno. A chtěl bych, jako aby byla zdravá a aby se jí dařilo v životě. Děkuju.
1: Rádo se stane. Mějte hezký den.
2: Naschledanou.
1: A teď tady ještě mám e-mail od pana doktora Jana Boleslava, který posílá přání k zítřejším 99. narozeninám paní Anny Jálové. Píše se v dopise. Přeji jí všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a radost ze syna Jiřího a dalších blízkých. Ve stejný den na svátek svatého Medarda oslavím též já 67 let. A dopis potom pokračuje, neboli e-mail, a taky posílá pozdrav i mně, teďka, jakože zástupci Podluží ve folklorní redakci pořadu Na pěknou notečku a píše tady, že se známe nějaký čas a stejně jako já i pan doktor Boleslav má rád písně Františka Hřebačky alias Fanoše Mikuleckého a od něho už jsme si dneska jednu písničku tady teďka hráli. Takže zahrajeme si teďka kterou paní?
3: Další písničku, ano. Bude to Smutná milenka, Polka, Antonín Pelc, Josef Indra, Božena Fialová, Božejáci a zaspívají nám Lukáš Leitner a Jana Vondru.

0: Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Boženku Šprňovou z Troubek k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a radosti z vnuků a pravnoučka jí přejí Mitkovi, Majksnerovi a Klabalovi. Tak čtu z e-mailu od paní Dagmar Klabalové. A teďka tady máme jednu vzpomínku. Dobrý den, chtěla bych touto cestou poslat tam nahoru do nebíčka vzpomínku na mého tatínka, pana Karla Večeřu. Ten nás bohužel opustil přesně před rokem 7.6.2025. Neustále na něho vzpomínáme a nikdy na něho nezapomeneme a vzpomínka bude i na moji milovanou maminku, která už tady bohužel není 7 let. S láskou vzpomíná dcera Romana s rodinou z Rackové. Takže pustíme si písničku.
1: Připojíme písničku. Chtěl bych se ti vzdát, Roman Zavadil, Miloslava Gurská, zahraje nám Podlužanka a zaspívá Jan Sedláček.

0: ještě tady máme poslední tři e-maily, které přišly. Dobrý večer, dneska má svátek kamarádka paní Iveta Michalcová z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání přijímá žel, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, rodiče, rodina Kadlčková a rodina Krhovkova. Druhý e-mail, že dneska má svátek také paní Iveta Pečivová z Horního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání přejí manžel Michal, syn Tomáš s rodinou, dcera Evička, rodiče, sourozenci s rodinami, rodina Zapetalová a rodina Uhorová. A do třetice tady máme, že máme zahrát. Zahrajte prosím k svátku mé milé Ivetce Janku do Suché Loze a jejímu manželovi Petrovi jen tak pro radost a zároveň bychom rádi pozdravili milého kamaráda pana Vítěnka Petráše a jeho milou maminku Toničku blížícímu se svátku a taky všem milým přátelům a velký dík za přání s písničkou posíláme Marušce a Zdenkovi Hanákovým do Moravce a milé paní Marušce Jeřábkové do Kostic a všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a lásky. S pozdravem přejí Maruška a Mirek z Nivnice.
1: A zazníváčík ve Starých horách Jiří Wolf napsal Vladimír Salčák. Vracoviáci zahradí zaspívají Lubomír Mráka a Anna Mráková.

0: Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová.
1: A já, Jan Kosík.
0: Ano, a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou už zítra v poledním a podvečerním čase.
1: A dnes se ještě rozloučíme orchestrální skladbou s názvem Lanžočanka od stejnojmenné kapely. Přejeme vám dobrý poslech
0: a krásný nedělní večer.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rožnov pod Radhoštěm letos uspěl v soutěži Zelená obec roku. Návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku mají nově k dispozici audioprůvodce. Česko-americký pár Siniaková Tausendová slaví na tenisovém Roland Garros titul v deblu. Zítra bude v regionu jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlína Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
2: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
1: V letošním turistické sezóně si mohou návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku poslechnout výklad díky novému audioprůvodci. Komentáře o historii hradu jsou dostupné díky QR kódům na kovových destičkách, rozmístěných na různých místech památky. Stačí mít u sebe chytrý telefon a audioprůvodce se díky němu načte, popisuje správce hradu Jiří Holík.
3: Funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu. Tam si můžete přečíst text a je tam i audio, takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce.
1: Obce a další zřizovatelé můžou využívat novou aplikaci Ministerstva školství, která pomáhá s plánováním kapacit mateřských škol, ukazuje očekávaný vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech a odhaluje, kde budou školky potřebovat více míst a kde naopak méně. Výpočty vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, stěhování obyvatel i demografickém vývoji.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili v semifinále Roland Garros Srbku Kruničovou a Daniliovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Česku pomohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ní nejdřív mluvit Townsendová.
4: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude v regionu převládat jasno až polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 24 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlínském kraji nemáme nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se vzhůru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, teď to se tak nemůže cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano, ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda a tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě, jak mé po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky. Prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měl prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostali ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš. A připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném. A v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný třevařský a tak dále. To všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků, a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila, i když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v plzeňském kraji zkrátka dozrala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Naschledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gitte tricht, mit gitte tricht.

0: Spravedlivých mezi národy je více o jednoho Čecha. Izraelský velvyslanec v Česku Amir Weisbrod ocenění tento týden udělil in memoriam Františku Jarošovi a předal jeho potomkům. Příběh Františka Jaroše je svědectvím mimořádné odvahy a lidskosti v době nacistického pronásledování. S Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenburg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem Ami, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme znali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mě teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc, teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem, a myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
0: Zbrend neboli hoří skladbu polského jidišbásníka Mordechaje Gebertiga z doby druhé světové války naspívala opět Hana Frejková.
6: Zbrennt, oj unser Ohr im Städtel, nebech brennt.
7: Z Hohenschoin, die Feierzungen, das ganze Städtl eingeschlungen und die Beise winden.
0: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
8: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
9: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám na mysli hlavně Osvětim, kam se dostal z Terezína.
8: Holokaust Toman Brod přežil jako jediný z rodiny. Osvobození se dočkal v pracovním táboře Gross Rosen.
9: Byl zcela vyčerpaný a nemocný a ještě si nesl následky dlouho po válce, když například onemocněl tuberkulózou.
8: Po válce Toman Brod vystudoval historii a začal pracovat ve vojenském historickém ústavu. V roce 1948 vstoupil do KSČ.
9: Toman věřil, že jedině v komunismu existuje určitá hranice nebo mez proti případnému rozšíření nové verze nacismu.
8: Koncem 60. let se však totalitě vzepřel a byl vyhozen ze strany i ze zaměstnání.
9: Napřed musel fyzicky pracovat jako čerpač vody někde na venkově, pak když mu byl uznán invalidní status v důsledku toho, co prožil za druhé světové války, tak mohl nějakou dobu pracovat jako taxikář, ale tam přišel příliš do styku s lidmi, takže ho STB zase odstavila. On potom odešel v zásadě do důchodu předčasného, účastnil se různých disidentských aktivit, psal práce, které vycházely samizdatem nebo psal je do šuplíku a velice ožil pochopitelně po sametové revoluci roku 1989, která mu otevřela cesty do zahraničí, cesty k publikacím, cesty k volnému projevu, cesty k tomu, že mohl jezdit do škol a vypravovat o svých zkušenostech za nacistické okupace. Zapojil se do editace Terezínské pamětní knihy, kde jsou zaznamenána všechna jména lidí deportovaných do Terezína nacisty, ale on se především věnoval mezinárodní politice, československé zahraniční politice vůči Sovětskému svazu.
8: Ve vzpomínkách na Tomana Broda při pohřbu zaznělo i vyprávění o krásných chvílích, které s ním zažívaly děti. Slovo má Zuzana Brodová.
10: Velká legrace s ním byla, vymýšlel si neustále pohádky, příběhy. Jeho vnučka Rivka například popsala tuto následující vzpomínku. Když si se mnou hrál na pohádky, navrhoval, že on by měl hrát Zlatovlásku, protože kde je psáno, že to nejde.
8: Toman Brod se usilovně věnoval osvětě mezi mladými lidmi a besedoval s nimi o holokaustu, jak říká Lea Brodová.
11: Mluvil velmi věcně, ale jakoby bez emocí. A to je typický pro lidi, kteří ty hrůzy prožili, protože kdyby ty emoce mohli cítit, tak by je to zabilo.
8: Toman Brod je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Prezident Petr Pavel oslovil prostřední

My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká 12, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně, jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře, sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé, kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal jí Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varaus. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi ji hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsi vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tedy vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře. Ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuji, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 ji někdo opráší a natočí jako svůj nový singl. Minulý týden místo 9. a i dnes je to 9. Na 8. místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v Mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo deváté, minulý týden místo šesté a dnes místo sedmé. Starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo páté a dnes šestka.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang, byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta. Dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8. Takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na 4. místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi. Tohle je projekt Holky Tonk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. Osmička, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. Sedmé místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. Šesté místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. Pětka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, čtvrté místo, hit Mezera 4. Trojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. Druhé místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak jsou mej slou, snad nevzbudí.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol a počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu, ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává.
0: Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete Kyvadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme vživě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi s Lanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel? To se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, taky vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmikrásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmikrásky na nebi.
0: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešnáková, tady hvězdárně ve Slaném. Dobrý den.

0: to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu, takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
1: hvězdárnu mezi domy?
0: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
2: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města. Opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
0: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
2: Přesně tak.
0: Ten úplný začátek v těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali, to byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
2: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, které kousíček od nás, kde pozorovali zvykýře ve střeše, on je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
1: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko, který je dneska tady nainstalován, je to tak?
2: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme.
1: Takže takový krásný jako historický přístroj.
2: Přesně tak.
0: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
2: Trošičku.
0: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Protože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hezkou hvězdárnu.
2: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal, možná jména určitě znáte, Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
0: Je to tak.
2: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá? Protože když jsme byli v Jíčíně, tak tam začínali činasky,
1: přesně
0: myslím,
1: tak,
0: že?
1: Ano,
0: nebo
1: ano.
0: Něco takového, tak třeba tady pražský výběr, nebo něco takového. Ne.
2: To bohužel ne. Ona kapela časem přestala fungovat. Říkali si odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
0: Tak třeba ještě do budoucí. Necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako bylové zástavbě, tak kopule velkorysá teda zase.
1: To máte tady krásný. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
2: Ano, kopule má 6,5 metru a je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt zabučený právě ze Štefánkovy hvězdárny.
1: Proč buřt?
2: No on i tím tvarem trošku připomíná.
1: Špekáček. Plechový špekáček.
2: A na něm vlastně máme ještě další historický kousek, refraktor z roku 1910.
0: To je to inventární číslo jedna, jo?
2: No,
0: skoro.
1: A ten buřt má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
2: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže buřt je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
1: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko kdy vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
2: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nás

0: cestí Mléčné dráhy a hlavně tady pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
1: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase až není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady Jiří z Brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme živě.
0: Je to živě, ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven, tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu, ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický, takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzej s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty Perzejdy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky. Takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o Hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 tisíc a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školy, školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 tisíc na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té vílový zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí, ale tak 20 tisíc, já nevím, kolik má slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 tisíc obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy, Hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: A asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na Hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: No, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat. Teď jsme se zaměřili hodně na hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce. Co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě planety. Se vás teď ptají, ne kam až dohlédnete. Že...
2: Jak velký zvětšin ten daleko let má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky se zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pěticípá hvězda až hrudá, takže
2: ano.
0: Zajímavý. Tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale on vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně. Tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například u nás byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetárií Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do dalších kroužků.
0: Jak jim to nebaví, je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jako, že malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký, tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Přesně tak. A hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
3: Sedmi krásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve Hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říci, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek. Byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické. To jsou trošku jiná léta, jinak definovaná. Takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radiotéka.cz a nebo taky v knihkupectví, byl to teď radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: Máte mi celou kapitolu, Eliško.
1: A, ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáry v České republice a také různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol, takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu otaše až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Manětínská oblast tmavé oblohy, mm-hmm. takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nalije víno k tomu, těm Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Manětín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tady Sedmikrásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co snašel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: Ale to není ta stopa.
1: Ne, to není ta stopa.
0: Ale je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezlo se jich nakonec 33. Dohromady měly hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře a dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo v Přírodopisné muzeu ve Vídni.
0: Tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který sdružuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak, Brňák.
0: Když už se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak, Brňák, ale i Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom budeme mluvit i na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak, mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně raketa, maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Spacebus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Spacebus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla.
1: Modely vesmírných těles.
0: Z brněnské hvězdárny, přesně tak. Takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se můžeme na vás těšit.
1: My tam budeme také.
0: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce, ale, ale přijďte se podívat. Bude tam vlastně konec konců, a to musíme říct, důležité. I autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde.
1: Aleš Svoboda bude.
0: Andrew Feustel bude. A další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin. Takže na výstavišti v Praze Holešovicích to bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné oblasti a tak dál, ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmikrásky na nebi.
2: Sedmikrásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.
3: Keby bolo niečo,

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z Hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzyňské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože já jsem teď, jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bude jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádní podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzej s degustací vína, tady s vinotékou U dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko, anebo potom někde z lodi.
1: Ano, a nebo si počkat ještě rok a za rok v létě, opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: A trošku jenom na chvilku. Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do pomalu do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna.slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře, ale ono přeci jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko.
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky se rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánekovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, hvězdárna Vinárna Slaný. Děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického Bergdekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části Festivalu Planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSI Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Česku uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví. Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat. Zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A povane jen slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. tím, vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
8: Mami, můžu?
7: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
9: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám pěkný pták. Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
9: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Ano, koloběžka, to poznáme. Ano. Motorka?
8: Pionýr.
9: Pionýr.
8: Ano. Vojna? Ano.
9: Odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
9: Jo, takhle. Ano, takhle. A? Gorilý samec?
8: Ano. Ano. Ano. Ano.
9: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
9: To je zkrátka, co?
7: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
1: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
1: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
1: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
2: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp, radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe. Prosím, tak, tady máš něco. Do auta, A teď mi to zase vrať.

0: tady. To je ze všeho nejdůležitější. To se rozbalí hned. No, rozbalí to.
1: To je pro mě.
0: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
1: Jak to?
0: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
1: Máš něco k jídlu?
0: Co se stalo, Vašku?
1: Co by se stalo, mamela?
0: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
1: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
0: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
1: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
0: Co jsi mě sám poradil?
1: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
0: Na co?
1: Že to prostě není možný. Aby
0: to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
1: tvoje,
0: jo? Ono to není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se s tím... Mužem, že jo, mužem, ostatních to možný je. A u mě to možný není, no.
2: Já ti věřím.
0: No. Ty. Ono to není možný.
1: Ne, ne.
0: Ono to není možný. Co?
3: Martičko.
1: Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
0: Nestalo se ti nic.
1: Akorát mám furt hlad.
4: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
5: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
4: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
6: Umí zpívat z lístku?
0: Jak z lístku?
6: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
6: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší.
6: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
2: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo.
6: Pojďme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. Protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej. Jo. Teď začala vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadech žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, nerozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama. Vítě.
5: Tak to ne. Na přeci mě jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdyco sliboval, jo? I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, kdyby nezišlila počítat, kdyby pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne, ne.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: Chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Takový statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, a tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
7: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím? Polednice.
6: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat z vrchu. Co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No, no takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s tím.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No, zatím se to po mně nechtělo. No, ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju. Já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, no. Já...
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Ja.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustěl mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odžralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tý musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: no.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co vidíme?
4: No tak, ne, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak no. Ona mačká Tondovi.
4: No tak.
2: Senzor, že jo? No.
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No, ale bych, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
5: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby!
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlichy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak tu mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčí horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, a ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, a ještě pepř, a jsem dal pepř, a ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Venco!
8: Kašli se na něho, teď je to grázl.
7: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám je lahodné, my dohodneme.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové. Jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, hop! Já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
3: SOS!
4: SOS!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poroučej.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, to je ze Sobotky, tahle holka. A už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tak když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v Noční lince. Co vás se v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: tématická písnička. Co vás v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Volá z
0: hostiné. Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech Škodovku, Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to. Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se to vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No. Já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak, když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a
0: Milene, a co vám v řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se
0: svobodný.
1: Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: Teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás to bylo řízení všeho, co má kolečka, nebo
1: řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: No.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem v pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno možný. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno. A dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světa a něco a tak dále, tak prej, že to mám stůzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu, nebo i klasické zakázky?
2: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nedělala, já jsem byla samouk, že jo.

0: Jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
1: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového, nějaký pokládek?
0: Ne, neschovala, bohužel.
1: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
0: ne,
1: nějakou značku
0: ne.
1: Svoji?
0: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. Pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
1: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
0: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. Tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navlíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
1: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
0: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty s laclem a na ty jedny, no jo, něco jsem, že jsem dělala aplikace, jsem mu na ten lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
1: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
0: No ne, já jako, takže já bych to řekla. Já jsem pak ušila jenom málo. Jo. I když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. A pak mi si zařídili do léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
1: No, tak vlastně, no já vám teda, ano?
0: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
1: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi, a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou, ano, paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942 a to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě ty Tygřík, Helenka. To, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na mlíko konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takové dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď mě začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka, která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se od toho odtrhnout. Ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, sebraný spisy od Boženy Němcové a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla. Takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat se tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích. Tam jsem se učil s nějakým úvazem 469. Pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, a sice Favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou, a nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní, ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Přesně, co vás tak teda máte pravdu.
0: Na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skoupil sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoků, 19 z Mi-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, 2 se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně v Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova a z Benešova do Žatce.
0: Já tady se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoferství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázních udělal na ten autobus ten plný počet, tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jak si změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě, takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíce svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm.
1: No, takže to převzala ode mě.
0: Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala. Zanišil,
1: protože ona byla tak štíhlunka, tak hubeňoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila.
0: Mm-hmm.
1: A takže ona to bědi viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobysvědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama.
0: Mm-hmm.
1: Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat a, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala.
1: No,
0: některé
1: nutno,
0: velikosti nebyly ani k dostání, nebo
1: no,
0: některé
1: právě.
0: Zboží, takže
1: to
0: v tomto nutno, případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám záliby v knihách, jako, tak jak zamluvila paní přede mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci,
0: mm-hmm.
1: Ta knihovně.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové babička.
0: Mm-hmm.
1: Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené a tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím, a kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od svojej maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to říkám, to jinak to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak tomu museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to jenom
1: ne.
0: S dětmi
1: to
0: pod žádnou kontrolou.
1: To je pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Takže ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
1: Ne, je to teď, už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90 a ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila tu vůni těch starých knih.
1: Jo. No. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lístky, tak to žijete s tím, protože to opravdu něco nedáznete. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď jsem měl říct paní babičko, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě,
0: zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barbuříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano, to pochopil? Ano, Mirek z Rašov býval pojem na noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste říkal před 10 lety. No. Proč jste měl takovou
1: pauzu? To, co mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste teda...
1: Jak si říká, řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. V ní jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale odjakživa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltily rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuji, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na ty vesnici chodilo. A takový ty romantické představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, tak já vám do toho...
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až tak se vám podařilo
1: předcích,
0: dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína Jankovice Kozašice, ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskokatolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže...
0: Vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1648.
0: No,
1: ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu
0: rozumím,
1: věnuju.
0: Rozumím, ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, to jste pro některou rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
1: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, jak, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptát, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho.
0: No,
1: takže
0: tak.
1: Ty, kdo prodal 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně těch 4-5 hodin prostě, no dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem
0: Mirku,
1: na to konto zavolal, no, protože mě to skutečně pohltilo.
0: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
1: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vazba, když to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jak bych řekl, takový jak šosácký, nebo jak teď mě schází na to výraz.
0: Já věřím, prostě, ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někde, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax příjmení, jestli taky myslím.

0: jsou ta, tady je to rozšířené příjmení u nás a ono jich je v republice taky asi kolem 300 jenom.
1: Aha, no.
0: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic starý okolo a tak podobně, no.
1: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodokmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady ta kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
0: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byl příběh, to bych si taky přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme schánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malej závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se tě nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezla do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, ne, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo, kluci, musíte umět jezdit. Jo. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme pod tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo. My jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl. Takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne, to už ne, to už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky a manželka byla ráda.
1: Petr Vodno, tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už, a moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávějí. Mm-hmm. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit. A...
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu. Ale jako, kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaši manželce.
1: Já to chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly zvařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No?
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenomže to zase...
0: Je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky. No,
0: to si myslím.
1: Takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závodění. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak
1: mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz v láhvi Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koníčky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nezbyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy, nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách, všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste byla určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu. No, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala. Takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si jmenuješ nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala v mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se.
1: Zavolejte
0: zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zved tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život tohle. Mm.
0: Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým? Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte, vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak tohle cestou jí moc zdravím a děkuji za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teďkonc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mm-hmm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek, rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no. To se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mě získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo ho hodně těžké jí získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak a tam o velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Můžu někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám k ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech k narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. to je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janí, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolila. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Daniel Hulka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. Já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř.
1: Mě taky. 50? 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek. Všechno možné, dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze... Taková ta samostatnost, jo? Prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to už jsem si pak vybírala. A prostě spojila jsem jako prostě to užitečné s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy. Jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkažený, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu taky. Bohužel z té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jak jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to si dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že jo? Pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny.
0: No. A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp, je to třeba syn doktorky Feťák. Jo, jak dopad. Co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Že budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: No, to je paní Marie, děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání. Bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí. Klidnou noc, ať se vám hezky usíná a těším se na slyšenou. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovým způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec.

0: Františku, máte tady místo. Já, škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
1: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
1: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
0: Ne, to ne.
1: To bych si ani nepřál,
0: teda pěkně prosím.
1: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
2: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
0: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. Těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
2: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
2: To je pravda.
3: Divadelní Divadlo pro vaše uši.
0: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách.

0: mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
1: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
2: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
1: No, tak... jak... A víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
2: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
4: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
2: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
3: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
5: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
2: Aby se neotvírali.
5: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do

0: Neandertálu.
1: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
0: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
1: To je vlastně pravda,
0: nám
1: protože
0: kolegové z techniky vyvedli.
1: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk úplně bez role a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo, že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
0: Zas a vstoupí do té iluze.
1: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verijerského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušeli nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujeme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebrán.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
2: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
2: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé.
2: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
6: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí sevřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
7: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
6: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Meriziho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
7: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
6: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
7: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
6: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
7: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
8: Snad si překvapen. Čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty máš porozumět a jako budoucí malíř musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
7: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
8: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám, jen on mlčí.
7: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
9: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
8: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
9: V Geraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
7: Tedy skuteční lidé. Tak, jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
10: Co se děje?
9: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
10: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
9: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
6: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
7: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.